0: Noční jukebox.
1: A to nemůže znamenat nic jiného, než že to, co se bude oznívat z KISSu, tak to máte ve svých prstech vy. Od Mixpultu vás moc zdraví Lukáš Bláha. No a buď posíláte vzkazy, hlasovky do mobilní aplikace, anebo vytáčíte číslo 210 323 323. A já jsem moc rád, že se dovolala Marcela, protože ta má dneska svůj velký den. Je to tak? Ahoj.
2: Ahoj, Lukášku, zdravím tě.
1: Já tebe taky.
2: Jsem moc ráda, že tě slyším a vůbec poprvé jsem se dovolala do rádia.
1: No, prosím tebe, to nemůže být náhoda, že je to právě v den, kdy jsi vlastně přišla na svět přesně před 50 lety. Můžu to takhle prozradit, nevadí?
2: Ano, nevadí. No, já se za to nesedím.
1: Ne, já tak samozřejmě nevidím tě teď, ale po hlase zníš velmi mladě.
2: Jo, děkuju. Já jsem prdlina.
1: Jo, tak to je dobře.
2: Ostrovačka prdlina.
1: To je dobře. Je potřeba to brát. No. Hele, je to jenom číslo, co si budeme povídat.
2: Já vím.
1: No, a máš nějakou oslovičku připravenou?
2: Až na pátek.
1: Jo.
2: Protože mám volný víkend, tak až na pátek.
1: Jasně.
2: To bude v Alej na Blito.
1: No, rozumím. No tak jo. Tak si to pěkně užij. A ty si říkala,
2: děkuju,
1: že by si ráda k narozeninám slyšela, povídej, co to bude?
2: Něco, jestli najdete i pro mého přítele, s kterým žiju už 12 let a máme společnou syna, kterému je 10 let. Jo, a něco od skupiny Opět zahradeček.
1: Dobře, dáme. Nebude ti vadit, vadit, že to bude Praha, když jsi z Ostravy, ta písnička.
2: To máš jednu.
1: Já si myslím.
2: Teda, že si tíkáme, no.
1: Já si myslím.
2: I když se nevidíme.
1: Nevadí. No tak jo, tak zazpomínáme si na tenhle ten jejich obrovský hit, který vlastně takzvaně udělal. Jinak, Marcelko, tobě samozřejmě všechno nejlepší ještě jednou.
2: Moc krát děkuju.
1: Ať se ti všechno daří, ať máš hodně zdraví a pohody.
2: Děkuju.
1: A měj se krásně, zase se někdy ozvi brzo.
2: Vám taky přeju všechno dobré.
1: Děkujeme.
2: A ať se vám daří všem ve studiu.
1: Ahoj.
2: A moc krát děkuju.
1: Ahoj.
2: Kiss. Rádio.

0: Dáváte si kys a zase se na chvilku zamíříme svoje zraky a hlavně slechy. Vy asi moc zraky ne, ale já tady přece jenom to před sebou mám do mobilní aplikace, kam nahrál vzkaz Alex, ale k tomu se dostaneme za chvíli, protože ještě tady zahraj prosím něco svižného pro všechny kamionáky, co jsou právě na cestách, a všechny kolegy ze Solitéry a pro všechny, co už musíme hákovat. Šťastný dolet všem a kolečkama dolů, to si napsal Kaspi. No a ještě Dan, poprosil bych o zahrátí Stinga Desert Rose pro všechny řidiče a pro tebe do kysu. Tak jo, určitě není problém, dáme taneční remix, protože nějakou taneční muziku tu si žádal právě Alex.
1: Ahojky, tady Alex, prosím tě, zahraješte nějakou taneční písničku, něco na probrání, bude to všem kysákům, kysačkám, kamionákům, kamionačkám, holkám na benzínky a všem, co mají noční, ať vám to utíká a tobě do studia taky. Díky, čau.
2: To nejlepší od 90. let. Non-stop. Kiss. Radio Kiss.

Posloucháte Kiss, je přesně 14:30 a tím pádem něco málo, jen něco málo přes 24 hodin, kdy hudební svět zaskočila zpráva o skonu známého amerického muzikanta Olivera Tree. Ten tragicky zahynul při srážce dvou vrtulníků v Brazílii, při které zemřelo nejméně 6 dalších lidí. 32-letý zpěvák tam byl na světovém turné a v červenci měl přitom zavítat i do Prahy, aby zde představil své čtvrté album Love You Madly, Hate You Badly. Tak tady je vzpomínka na něj a hit, který jsme svého času mastili o 106 a já ho mám do dneška moc rád. Oliver Tree, Robin Schulz a stylově Miss You.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: A teď v něm budeme hrát k narozeninám, protože se ozvala Sabrina.
2: Ahoj Lukáši. Dneska moje kamarádka Věruška slaví narozeniny. A já bych jí chtěla moc popřát všechno nejlepší k jejím narozeninám. Hodně štěstí a hodně lásky. A ať se jí moc daří. Díky moc. Čau. Sabrine.
1: Tak já se přidávám, pochopitelně jenom to nejlepší. Ty jsi sice chtěla, Sabrine, muziku českou, já ji tady ale nemám, tak snad nebude vadit, že si dáme jinou z českých luhů a hájů, protože navíc se nám to skvěle hodí v tom ohledu, že dneska Eva Farná má třetí ze svých, poslední ze svých tří koncertů v Edenu a zatím ty ohlasy jsou tedy mimořádné, tak dejte vědět, jestli jste tam třeba byli, nebo jestli se chystáte. A tohle už je vzkaz.
3: Ahoj Lukáši, ahoj kysáci, můžu poprosit písničku od Evy Farné, Mám boky jako skříň? A bylo by to pro všechny, kteří poslouchají tohle skvělé rádio, pro tebe do rádia, ať to spolu vydržíme až do 6. A prostě pro všechny pohodové lidi, mějte se krásně, mějte se rádi, skládejte básně. Pavel ze Skotska, čaute.
0: Radio Kiss. Mám

0: krásnou noc z pondělí na úterý, tu 16. červnovou vám všem, kteří nespíte a ladíte KISS. 210-323-323, to je to správné číslo a na něm bude vybírat muziku Franta. Ahoj.
1: Ahoj, Lukáši.
0: Tak co by si rád slyšel, povídej.
1: Prosím tě, jestli bys byl tak hodný a zahrál mi od Lucie Černý anděle.
0: No, tak dáme tuhle 90-kovou klasiku, pochopitelně proč ne. No a jakou ty máš noc?
1: Prosím tě, já mám volno, takže jsem koukal na fotbal, takže jsem toho plnej.
0: No, to věřím, to věřím. Dneska docela, tedy, když vezmu i včerejšek, poměrně překvapivé výsledky. Španělsko Cap Verde 0-0.
1: Tak.
0: Čekal jsem tam nějaký debaklíček. Potom i Belgie, Egypt 1-1 a teď před chvílí, co jsem taky tak jako po bočku tady sledoval, tak Uruguay, ta byla taky favoritem se Saudskou Arábií.
1: Přesně tak.
0: 1-1. Samý nerozhodný výsledky. Dáš si Irán, že bys byl takovýhle fančmaker?
1: Hele, víš, že i jo, protože jo? Jako, no určitě, jako to většinou překvapí, protože z těch favoritů to vlastně jenom potvrdili Němci, že jo,
0: je to, tím Kerasem. Je to přesně tak, ty no. Si na nich pochutnali, jak na tom nápoji. Irán, Nový Zéland, no jo, proč ne, je to taková konfrontace, vlastně asijsko-oceánská, začínají za chvilku, za 11 minut. Tak já to samozřejmě taky, jo, já kdybych mohl, tak koukám na všechno. Dokonce jsem měl kamaráda, mám ho pořád, který svýho času, když bylo nějaký mistrovství světa, tuším v Německu, 2006, což byly takový ty časy, kdy jako chodil do práce, nebylo to v noci, tak si vzal jako na měsíc, hodil tam áčko, no, zkrátka.
1: Jo,
0: nešlo to jinak, no, ne, tak je to jednou za 4 roky, co si budeme povídat, no.
1: A třeba ten Egypt, veď, ten byl naposledy na Itálii 90, že na mistrovství světa, jinak tam nebyla. Já si myslím, že by se tam rozšířilo na těch 48 týmů, tak jako by se tam ani nedostal. Přesně. Ale upřímně řečeno si nedovedu představit, jestli chtějí v té Saúdské Arábii to udělat na 64.
0: Chtějí to dokonce na 60, to je z toho důvodu, aby se tam dostala Itálie, víš? Já už nevím, co jiného by jim mohlo pomoct, aby to nakonec dopadlo. No. No tak jo, tak skvělý, tak děkuju za fotbalové okýnko, Franto, a jdeme na Luci. Pošleš jí někomu extra?
1: Prosím tě, mě, tobě a všem, co jsou vzhůru, ať nezdržuju.
0: No, skvělý. Tak jo, užij si fotbálek a zase se ozvi.
1: Taky, díky,
0: děkuju, ahoj. Radio KISS.

0: Máme 3 hodiny, tím pádem vykopáváme druhou polovinu úterních nočních jukeboxů 210 323 323 nebo apka Skvělou noc.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Přehoupli jsme se do jeho druhé poloviny, s vámi zůstává Lukáš Bláha a taky zůstávají dvě varianty, jak svoji oblíbenou muziku dostat do našeho vysílání do éteru. Buď tak, že nahrajete vzkaz do mobilní aplikace, anebo zavoláte na číslo 210 323 323. No a já jsem moc rád, že vy nás dokonce posloucháte na vašich dovolených, což se právě teď přesvědčíme s Nikolou z Kypru. Je to tak?
2: Je to tak, ahoj.
1: Je to krásný. Ty tam nejsi sama, viď?
2: Jsme tady, ano, s chytelem, Mirou.
1: Tak jo, jak užíváte?
2: Je horko a jedeme na východ slunce.
1: No tak to je nádhera, to je nádhera. Tak doufám, že ho zastihnete. Ty jsi říkala, že by si ráda slyšela Detmuse, je to tak?
2: Je to tak?
1: Jo, tak si dáme, hele, když jste tam vy dva, takhle jako pár, tak si dáme i Rytmus se Stínou. Sice takový jako smutný příběh, ale je to pořád Rytmus.
2: Super, děkujem.
1: No tak jo, tak užívejte, dokdy tam jste?
2: Ještě 2 dny.
1: No tak to pořádně užijte. A tahle pecka poletí ještě někomu speciálně?
2: Rodině do Brna a do Týnce.
1: Dobře, no tak jo, tak skvělý. Kolik teď teda aktuálně je na Kypru k stupňů?
2: 21,
1: tak to je skvělý. U nás obrácený číslo, no, 12, ale vy vlastně přijedete do tropů, což má taky svoji výhodu.
2: Je to tak?
1: U nás má být 30, no tak to je nádhera. Tak jo, tak ještě jednou, ať vidíte to, co chcete vidět, to znamená východ slunce a užívejte konec dovolené.
2: Děkujeme, mějte se.
1: Za málo, ahoj.
2: Ahoj. Radio Kiss.

0: Vy lítáme úterními nočními juboxy na KISu číslo 210-323-323 a na něm Martin, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Martine, tak co ty bys si rád slyšel?
1: Bohemia Trunik, nějakou českou remixovou.
0: No jo, no tak vyškrábnu jsem tady, prosím tebe, starou dobrou Špinárku a jednoho dne se vrátíš slavnou melodii z Tenkrát na západě. Komu to budeme hrát?
1: Hele, pro všechny kamionáky, pro všechny kysáky, co teďka tahají, ať kolečkama dolů, antenkou nahoru.
0: Jasně, no tak jo, do kolika ty to dneska vidíš?
1: Já prosím tě pojedu asi tak do... Spoledne budu zastavovat, no. Jedu do Španělska, jsem ve Francii, včera tady bylo 40 stupňů.
0: No. Asi se toho brzo dočkáme i u nás.
1: Jo, teď jsem slyšel, že víkend má být nádherný, tak snad už to pak vydrží.
0: Určitě, určitě. No tak jo, tak Martine, prosím tebe, přeju ti hlavně klidnou cestu, šťastné kilometry, ať dobře dojedeš a posíláme ti Bohemia Trunik.
1: Tak super, díky moc a mějte se.
0: Taky, ahoj.
1: Ahoj. Rádio.

0: přesně v 15:30 slyšíte Jekis a pokud jste měli včera nastražené uši, tak už jste možná z našeho éteru slyšeli novinku. Jmenuje se Miléniovka, vždycky v ní oprašujeme jeden možná už trošku pop zapomenutý hit právě z období let 2000 až 2009 a možná i dál. No a hodí se nám do něj i teď jedna pecka, protože právě dnes by měl 55. narozeniny jeden z nejtalentovanějších raperů své doby, Tupac Shakur. Ten zemřel 15. září před 30 lety na následky zranění způsobené střelbou, ale v roce 2004 mu produkoval Eminem posmrtné album a jako druhý single z něj vznikla tahle bomba, vysemplovaná s Eltonem Johnem. Dohromady tedy Tupac, Elton John a Ghetto Gospel.
1: Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: To je absolutní jistota a přesvědčí se o tom teď i na lince 210 323. 323 Luky, ahoj.
2: Čau, čau.
1: Buď zdrav, jakou máš noc z pondělí na úterý?
2: Pracovní.
1: Je mi to jasný. Kde se zrovna pohybuješ?
2: Prosím tě, teď jsem kousíček za Českýma Budějovicema a jedu směr Plzeň.
1: No, to máš jako pěkný výlet takhle.
2: Ano, pěkný výletík, ano.
1: Já koukám, kolik je tady stupňů, ukazuje mi to 10 stupňů, člověče.
2: Mně 9.
1: Nic extra.
2: Mně 9, ale měl jsem, když jsem ráno odcházel z baráku, tak jsem měl 7.
1: No, ale půjde to nahoru, to jako to je jasný. To si
2: myslím, tak určitě.
1: To je jistotka. To si myslím, že to je i pak jako docela příjemný jezdit právě v noci, ne? Než přes den.
2: Já strašně rád jezdím v noci, protože zaprvé ta doprava je taková slabší. No a přes den to víš. No. Dneska mě čeká přes den cesta od Prahy na Jihlavu, no po D1, ještě kolem 9. pojedu Plzně na Prahu, půjde 500, takže to bude.
1: No, tak to držím moc palce samozřejmě. No a cože tě napadlo takhle jako už mimo éter takový lehkoletní rytmy? Chceš se naladit, jo, na ty tropy, co budou?
2: Tak. Příští týden máme s Žerou prodloužený víkend, jsme si udělali, jedeme na Moravu na kola.
1: No.
2: Takže
1: opravdu na kola nebo do sklípku?
2: Hele, vezeme kola, takže nevím. Já to kola jedu s náma, uvidíme.
1: Uvidíme, jak to dopadne. No tak pak dej určitě vědět, samozřejmě. Moc si to užijte, no a doufám, že budete mít chuť si taky zatancovat lambádu, no.
2: No, to samozřejmě.
1: Já myslím, že po nějaké té sklence dobrého vína.
2: Tak. Hele, jedeme přímo jako do Lednice. Mhm. A tam jsme přímo v ubytování, kde mají i oni vlastní sklípek.
1: No,
2: takže...
1: tak je, to bude veselo. Tak, no. Užívejte Luky a pak dej vědět, jak jste dopadli.
2: Určitě.
1: Tak jo. Díky, ahoj.
2: Hele, díky, měj se, čau.
1: Ahoj. Radio Kiss.

0: Do vašich uší proudí noční juboxy, ty v noci z pondělí na úterý 16. června. A právě teď se vydáme do mobilní aplikace, protože tam se ozval jak s přáním, tak taky s jednou prosbou Luboš.
1: Luky, ahoj, přeji ti krásné, úžasné, fantastické ráno. Hele, prosím tě, mám prosbičku, jak se jmenoval ten remix od Věry Špinarové, protože Shazam se našel, ale byla to neuvěřitelná pecka. A jestli můžu poprosit, tak mi k tomu zahraj, follow me od Lounge, díky moc, měj se úžasně, fantasticky, ale hlavně kysácky. Čau, je Luboš.
0: Tak Luboši a vy ostatní, kterým se tahle věc líbila, je to projekt Bohemiatronic, oni mají na svědomí vícero těchto předělaných hitů z českých luhů a hájů. No a je to Jednoho dne se vrátíš, tedy melodie slavná z filmu Tenkrát na západě. To znamená ještě jednou Bohemiatronic, Jednoho dne se vrátíš a ještě je to dokonce, má to takový přízvěšek, Špinarová EDM Remix 2026. Tak snad to Luboši a vy ostatní najdete. No a tohle, to už je další muzika pro pohodovou noc.

0: hodina 4 na vrch 1 minuta, tak objednávejte vaši oblíbenou muziku, ať máte bezvadné úterní ráno.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.

0: Noční Jukebox.
1: Dobré úterní nitro vám přeje Lukáš Bláha od mikrofonu a díky, že vstáváte s kysem na oplátku, my vám hrajeme to, co vás ideálně probouzí do nového dne, ve kterém slaví mimochodem svátek Zbyněk, tak všechno nejlepší. No a buď tradičně přes mobilní aplikaci nahráváte hlasovky, anebo voláte na číslo 210-323-323, tak jako to udělal David. Ahoj Davide.
2: Ahoj, ahoj.
1: Tak jaké ty máš úterní ráno?
2: Všichniko, jdu domů z práce.
1: No tak to je krása, takhle to má vypadat. Tak ty jsi říkal, ty jsi byl tak hodný, že bys mi nechal rád jakoby zahrát něco, podle mě tedy, jo?
2: Ano, přesně jo. Tak, nějaký žádnou nakopávačky.
1: Ale, tak já jsem trošku tady, já jsem koukal do hudební historie a právě dnes, 16. června, v roce 1997 vydala kapela Verve takovou velmi neotřelou nahrávku Bittersweet Symphony. Já ji mám hrozně rád a on ji pak předělal DJ Mark Van Dale za spolupráce DJ Quicksilvera. Ten se objeví taky mimochodem v O2 aréně v listopadu na Kiss Party, Mega Kiss Party 90-kové. Tak já myslím, že bychom si to mohli dát, ne? Co myslíš?
2: Jo, já jsem říkal, že to nechám na sobě.
1: Paráda, tak jo, tak jo. Tak jsem rád, děkuji ti za to, za tuhle možnost. No a pošleme to někomu?
2: No jasně, tak všem kysákům, co ještě mačkají, to by do rádia.
1: Děkuju.
2: Asi tak všem.
1: Jasně, no tak jo. Tak prosím tebe, ať ti to už uteče ten závěr, měj se krásně a přeju ti úspěšné úterý. Ahoj, díky.
2: To by taky, čau. Radio Kiss.

0: Krásné úterní ráno, 4 hodiny 20 minut, tak to je přesný čas. A přesně jak zpívali Captain Jack, tedy Only You, jen vy máte pod palcem náš playlist, což hned teď dokážeme z mobilní aplikace. Ozval se tam zaprvé Synek z Moravy.
1: Dobré ráno, chtěl bych nechat zahrát prosím pro všechny řidiče autobusů, kterým právě začíná směna. Pak pro všechny ostatní řidiče, aby se všichni v pořádku vrátili domů. A výběr písničky nechám na tobě, díky moc, Synek z Moravy.
0: No a já to zase posunu na dalšího posluchače. Když už tedy jsme se bavili o tom, že venku jaksi ty teploty nic moc, dokonce Pája tady a díky vám všem ostatním ukázal a poslal fotku, že jsou 4 stupně leckde, tak aspoň se přiblížíme létu, které by mělo dorazit k nám do Čech velmi brzo, díky muzice od Mirka.
2: Dneska dobré ráno, Lukáši, mohl bych zahrát prosím písničku od skupiny Rybičky 48 Léto 2. Děkuju, bylo by to pro všechny kysáky a pro tebe. Ahoj. Radio Kiss.

0: přijímačích vám zní přesně v půl páté Kiss a ještě než se vrhneme na další vaše přání, tak tady mám takovou pravidelně nepravidelnou rubriku Ty bláho. Zaujala mě tady jedna věc, raději, abych někoho nepohoršil, tak dám tohle upozornění.
1: Upozorňujeme, že tento pořad není vhodný pro děti a mládež do 18 let.
0: Já mám stejný pocit, že vždycky nejlepší jsou na veškerých článcích ty komentáře. K tomu jednomu tady přibyl tento. Je tady v tom uvedeno, že průměrně 14 mužů ročně se udusí, když jaksi v průběhu orálního uspokojování jim sedí přímo jaksi na tváři. A komentář k tomu tady zní, myslím, že vím, jak chcem odejít z tohoto světa. Tak samozřejmě chutě máme každý jiné. Pojďme raději za muzikou. Teď hned jsou tu Let's Go a důkaz o tom, že vy ani v úterý ráno nejste rozhodně alone. Je s vámi Kiss.
2: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radia Kiss.
1: A pokračujeme v tom i v úterý 16. června 210-323-323. To je to správné číslo a na něm Drobek. Ahoj Drobku.
2: Čau, čau. Tady je Drobek od Blaníka.
1: No ještě, že ne z toho rádia.
2: Ne, to je jako
1: hora Blaník. Jo, já rozumím, to je mi naprosto jasný. Tam jsou ty rytíři, kteří přijdou, až bude národu nejhůř.
2: No, oni moc nechodí, ale my chodíme pro poklady.
1: To je dobře. No tak jo, tak ty jsi říkal, že bys si rád slyšel nějakou rokovku, tak já to tady za chvilku přenechám na vzkazu od dalšího posluchače a povídej, komu to zahrajeme.
2: No tak tadyhle to hlavně všem libouňákům, jo, i louňivákům, který prostě stávají chudáci do práce a pak nebo musí děti budit naposledy do školy, že jo.
1: No je to tak.
2: No jasně.
1: A ještě, že už se to blíží ty prázdniny.
2: No nám už tenhle týden.
1: No, tak to je nádhera.
2: Tak. Akorát já do té školy nechodím, což je škoda.
1: Ano, já bych se tam taky na chvilku vrátil. Jak to tenkrát bylo takový, že si člověk říkal, až já budu dospělej, to bude paráda. A nakonec...
2: A to bylo
1: a nakonec... a nakonec by se tam zase vrátil. No tak jo, tak ti přeju krásný ráno, Drobku, měj se úžasně a zase brzo féteru.
2: Zatím, ahoj.
1: Ahoj, no a jdeme na slíbenou muziku od Michala.
3: Dobré ráno, tady Michal. Prosím vás, nechejte mi zahrát písničku od J. Visage pro Víťu Pirýho, pro Vlada Krále, pro Petra Kuzmu z Navsi, pro Romana Mondříka, pro Radima Pusíka, pro Soniu Labužíkovou, pro Honzu Ferka, pro Romana Střince a pro Michala Pilcha z Navsi. Děkuji.
0: Radio Kiss.

Everybody ready? I wanna see your

0: 10 minut nám chybí do páté, vstáváte s Kisem, no a pojďme se podívat do mobilní aplikace, protože tam na probrání by něco rád slyšel Petr.
1: Ahoj Luky, krásné dobré ráno, přeju do studia a samozřejmě všem Kisákům, tady je Petr z Brna, byl bych na to velkou prosbu, dalo by se pustit mi písničku od Leila Kay, Open Sesame, taková superová devadesátka na probrání, tyho snad jsem ještě na Kisu ani neslyšel, předem moc děkuju, ahoj Luky, čau čau.
0: Tak Petře, mám pro tebe dobrou zprávu. Už jí slyšíš. A vám všem dobré jitro.
2: To nejlepší od 90. let. Non-stop. Kiss. Radio Kiss.

0: Hezké ráno, hodiny ukazují 5 a nikdo vás neprobudí líp než Kiss. To mi můžete věřit, přátelé.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Probouzíte se s Kysem do 16. června, právě teď máme 6 minut po 5. hodině. S vámi zůstává ještě necelou 60-minutovku Lukáš Bláha a je čistě na vás, co bude znít z Kysu v dalších minutách. Ty možnosti jsou stále dvě, buď nahrajete vzkaz přes mobilní aplikaci a nebo zavoláte na číslo 210 323 323 a já už se proto ptám, kdo je tam?
2: Ahoj, tady Jiří.
1: Nazdar, Jiří, je to tak?
2: Ano, ano.
1: Slyším správně, Jirko, kde nás ladíš?
2: Teďka jsou akorát před Znojmem v kamionu.
1: Je mi to jasný. Jaká je cesta?
2: Tady v pohodě, tady v klídek.
1: Jo, stupňů kolik?
2: Kamion ukazuje 8 stupňů.
1: Tak, bude líp, ale to je jasný, protože mají přijít tropy. Já myslím, že nějaká ta tropická noc je dost jako blízko. Tak ty jsi říkal, že by si rád slyšel něco rytmického, tak já jsem tady vybral, když už teda, tak Rhythm and Drums, DJ Red 5 a DJ Edward, to byl celkem docela pěkný hit před asi cca 20 lety, ono to hrozně letí, no. Komu ho zahrajem?
2: Tak první mojí rodině, která ještě spí,
1: mm-hmm.
2: A všem kamionákům a jejich rodinám, ať mají pevné nervy, protože někdy to je s tím za tím volantem fakt o nervy.
1: Je mi to naprosto jasný. Kolik toho máš ještě před sebou?
2: Dneska ještě celý den, jsem začínal o 3:15 na 4 ráno, takže... Mm-hmm.
1: Chápu. No tak jo, tak hlavně šťastné kilometry, ať ti to odsejpá a měj se krásně, pokud možno.
2: Děkuju aj tobě a měj hezky, ahoj.
1: I já děkuju, ahoj.
0: Radio Kiss. Rhythm and drums in the booming track.

0: 5.19 ladíte noční juboxy na Kisu. Zbyňku dneska přání jenom toho nejlepšího k svátku. A tento den přesně před 142 lety byla v newyorském zábavním parku Coney Island otevřena první horská dráha na světě. Tak doufám, že pro vás 16. červen nebude takovou horskou dráhou. A pojďme se podívat do mobilní aplikace, kde nahrál vzkaz Dave a ten song, ten vás zaručeně probere.
1: Ahoj, ahoj, prosím tě, nechej tam zahrát nejlepšímu šoferovi na Opavsku, panu Menčasovi. A aby mu autobus vydržel, tak mu tam pošli písničku od Skutru. Fire, díky moc, Dave, čau.
2: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Fire!

0: Duran Duran. Poproková legenda se vrací do Prahy. 24. června v pražské O2 aréně. Zažijte po dlouhých 14 letech živě geniální Duran Duran a jejich největší hity. Už 24. června v Praze. Vstupenky už teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.
1: Potřebujete, aby vám to v práci utíkalo daleko rychleji? Pusťte si Michaela.
2: Michaličku, máš ode mě jedničku s hvězdou a pořádně velkou.
3: My jsi Bůh i ďábel v jedné osobě, kámo.
4: Jseš výborný, jsi prostě skvělej.
5: Michael, super, takhle jsem si dlouho nepobavil.
6: Mě je dneska celý den na umření, sotva lezu. No ale teď si mě teda pobavil.
1: Startujeme v 10 dopoledne. Těším se na vás.
7: Michal Kavalčík. Každý všední den.
8: Od 10 do 2.
7: Na Rádiu Kiss. To nejlepší. Od 90. let. I v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: kdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radio Kiss.
1: Teď zrovna budeme plnit telefonické přání, protože linka 210 323 323 je obsazená, proto se ptám, koho slyšíme v éteru?
2: Ahoj, tady Ála.
1: Ahoj, Álo, tak co pak ty bys ráda dostala z našeho playlistu?
2: No ráda bych Pedra, jestli je to možné.
1: No určitě, samozřejmě. A Pedro, ten poletí komu?
2: Ten poletí všem Renaky jsou, kdo rádi ráno poslouchají, kdo ho poslouchají celý dny. A hlavně tobě, že jsi skvělý.
1: Jo, tak moc děkuju. Álo, ty jsi v práci už?
2: Ano, už pracuji.
1: Jo, už zařezáváš takzvaně. Do kolika?
2: Do dvou.
1: Jo, no tak doufám, že ti to aspoň rychle uteče a pochopitelně ti posíláme Pedro, protože, co si budeme povídat, bude dost vedro. Teď to tak nevypadá.
2: Ano, tak.
1: Venku leckde i třeba jenom 5 stupňů, ale tropy, ty jsou blízko. Tak si pojďme užít a stejně teď jako muziku. Álo, měj se krásně, ahoj.
2: Ty taky, ahoj.

0: to byl na Kesu 3 minuty před 5:45, ještě song pro včerejšího oslavence kolegu Víťu Vivala. Víťa Coldplay, dneska Zbyňkové svátek a na telefonu teď právě Aleš, ahoj.
1: Ahoj, já tě zdravím.
0: Aleši, tak nakonec, co jsme to dali dohromady, povídej.
1: Dali jsme dohromady Eminema a bylo by to jak pro tebe, tak pro všechny kysáky, pro všechny, kdo teď mastí do práce, ať se jim daří. A ať mají krásný den, když dneska super. Bude to sluníčko.
0: Tak jo, je to prosím tebe teda jako jinak verze předělaný Eminem od Dimitri Vegas a Like Mike, jak jsi spřál, jo?
1: Super,
0: tak
1: super,
0: to tam poletí. Si. Tak ti přeju nádherné úterý, ať se ti daří všechno, co si přeješ a měj se krásně.
1: Taky, ahoj.
0: Ahoj. Radio Kiss.

0: Dvě minuty po 6:15 letíme finišem úterních nočních juboxů a ještě přistaneme do mobilní aplikace. Za Jéňou.
1: Krásné ráno všem kysákům. Prosím, zahrajte mi Davida Cuketu. Run, run, river. Děkuju. Ahoj.
0: Cuketa pobavil. My jsme mu vždycky říkali jenom Bagueta. Ano, tohle je novinka. David Guetta, Alok a taky Stick Figure. Tak si ji užijte. A ještě mi to připomnělo taky to, že 16. červen je mimochodem světový den mořských želv.
2: Ty knedlíky připomínají vajíčka karety obrovská.
3: Koho?
4: Mořské želvy. Radio Kiss.

0: Šestá hodina ráno se blíží. Luky, dobré ráno.
1: Hezké ráno, ahoj.
2: Tak, kamarádi. Luky, povídej.
1: Ano, kamarádi.
0: O co jde? Ty jsi dostal nějaký vzkaz, který jsi našel za stěračem na autě.
1: To mě hned probralo ještě před nočním vysíláním. Já jsem nejdřív myslel, že je to vzkaz od někoho, jaksi ty, co nám pomáhají a chrání.
3: Ano.
1: Ale bylo to něco jiného. A teď jestli si typnete, co to bylo.
3: Tajná ctitelka.
2: Takový to parkuješ jako...
0: Tak to mě napadlo
1: taky. To taky možnost.
0: Tak co to bylo, Luky?
3: Umej mě.
1: A tak to by měla taky pravdu, paní. To bylo, já jsem stál pod lampou, jo. To bylo další příjemný překvápko. Ne, normálně opravdu ještě existují mezi námi dobří lidé. Paní do mě prý trošku ťukla a říkala, že jako, ať se na to podívám, že to vyfotila, dala tam číslo krásně všecko. Tak já si zavolám, ne jen tak.
0: Tak pojď.
3: Je, to by bylo hezký.
1: Je, to jsme mohli.
0: Dej mi číslo.
1: Já to nemám u sebe, to jsme mohli. Tak zítra, já jsem tady zítra.
3: Je,
1: jsem tady zítra. Zítra to dáme dohromady.
3: Dobře, tak jo, tak jsme domluvení.
0: A hezké ráno.
1: Iva.

0: Kiss Paráda. Kiss Paráda. Kiss Paráda. Hlasuj pro nové hity Kiss Parády Rádia Kiss. www.kiss.cz. Kiss Paráda. Kiss Paráda. Kiss Parádu s DJem Baselickem poslouchej každou středu od 9 večer na Kissu.
1: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajn akce. Tak buď od 20. června u toho.
0: Radio Kiss. Počasí.
2: Dnes bude zpočátku slunečno, postupně čekáme oblačno až zataženo a místy déšť nebo přehánky, ojedinělé i bouřky. Teploty vyšplhají na 18 až 23 na jižní Moravě až 25 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Od neděle platí přísnější pravidla pro označování medu. Na obalech už není možné uvádět, že pochází ze zemí Evropské unie nebo ze zemí mimo Evropskou unii. Nová evropská směrnice stanovuje povinnost uvést konkrétní zemi původu, kde byl med získán. Cílem je omezit dovoz medu s nejasným původem, vytvořit férovější podmínky pro domácí producenty a zabránit klamání spotřebitelů. Indické hlavní město Delhi se už několik týdnů potýká s těžkou vlnou veder. Teploty tam pravidelně stoupají nad 40 stupňů. Na přímém slunci dokonce překračují neuvěřitelných 60 stupňů Celsia. A to způsobuje lidskému tělu vážné problémy. A teď zpátky domů.
3: Řidiči v Liberci už pocítili první dopady rozsáhlé opravy mostů na silnici první třídy číslo 35 u obchodního centra Globus. Rekonstrukce mostu nad ulicí Sousedská odstartovala o víkendu a doprava je nyní vedena v režimu 1+1 jízdní pruh. Omezení mají trvat až do konce října.
0: Sport.
2: Etická komise fotbalové asociace České republiky vyloučila Karvinou kvůli ovlivnění 3 utkání z první fotbalové ligy. Klub navíc dostal pokutu 10 milionů korun. Primátor Karviné a představitel klubu Jan Wolf dostal kvůli ovlivnění 3 zápasů 3 milionovou pokutu a nesmí působit 12 let ve fotbale. Rozhodnutí ještě není pravomocné. Za námi jsou zprávy v 6 a teď už je na řadě raníky s datem 16.6.
4: Krásné úterý vám přeje Míša Dinhová
5: i Patrik Peltán
6: a Roman Angel.
4: A teď si dáme Squeezer Saturday Night.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
4: Be happy.

0: Je úterý 16. června a ranní trojka probouzí všechny kysáky. 16. června, co vám to připomíná tady ten den?
1: Dneska je Národní den účetních, který si možná právě dneska konečně oddychli, protože je po 15.
0: Cinklo to?
1: Jo.
2: Zároveň je Světový den mořských želv, tak všem želvičkám ženej.
0: Nic zásadnějšího jste nenašli?
1: Co by bylo ještě zásadnějšího?
2: Svátek má Zbyněk, všechno nejlepší.
1: Taky jeden zeleniny, ta je důležitá a zdravá.
2: A co ještě?
0: Honza nám hned v 6 ráno napsal, že nemáme zapomenout na svátek rybářů. Od dnešního dne se mohou lovit všecky dravci, jako štika, candát, sumec, okoun, protože skončila doba hájení. Takže jak dodal, jdu do práce a pak hr na ně!
2: Na třpitku hezky.
0: Užijte si to. Ryba s rybkom, ryba s rybkom, a petrůžky z pastrnak, ať si

0: Naše krizové úterý začíná, vy co s námi vstáváte už spoustu let, víte, že to je vždycky pro nás na začátku taky trošku náročnější.
1: Jo, musíme se trošku rozběhnout, ale už je to dobrý.
0: A zdravíme naší Emily.
2: Ahoj, jsem Emily a tímto chcem pozdravit všetkých poslucháčů Rádia Kiss.
0: My tebe taky, Emily má ohromnou radost, protože zkrátka nová píseň Maj opravdu funguje.
3: A funguje na tak dobře, protože je i v Kiss parádě na druhém místě.
0: Kdyby jenom v Kiss parádě na druhém místě, v oficiální československé hitparádě, která hovoří o tom, jaké písně se hrají v českém éteru, je Emily s touto písní na 10. místě. Wow. 10. nejhranější československý hit v českém éteru.
3: To je slušný.
1: Co? Tak to tleskáme.
0: Takže Braňo a Marku Vosi, vy všichni, co jste na tom zamakali, gratulujeme moc a jsme rádi, že jsme mohli pomoct tady na Kissu.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Dobré ráno, kysáci, pojďme se podívat na dálnici D6, protože posluchačka Eva nám dala vědět, že právě na D6 ve směru na Karlovy Vary je uzavřený sjezd na Stochov a taky na D6 na 26. kilometru ve stejném směru řeší vážnou dopravní nehodu.
2: Na této dálnici je sražena srna na 32. kilometru ve směru do Prahy. V Brně je nehoda v ulici Kohoutova. No a utekly nám ovečky. S tím počítejte taky na Opavsku u obce Háj.
1: Chvilku počkáme, než je na ženou zpátky.
2: Už se stalo.

0: ty nejlepší posluchače v zemi.
1: Já vám teda můžu říct, jak si zapnu vaše rádio a slyším vás tady, tak se jede přes tu Českou republiku mnohem líp, díky moc.
2: Díky apce Rádia Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
3: Já už myslel, že už jako víš tu laťku nedáte, ale furt to překonávám, tak furt jdete nahoru a nahoru a nahoru.
2: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz. Rádio Kiss. Počasí.
4: Dnes bude zpočátku slunečno, postupně čekáme oblačno až zataženo a místy déšť nebo přehánky, ojedinělé i bouřky. Teploty vyšplhají na 18 až 23 na jižní Moravě až 25 stupňů.
2: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Vláda zařadila na seznam zakázaných návykových látek dva opioidy. Celkem 17 substancí pak zapsala na seznam zkoumaných látek, které není možné v Česku legálně prodávat a vyrábět. Uvedl to premiér Andrej Babiš. Experti už dříve varovali před tím, že zákaz může posílit černý trh a HHC okamžitě nahradí nové rizikovější varianty. S nemocemi oběhové soustavy se v Česku léčí více než čtvrtina obyvatel, téměř 3 miliony lidí. Americká kardioložka prohlásila avokádo za nejlepší ovoce, které přispívá ke zdraví srdce. Studie zjistila, že lidé, kteří jedli alespoň 2 porce avokáda týdně, měli o 16% nižší pravděpodobnost vzniku kardiovaskulárních onemocnění a o 21% nižší pravděpodobnost vzniku ischemické choroby srdeční.
2: Sport.
4: Čtvrteční druhý zápas českých fotbalistů na šampionátu v Americe proti Jihoafrické republice bude rozhodovat americká sudí Tori Pencová. Duel na mistrovství světa mužů bude řídit jako teprve druhá žena v historii. Tolik nejnovější zprávy, příjemné ráno.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
5: Be happy.

0: šeptat. Ale tomu je konec. Ranní show. Ranní show. Jakým songem vás probereme? Děkujeme za vaše tipy. Některé jsou velmi, velmi, velmi rychlé. Vejt Ludvíku, ten teď ví. Ahoj, zdravím tě, dobré ráno, už jsem viděl, že jsi psal. Některé jsou velmi dobré a jeden takový použijeme teď v tuhle chvíli, protože Rock for People 2027 hlásí první velké jméno. Do Hradce Králové dorazí legendární Blink-182, kapela, která stála u zrodu pop-punkové horečky přelomu tisíciletí.
1: Na tyhle ty Blink-182 už jsem koukala, těším se na ně a říkám si, jestli tam nepojedu příští rok znova.
2: Opravdu to je velká hvězda a myslím si, že spoustu jakoby fanoušků zaplesalo.
0: Tohle je song, který ke Kissu taky patří a vás teď probere do úterního rána.

0: jedete do práce a hledáte témata, o čem se dneska s kolegama budete u kafe bavit, tak vám dáme pár tipů.
1: Se mnou zamíříme na probíhající mistrovství světa ve fotbale. Možná jste viděli virální videa a fotky, kde jsou japonští fanoušci na mistrovství a jak po sobě, ale ještě jakože dlouho po zápase uklízí každý odpadek, každou politou sedačku, prostě všechno, aby odešli ze stadionu s tím, že je všechno uklizeno. Já to viděl poprvé, normálně vytáhli takový ty pytle na odpadky z kapsy, chodili po stadionu a všechno tam dávali.
2: O fotbale se určitě všichni budou bavit, stejně jako o počasí, jenom nadpis hovoří za vše. Do Evropy přichází vlna spalujících veder. 40 stupňů Celsia má být ve Francii, u nás v České republice na konci týdne kolem 35 stupňů Celsia.
0: Jestli máte na stole chaos, v práci chodíte spát pozdě a občas si ulevíte nějakým ostřejším slovem, možná to není tak špatně, protože vědecká studie naznačuje, že nepořádek může podporovat kreativitu.
1: Ty jo, já jsem kreativní jako blázen.
0: Že jo.

0: tahle soutěž udělala radost spoustě posluchačů.
1: Rozdali jsme skoro 400 000 korun a jedeme dál.
0: Jsme teprve v polovině, protože soutěžíme až do konce roku.
2: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
3: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz.

0: tento rádiový pozdrav si určitě kysáci jednou vzpomenete, protože to na vlastní oči dost možná uvidíte. Začnu otázkou. Míšo, Patriku, pokud byste stáli někde na kraji silnice nebo dálnice a ano, projel kolem vás rychle kamion, co byste pocítili?
1: Tlak.
0: Dobře.
1: Takový ten vzduch, víš, jak se víří.
2: Jenom takový to
3: to je všechno.
0: A ten vítr, to si řekl dobře. A teď si vemte, že místo vás tam budou větrníky. Malinký větrník někde na spodidlech, jo? A o metr dál další větrník a zase větrník a větrníky až třeba, nevím, kilometr daleko. A ten kamion, jak bude projíždět kolem těch větrníků, co s nima udělá?
1: Roztočí je.
0: Roztočí je. A z toho se stane energie, která se přemění na vaty. A z té energie se bude dělat co po nocích?
1: Světlo.
0: Svítí. Více v reportáži.
4: Miniaturní větrníky, integrované přímo do svodidel, budou využívat tlakovou vlnu a vzdušní vír od projíždějících automobilů. Tento neustálý proud vzduchu dokáže vygenerovat dostatek energie pro napájení lamp a baterií podél celé trasy i během hluboké noci.
0: To koukáte, co?
1: To je geniální nápad.
2: Skvělej nápad.
0: Bude se svítit zadarmo.
1: A hlavně na dálnicích to bude novinka.
0: Ale důležitý, abyste tam jeli. Když tam nikdo nepojede, bude problém. Nebude energie, svítit se nebude.
1: Bude tma.
0: Takže ten první, co tam potom projede, to vlastně rozsvítí tu dálnici.
1: Ale kdyby tam někdo chodil a foukal, tak možná tam aspoň přisvítne.
5: Ranní kvíz. Každý všední den od 6 do 10.

0: objev, co? Takže větrníky na svodidlech, ano, kamion projíždí, vytváří jakýsi vír vzduchu, rozíbe větrníky, ty to promění v energii, ve vaty a z toho se bude svítit. Dominik hned napsal, je rozčílený, takže já za tu dálnici platím dálniční známky a ještě si budu muset vyrábět elektřinu pro světla?
1: Ale tak vždy tam stejně ten člověk projíždí.
2: Našel jsem tuto zprávu a ještě bych dodal, že pilotní program těchto větrníků bude na dálnici D3, protože tam je maximální rychlost nastavena na 150 km v hodině.
0: Jde hlavně o kamiony, bacha, ty furt jezdí 90.
2: Já vím, ale tak když tam někdo projede strašně rychle, tak to taky rozfouká.
0: Jaký strašně rychlej kamionec.
1: Hlavně některý lidi mají ty auta fakt už obrovský, to nějakou elektřinu udělá.
0: No hodně SUVček jezdí, že jo? Co na D1, Stanley?
3: Tak s těma větrníkama, jako je to fakt skvělý nápad. Skvělý nápad, určitě to bude fungovat. Jenom ať to nestavijou na D1, tam by to bylo zbytečný, tam to furt stojí, takže tam to ani nefouká. Tak zdarec, Stanley.
4: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: že se zase ozval, jo?
1: Zase je tady.
0: Kvůli soutěži 7-7?
2: Ej, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, o, velký baditu, volám tě. Otvor mi bránu do 7-7. Uvolni signál, ať se můžem dovolat. Čauko, kakauko.
3: To je strop.
4: S Kisem za volantem po celé republice.
0: Brácha vlastní plamínka. Tak to je něco, Juraji, držíme ti palce, aby ses po sedmé dovolal. Teď bohužel na silnice vážná dopravní nehoda.
5: Dálnice D6 mezi Stochovem a Novým Strašecím je uzavřená kvůli nehodě, která se stala na 26. kilometru ve směru na Karlovy Vary, a nehody vyšetřují v Praze v ulici K Barandovu a v Dačicích u Jindřichova Hradce na Nádražní ulici.
0: Dani.
6: Aktuálně Brno, Husovický tunel uzavřen z důvodu nehody, takže stojíme tady na tom Mukovém náměstí a je to tady ucpané, je to na hodinu.
0: To byla zpráva z 6:30, tak je otázkou, jak to tam teď vypadá.
4: Radio Kiss, filmové tipy.
7: Ztracený dítě, žádný motiv, žádní podezřelí a žádné stopy. Před takovým případem náhle stojí nově jmenovaný prokurátor na malém ospalém městě. Jak si s tím poradí? Barvy zla černá je pokračování stejnojmenné literární trilogie a ta vám poví víc. Novinka, na kterou můžete koukat na streamovací platformě Netflix, připomínám, Barvy zla černá. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
9: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
10: Tyjo! To je bordel, to je binec, to je ale nepořádek.
11: Kdo pak to uklidí? Uklid.to. Úklidová služba pro domácnosti a firmy. Najdete nás v Kercher centru v Litvínovicích nebo na uklid.to.
12: Potraviny, kosmetika i barvy z konopí pro váš domov a zahradu. Rodinná firma s tradicí Hemp Production nabízí kompletní řadu konopných výrobků. Olej zastudena lisovaný, loupané semínko, doplňky stravy, masti a mýdla, výrobky pro koně, mazlíčky a dokonce lazury a oleje na dřevo. Více na hempcentrum.cz.
13: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz

0: KIS počasí.
1: Dnes bude zpočátku slunečno, postupně čekáme oblačno až zataženo a místy déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty vyšplhají na 18 až 23 na jižní Moravě až 25 stupňů.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Podle meteorologů se na Rychnovsku v sobotu popoledně objevilo slabé tornádo. Způsobilo drobné škody, poškodilo střechy a náhrobky v obci Semechnice a vyvrátilo stromy v Kvasinách. Český hydrometeorologický ústav to uvedl na síti X. Je to páté tornádo, které meteorologové v Česku potvrdili v letošní sezóně. Všechna byla slabá. Spojené státy a Írán digitálně podepsali memorandum o porozumění, řekl to prezident Spojených států Donald Trump a viceprezident J.D. Vance. Dosud se mluvilo o tom, že obě strany dohodu formálně podepíší v pátek ve Švýcarsku. Memorandum počítá s okamžitým otevřením Hormuzského průlivu a ukončením americké blokády íránských přístavů. A teď zpátky domů.
2: Na Rychnovsku se podle meteorologů v sobotu 13. června popolední objevilo slabé tornádo. Způsobilo drobné škody. Český hydrometeorologický ústav to uvedl na síti X. Je to páté tornádo, které meteorologové v Česku potvrdili v letošní sezóně. Všechna byla slabá. Pro KIS Blanka Holoubková.
1: Sport. Basketbalisté Nymburka slaví třetí ligový titul za sebou a celkově 21. triumf v klubové historii. V rozhodujícím sedmém finále zvítězili v Praze na Královce jako domácí tým nad Pardubicemi 91-74 a vyhráli sérii 4-3 na zápasy. To byly zprávy a jdeme hodit kostkou. Je tady soutěž 7 v 7.
3: 7 v 7.
4: Zavolejte právě teď do Rádia KIS a vyhrajte až 7 000 korun.
3: 210 323 323.

0: 7 hodin ráno.
1: A na rádiu Kiss
0: začíná soutěž 7 v 7.
2: Je až neuvěřitelný, kolika posluchačům jsme díky soutěži 7 v 7 udělali radost.
3: A je tu další a jmenuje se Peter. Dobré ráno ti přejeme.
4: Čau, čau, čau.
5: Ahoj, dobré ránko ti prajem. Můžem hovoriť po slovensky?
4: Tak, vieš. Áno. Vieš to pekne.
5: Ahoj, ďakujem veľmi pekne. A mám pre teba jednu zlú správu, Peter.
4: Áno.
5: Pretože si sa dovolal do českej súťaže, tak nebude výhra v euroch, ale bude v českých korunách, dobre?
4: Hej, mne to je jedno, ja tu žijem.
5: Dobre, tak idem hádzať.
3: Poďme na to číslo, ktoré padne na hrací kostce, budeme násobiť 1000 a snad tam bude 6, aby sme k tomu přidali 1000 korun ako bonus.
5: Tu na to.
4: Tak uvidíme, aspoň.
5: Hej, ja už vidím, Peter.
4: No.
5: Niečo tam je.
4: No.
5: A je to také...
4: Buď alebo.
5: Je to buď alebo až do 6. Ale 6 to nie je. Prepáč.
4: No, tak to bude 5 alebo 3.
5: Nie je to 5. Prepáč. Ale to tretie, čo si hovoril, tá 3, tá tam je, vyhráva 3000!
4: Tak je to super, ďakujem.
3: To byla nejlepší československá výhra, kterou jsem tu slyšel.
5: Kdyby to byly ty eura, bylo by to lepší,
3: viď?
4: No, jako prečo nie?
3: Peter, gratulujeme ti, 3000 jsou tvoje, brzy jak to by dostane mi taky a zas někdy. Ahoj.
5: Ahoj.
4: Tak zatím.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
6: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
3: To se tak hezky poslouchalo, tohle.
5: Hej.
3: Hej.
7: Hej, ozaj.
5: Dobré, já můžem rozprávat až do 10.
3: A
5: do
3: jaká 10. to zítra bude národnost v 7 ráno?
7: Maďar.
3: To Míša umí
5: Igen.
3: Taky.
5: Igen.
7: Igen.
5: Beszélek magyarul, nem baj.
0: 7 v 7. Zítra opět pokračujeme. 7 hodin ráno na Rádiu Kiss.
8: Be happy.

0: Jedna věc je, že Petr vyhrál 3000 korun. Ale co je hezký mezi kysáky, jak oni si to přejí, jak myslel na Juraje. On nám totiž ještě Juraj mimo éter říkal, Petr, chudák chlap, on tam bouchá do bubnu a ono mu to vůbec nepomohlo a Juraj nevyhrál.
1: Přesně tak, ale ono mu to jednou vyjde.
2: Jo, určitě, do konce roku tahle soutěž trvá.
0: A bylo vtipný, jak jsi říkala, že bohužel tady máš zlou zprávu, že to nebude slovenská výhra, to znamená, nebude to v eurech, bude to v českých korunách.
3: Tak mu tam to Ečko dopište, ne, však je to jenom symbol, oni se v bance nezblázní.
0: Jo, Jerry machruje, ty jo.
2: Jo, je to v pohodě.
0: Si to zkus tohle někde v bance udělat. Jo, a jinak, Míšo, tohle je prý vzkaz pro tebe. Patriku, to byl ten zamilovaný
1: Láďa.
4: Já jsem se asi oficiálně zamiloval do Míši, protože slyšet asijskou holku, která bydlí v Česku, mluvit slovensky, to je dobrá kombinace, teda nebudu lhát.
2: Hej, Láďo, páčí se ti to?
1: To je dobrý.
0: To je nebezpečný.
2: Patrik se mě ptal, jestli by Duc zvládla mluvit slovensky.
0: Zkoušeli jsme to někdy?
2: Nikdy.
1: Zkusíš to?
2: Zkusím.
0: Tak po písničce.
2: Po písničce.
0: A mohl bych dát jednu takovou srdcerivnou.
1: Ano.
0: Protože já myslím na všechny, kteří se snaží dovolat od ledna a je červen do této soutěže. A oni to opravdu zkoušejí a jsou kysáci, kteří mají nastavený budík na 7, ani nemusí v 7 vstávat, ale kvůli této soutěži od ledna pravidelně vstávají, aby vyhráli.
2: Těch kysáků je hodně a já, když vás někdy potkávám, tak hodně se mnou o tom bavíte. Co jim tam dáme?
0: Takhle, co jim dáme? My jim dáme jednu myšlenku důležitou do hlavy. A to tu, že je ještě čas půl roku. Do konce této soutěže.
1: Ještě půl roku budete stávat v 7 ráno.

0: Neuvěřitelně krásná verze, kterou má kysáci na starosti náš Jean-Luc Honza Lukeš. To je borec, to je neuvěřitelný. To je ten kluk, který nám to vyrábí všechno to, co slyšíte mezi hity. Dokonce nám pomáhá s pořadem lepší než originál. Hodilo nás to do takové zvláštní nálady, protože jsme mysleli na kysáky, kteří se nemůžou dovolat už půl roku do soutěže 7 v 7. A teď mám trošku strach, protože prý má údajně prvně k našim posluchačům promluvit duc.
1: Ale slovenská duc.
0: Ve slovenštině.
1: Ano.
2: Hekidan, ale propaště, vy posluchači na Radio Kiss. Já chcem tobě povedat, že já nevím moc dobrý slovenský, ale já kusím a já chci dokázat tobě, že naše telefonní linka funguje a já chcem si namluvit na někoho. Porozprávaj se.
0: Můžu duc něco?
2: Může.
0: Ty už jsi začala mluvit slovensky nebo jedeš furt jako duc?
2: Hele, já nevím, to podobný. Já vím. Hele, ty
0: ano,
2: Roman,
0: ano.
2: Ty daj tam něco, takový nějaký číslo, aby oni mohli zavolat na mě.
0: Číslo na tebe, jako tvoje telefonní číslo?
2: Ne,
0: číslo
2: na studio.
0: Na studio. Takhle, jako studio. Jasně, kysáci.
2: Nejlepší, když někdo slovenský porozprává na mě.
0: Dobře. Tak prosím, Slováci, volejte teď do studia Rádia Kiss na 210.
2: 210.
0: 323.
2: 323. To zenělo jinak.
0: To nebylo teda moc slovenský. 3-2-3. Hele, a schválně, kdo se dovolá do studia? 3-2-3. Takže mám zvednout telefon nějakému volejcímu.
2: Ale ty může.
0: Tak jo, tak já to vyzkouším, jo? Tak první volající. Haló?
3: Haló, haló.
0: Haló.
2: Heký den, hele, ty, jak se jmenuje?
3: Matyáš.
2: Matyáš, a ty umí mluvit slovensky?
3: Trochu.
2: Hele, tak řekni něco mě po slovensky a zkus si zopakuje.
3: Ještě jednou.
2: Hele, ty nerozumí mě, já mluvím česky teď.
3: Dobře.
2: Dobrý, ty něco řekni po slovensky a jak si zopakuje.
3: Nevím.
2: Nevím, dobré, nevím.
0: Ale dobrý, Maty bojuje, hele.
2: Nevím, a co dal, boju, si, no. Dal si ty vy po slovensky?
3: Prečo?
2: Prečo? Prečo? No lehký, ne? Podobný na
0: to
2: česky.
0: To jsou dvě slova.
2: Prečo? Co ještě umí? Hele, já ví jedno slovo. Suzorietka. Hej, suzorietka! Suzorietka tam je!
0: Co bylo cílem, duc, aby se ti Maty dovolal?
2: Aby on mluví slovensky.
0: Jo, to je všechno?
2: Ano, ano, to všechno. Co ty myslí, Maty? Hele, řekni mi jednu větu slovensky, ne? To lehký.
3: Proč jsi nebyl včera doma?
2: Ty proč jsi nebyl včera doma?
0: To bych možná nebyl i přeložil. Doma. Kde jsi včera bol?
2: A má to? Hele, můžeme si naspívat.
0: Dobře, okej. Okay.
2: Pro Matyho, on takový odvážný a duc bude zpívat taky. A kde jsi včera bol?
0: Okay.
2: Jsi zase ozratý. Jsi totálně na mol?
0: Máš to tady.
2: Anime, Maty, to pro těba.
0: Zatím, Maty, ahoj!
3: Ahoj!

0: je tvá slovenština, Duci, vlastně podobná češtině?
1: Ale já už víš co, ono to není tak, já nemluvím slovensky anebo česky, já mám slovanský jazyk.
2: Slovanský, dobře.
1: To podobný.
0: Tak to byl bordel, tohle Duc, teda ti musím jako říct.
1: Hele, dobrý, kusy jenom nepovedli, no.
0: Ta myšlenka toho, že máš podpořit posluchače, co se nedovolali, ta asi neproběhla, ne?
1: Hele, oni možná nasmějou se na mě.
0: Nasmějou se na tebe. A zítra v 7.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Kolik posluchačů si pobavila, Duc? Máme tu ještě jeden zajímavý vzkaz.
1: Hele, ať Duc zajodluje, by mohla být taky dobrá legrace.
0: Co?
2: Pojď, Duc, zajodluj nám.
0: Počkej, jo, já ti dám tomu předehru. Neskoušej si to dopředu, protože mě by zajímalo, co z tebe vyleze za zvuk.
3: Moment, já mám jenom k tomu jenom malou technickou. Já mám pocit, že Duc jodluje neustále, když mluví, ale dobře, zkusíme to.
4: S kysem za volantem po celé republice.
0: Ještě lepší bylo vidět výraz Míši. Ty jsi vypadal jak mimoň, nebo něco.
2: Jo, přesně.
0: Mám to nahraný, skvěle, děkuji. Tak to budem zneužívat v následujících dnech a týdnech.
3: Tak to jo. Jsem nadšená teda.
0: A na silnice, kde začneme tentokrát?
3: Začneme s Marcelem, protože nám dal vědět přes aplikaci Rádia Kiss o koloně v

0: Připravte se na léto v kysáckém stylu. Sluneční brýle, šiltovky, trika, mikiny, osušky, ale taky zapalovače, klíčenky nebo samolepky najdete právě teď na webu kiss.cz. V našem Kiss Shopu. Radio Kiss. Počasí.
1: Dnes bude zpočátku slunečno, postupně čekáme oblačno až zataženo a místy déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Teploty vyšplhají na 18 až 23 na jižní Moravě až 25 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes zahájí dvoudenní návštěvu Vysočiny. Čeká ho i oběd s hejtmanem a krajskými radními nebo setkání se starosty, se kterými chce hovořit o stavbě jaderných bloků elektrárny v Dukovanech. Dnešní a středeční program zahrnuje také návštěvu Jihlavské a Třebíčské radnice a první brněnské strojírny ve Velké Bíteši. Poslanci Evropského parlamentu budou dnes hlasovat o opatřeních, která mají zrušit dovozní cla na většinu průmyslového a zemědělského zboží ze Spojených států. Jde o klíčovou součást obchodní dohody s Washingtonem z loňského léta. Tu Evropská komise

0: uzavřela ve snaze zabránit zavedení vysokých cel americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Sport. Tenistka Marie Bouzková porazila v českém souboji Terezu Valentovou 6-3 a 6-3 a postoupila na travnatém turnaji v Nottinghamu do druhého kola. Nikola Bartůňková porazila semifinalistku letošního Roland Garros Dianu Schneiderovou 6-2, 6-7 a 6-3 a prošla na turnaj v Berlíně také do druhého kola. To byly zprávy v jedné minutě a za okamžik už dořekni, dospívej a domysli.
1: Právně, Terko, je vidět, že se těšíš. Míšo, Patriku, ještě bych tu na vás něco měl. Chvilku mi dejte, jo?
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
0: Be happy.
1: Kdybyste chtěli následující rubriku, můžeme rovnou přeskočit.
3: Proč?
1: No, jde o každý bod a jsme ve finále. Já potřebuji vyhrát.
3: Já potřebuji sbírat body.
4: Já si jdu pro celkový vítězství.
1: Ale já vám tam dal takový hlášky, který znát ani nebudete.
3: Ne, ty jo? Jsi si vymyslel?
1: Jasně.

0: Ranní trojko.
1: Dořekni to. Jde do finále. Poslední úterý, čtvrtek a ještě, takže asi 4 kola celkem?
2: Jo.
3: 4 kola, no.
1: S bodama jsme na tom plus minus a samozřejmě každý chceme vyhrát, takže zůstaneme přáteli, i když vám teď budu dávat hlášky, který neznáte.
3: Ne.
2: Já ti nevím.
1: Co?
3: Ne.
2: Ty nebuď úplná zmije.
1: Tak jako, že jo, body a vy když nebudete bodovat, já vyhraju. Jdem na to?
3: Jdeme na to.
2: Pojďme.
1: Tak jo.
4: Tak kde pak je ten prdělat?
3: Co tady čepuje to pivo?
2: Pivo, ne pivo.
3: Co tady čepuje to pivo?
2: Já bych řekl,
3: no.
2: Pivo.
4: Tak kde pak je ten prdělat, co tady čepuje pivo?
2: Ještě to tam není.
3: Počkej, já jsem řekla to.
1: Tam není to.
2: Tam není.
3: Jo, tam není to.
2: A je tam pivo s krátkým, takže ani jeden.
1: Aj. Já jsem vám kecal, že ty hlášky neznáte.
3: Známe.
1: Znáte je všechny. I tuhle.
4: Běda vám.
3: Běda vám, jestli mi to nepůjde.
2: Jo?
3: Ještě něco?
2: A běda vám, jestli mi to nepůjde. Je tam a?
3: Běda vám, jestli mi to nepůjde.
2: Počkej. A běda vám, jestli mi to nepůjde.
1: Takhle.
3: Běda vám, jestli mi to nepůjde.
2: Jenom takhle.
1: Ono tam ještě něco je, ale...
4: Běda vám, jestli mi to nepůjde. Běda vám.
2: Jo, zatím.
3: Běda vám.
1: A ne, já vám to uznám.
2: Ne. To by bylo
3: ne,
2: nefér.
3: Běda
2: tobě.
3: Stejně s tebou nebudem mluvit.
1: Tuhle znáte taky.
5: Rodiče, kteří chtějí vidět idiota...
1: Ať se dostaví do ředitelny.
3: Nechť se dostaví do ředitelny.
2: No to je vždycky, jsme tam měli problém. Je tam nechť, nebo ať, nebo...
3: Tak já
1: co?
3: Řeknu nechť.
1: Dobře.
2: Máš pravdu, ale řeknu...
3: Ne, bože,
2: já řeknu ať. Ať
5: rodiče,
2: se dostaví.
5: Rodiče, kteří chtějí vidět idiota, nechť přijdou do ředitelny.
3: Přijdou.
2: Já odcházím.
3: Nová doba.
1: Romane, ty jsi měl pravdu. Ani medaily, ani bod.
2: Takový hlášky.
3: Počkej, ještě není konec.
1: Ale já jsem fakt myslel, že bodovat budete.
3: Já
1: teda.

0: Dospívej to.
1: Dospívej to.
2: Budou nějaké chytáky v této rubrice, nebo budou všechny písně bezpečně znát? 90 českou i bonusovou. Uvidíme, jedeme dál, zatím je to bez bodů. Ale teď body mohou přijít. 90kový velký hit. Jakmile to řeknu, okamžitě začnete zpívat, je mi to jasný. Mbap.
3: Tap tada mbap. Tira ta mbap. Ta ta tira.
2: Yeah. Má pravdu. Ze mě hrklo, já myslím, že řekneš to český slovo normálně.
3: Měla jsem na mále.
4: To by se ale hodilo.
2: Hele, já když hledal text pro ten, říkal, co, já myslím, že tam nějaký jako umbap, jo? Ještě
3: no.
2: Ta říká, hele, on je to nomek Hanson, přesně to, co ty jsi zpívala. Mbap. Dobrý, viď? Dáme českou. Tak třeba nevím, neboj se.
4: Neboj.
3: Neboj se.
4: Neboj se, já přijdu až ráno, ne?
3: Ne. Ne.
4: Neboj,
5: neboj se pasáčku, neboj.
3: Co to je za song?
4: Vůbec nevím.
3: Neboj
4: se do lesa něco.
3: Má milá, počkej, neboj se.
4: On to říká klidně, Roman, bude to nějaký. Neboj se, na kabáti.
2: Nechcete, že bychom zkusili někoho z posluchačů?
3: Přítele na telefonu.
4: Prosím.
2: Jo, ale to jako bod dostane posluchač nebo posluchačka, jo. Nevím teda, co s něma bodama budou dělat ve finále. Tak, že byste zavolali na 210-323-323, jestli víte, co to může být. Schválně, jo. Kdo tam je? Kdo se dovolal? Čau.
6: Čau, čau.
2: Jak se jmenuješ?
6: Michal, ahoj.
2: Michale, čau. Věděl bys píseň, refren, který začíná slovy neboj se?
6: Já si myslím, že je to Eva Farná, neboj se boží mlýny melou.
2: Jo. Heleď, prosím tě, ozvi se mi někdy třeba přes e-mail heslo Eva Farná, pošleme ti minimálně samolepku na auto, jo?
6: Dobře, díky.
2: Tak jo, ahoj.
6: Ahoj.
2: Ahoj.
6: Ahoj. Ahoj.
2: Já to musel dát tu Evu Farnou.
4: Já to měl v hlavě, že jsi byl na Evě Farný, ale říkám, neboj se, to mi k Evě vůbec nesedí. A ona je tato písnička.
3: Jo, já to znám od Boží Mlejny Melo.
4: Já taky, no. A neboj se mi nedošlo.
2: Tým otvírá tu velkou show a někteří dneska jdou na její poslední, třetí Eden.
4: No,
2: tak si to moc užijte, protože je neuvěřitelný, co ona i se svým týmem dokázala. Evo, opravdu děkujem, protože jenom jednou větou to, jak skvěle si to všechno odbavila a tu laťku, jak si zvedla vysoko, tím motivuješ i nás všechny ostatní, co podobné věci děláme, aby jsme byli lepšími, takže klobouk dolů před tebou.
3: A jakou Eva Farná zpívala bonusovou písničku?
2: Bonusovou? Let's go!
3: Let's go!
4: Let's go.
2: A řeknu...
3: Počkej, to jsou ty...
4: Let's go.
3: Jak to bylo v tom filmu? Let's go!
2: Let's go a je to, myslím si, 90kový hit.
4: 90kový?
2: Maximálně nově mileniový.
3: Nově, aha,
4: let's,
3: tak...
4: Let's go!
3: Let's.
2: Zpívaj to zborově a veselé.
3: Jo.
2: A je to Be Happy.
3: Let's.
2: A je to hit horečky sobotní noci.

0: A který je ten tvůj jukebox Rádia Kiss, tak promiň.
1: Hele, tady žádný bod teď?
2: Ne.
0: Vůbec.
1: Ne, ani to, no jo.
0: Hoď po něm něco, Míšo.
2: Deku.
1: Romane,

0: tím, co právě teď uslyšíte, bych rád řekl, že nebudu nijak zapojovat rubriku Ranní kachna do následujících informací, že vše bude pravda, abyste to měli jednodušší.
1: Ranní trojko. Domyslit to.
0: Dnes je 16. června. V tento den roku 1661 byla ve Švédsku vydána první bankovka na území Evropy. Tedy první papírové peníze. Do té doby se běžně platilo mincemi ze zlata, stříbra a mědi. Proč právě ve Švédsku? Protože tam tehdy používali obrovské měděné mince, které byly tak těžké, že některé vážily dokonce i několik kilogramů. Nosit větší obnos bylo velmi nepraktické a tak banka začala vydávat papírové potvrzení o uložených penězích, které šlo používat jako platidlo. To je původ těch papírových peněz, které my dneska používáme.
2: To je ale zajímavé.
0: Že jo? A proto se ptám, kolik bankovek bylo v oběhu v České republice v minulém roce? Výsledek zaokrouhlete na desítky milionů. Čerpal jsem ze zdroje České národní banky.
3: Tyjo, to bude obrovský číslo.
0: To bude veliký. To bude velký číslo, ale opatrně, Patriku, některé tvé tipy jsou až astronomicky veliké.
3: Dobře.
0: Aby naopak byly takhle malinké ve výsledku.
2: Já si moudře počkám na nápovědu.
0: Tu vám velice rád dám po 8. hodině.
3: Mám střelit od boku.
0: Chceš?
3: Hele, 80 milionů, to je málo.
0: Tak si počkej na nápovědu. Jestli se trefíte přesně, dostanete 7 bodů.

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: Vážnou nehodu vyšetřují na dálnici D1 na 368. kilometru ve směru do Prahy.
2: D10.
3: D10 sedem na Prahu je uzavřená. Je tam nehoda 4 osobních aut. Je to za sjezdem na Radonice.
2: Jarko?
4: Kdo můžete, vyhněte se dálnici z Bohumína na Ostravu. Dopravní nehoda. 2 hasičské auta kolem mě projížděly a sanitka, takže to je čerstvě. Kolo nás stojí snad až na půl.
2: Pepo.
5: Brno Jedovnická ve zúžení u Spalovny směr z Líšně, kamion s osobákem.
1: A potom se bouralo ještě v Blansku v Sušilově ulici a v Chomutově na křižovatce Beethovenovy a Školní ulice.
2: Je to jedna textovka, ahoj raní trojko, moje cesta do Plzně aktuálně mezi tunelama na pražském okruhu katastrofa, píše posluchač Petr, kterýmu vidíš to, Peťo, moc děkuju, protože mě v pátek vzal z akce, kde jsme byli s lunetikama, s Veronou, z Kamenice až domů.
1: Počkej Petr, ten co má ty pneumatik, jak má tu dodávku?
2: No jasně, ale dodávkou jsme nejeli, jeli jsme něčím trošku jako hodně rychlým. Jako formule to úplně nebyla, ale lidi, on mi splnil sen. Já jel Kuprou.
6: Ta se ti líbí, viď?
2: Bože můj, to bylo něco, Peťo! Děkuju za ten zážitek.

0: povídaj. Dobré nálady v práci není nikdy dost. Co takhle si naladit Michaela?
1: Michael, ty si kolik? Normálně budu muset zastavit a vysušit si kaloty, protože jsem si cvrknul do textilu.
2: Teď jsem jedla polivku a vyprskla se mi, že se musím jít převlíknout.
3: Výborný to je.
4: Michael, ty borče, ty si teď zbožil celý éter.
1: No ty číčo.
0: To zas bude jízda. Startujeme v 10. Těším se na vás.
5: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na Rádiu Kiss.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
7: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
8: Zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
9: Viktorko, kam bys chtěla v sobotu na výlet?
10: Na Jupiter nebo na Saturn.
9: Počkej, to je strašně daleko.
10: Ale půlka třídy už tam byla.
11: Tak daleko to zase není. V planetáriu Praha jste vesmíru blíž, než si myslíte. A dobrodružství ve sluneční soustavě, které tu zažijete, bude možná to nejlepší z celých prázdnin. Z úchvatné projekce budou děti nadšené a věřte, že vy taky. Objevte vesmír jako nikde jinde. Přijďte do planetária Praha ve Stromov. www.planetum.cz.
0: Radio Kiss. Počasí.
12: Dnes bude zpočátku slunečno, postupně čekáme oblačno až zataženo a místy déšť nebo přehánky, ojedinělé i bouřky. Teploty vyšplhají na 18 až 23 na jižní Moravě až 25 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
12: V Česku stále existují desítky kilometrů hlavních železničních tratí, kde si nezavoláte. Takzvaná bílá místa ale mají definitivně zmizet. Vláda, mobilní operátoři a železničáři do roku 2029 slibují 100% pokrytí i v těch nejhlubších lesích a tunelech. Do Evropy začal proudit od jihu velmi teplý vzduch a to už do některých oblastí přineslo nadprůměrné teploty. Ty budou pokračovat a do konce týdne je pocítí téměř celý kontinent. Asi nejvýrazněji se vlna veder projeví ve Francii, kde mohou teploty vystoupat nad 40 stupňů Celsia. Mimořádně teplé počasí dorazí ve druhé polovině týdne i do střední Evropy. A teď zpátky domů.
13: Řidiči v Liberci už pocítili první dopady rozsáhlé opravy mostů na silnici první třídy číslo 35 u obchodního centra Globus. Rekonstrukce mostu nad ulicí Sousedská odstartovala o víkendu a doprava je nyní vedena v režimu 1+1 jízdní pruh. Omezení mají trvat až do konce října.
12: Největší šok dosavadního průběhu světového fotbalového šampionátu je tady. Fotbalisté Cap Verde v úvodním duelu skupiny H uhráli bezbrankovou remízu se Španělskem, jedním z favoritů na celkové vítězství. Belgie na úvod šampionátu pouze remizovala s Egyptem 1-1. Remízou skončil i zápas Saudské Arábie s Uruguayí a zápas Irán-Nový Zéland skončil 2-2. Tolik zprávy v jedné minutě a pokračuje ranní Kiss.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
14: Be happy.

0: A jdeme vám to spočítat, Míšo Patriku. A dobré ráno, kysáci. Dneska je 16. červen roku 1661. To byla ve Švédsku v tento den vydána první bankovka na území Evropy. Tedy první papírové peníze, jak jsme si vysvětlovali. Ptám se, kolik bankovek bylo v oběhu v České republice v minulém roce? Výsledek máte zaokrouhlit na desítky milionů. Patriku, než něco řekneš?
1: Ano. Máťo, radši nestřílej od boku. Vzpomínáš si ty jahody.
0: Pořád to mají v paměti.
2: Ano, 863 kilo jsem řekl. Bylo to 3 kilo.
3: Ale nakonec jahod. Získal 7 bodů.
0: A ono, hlavně nakonec to byly 3 kilogramy.
2: Jo. No právě.
0: To je jedno. Takže teď v tuhle chvíli přichází nápověda. V oběhu je hned několik bankovek, to přece víte. Od 100 koruny papírové ano. Po 5000.
2: Ano.
0: Zeptejte se každý na jednu z nich a já vám řeknu přesný počet pro rok 2025. Ale dobře volte, některé bankovky jsou používány hodně, některé méně.
3: Ale ty se můžeš zeptat jako na jeden druh bankovky jo. A já na druhý.
0: Jo.
2: Já se chci zeptat na tisícovku.
0: Tisícovka 133 milionů kusů.
3: Já budu chytrá, já se zeptám úplně opačně. Já se ptám na stovky.
2: Jo, to je dobrý.
0: To je na z těch menších.
2: 2 kila, 2 kila.
0: 70 milionů kusů. Budem to zaokrouhlovat na desítky, jo?
3: Mm-hmm.
2: To je stovka, si říkala Míšo.
0: Stovka jo, je 70 stovka. Milionů.
3: Těch je méně než tisícové?
2: Dvou kil bude hodně.
3: Myslíš, že 2 kil?
2: A těch tisícovek možná nejvíc, člověč.
0: Mm-hmm. 2 kil rozhodně není jako tisícovek.
2: Děkuju, to jsi mi pomohl.
3: Ale je jich víc, že jo?
0: Co, jak víc?
3: 200 než stovek, viď?
0: Jenom o trošku.
2: Aha.
4: Tak dáme 80.
3: Tak 80.
0: Víte, jakých je nejmíň?
2: 5000.
0: Ano, těch je 24 milionů.
2: Jsem viděl tak z vlaku maximálně.
0: Takže do příštího vstupu mi dáte vědět?
2: Dobře.
0: Přesný číslo?
3: Můžu používat kalkulačku?
0: Můžeš,
3: dobře.
0: Míšo. Pokud to není AI kalkulačka, ale hele nějaká.
3: No to si neřek.

0: ruky v rukou, to je něco. Tak schválně, jestli vám to k něčemu bude, protože je tady finále. Finále o penězích. Takže, ptám se, kolik bankovek bylo v oběhu v České republice v minulém roce? Dáte mi váš výsledek?
1: Když budeš hodnej.
2: Na desítky milionů?
0: Desítky milionů.
2: Jo, vidíš, počkej, hele.
0: Jo, děláš, že najednou.
1: Jo, rychle, to ještě
2: tím je to úplně jasný. No,
0: takže kdo chce z vás první říci správný číslo?
2: Je to jedno, Míšo, chceš, jo, nebo já, řekni si.
1: Dobře, ty vypadáš vyrovnanějš.
2: No, já jsem v pohodě, já vím naprosto přesně, že to je 420 milionů.
0: Ano.
1: Já mám 470 milionů. Mhm.
0: Tak jo. Takže jdeme na to. Na každého obyvatele Česka připadá v průměru zhruba 51 bankovek. Nejrozšířenější je dvoutisícovka, která tvoří více než třetinu všech bankovek v oběhu. Máme jich 210 milionů. Dvoutisícovek.
2: To mi do toho hodilo vidle.
0: Pokud započítáme i mince, tak jsou v Česku v oběhu cca 3 miliardy kusů platidel. Ale bacha, to motáme ty mincový a ty papírový. Z toho bankovek je 560 milionů.
1: Míša má boh.
0: Míša je blíž.
1: Jo.
0: Sakra. Správnému výsledku.
1: Jediný bod za dnešní rubriky.
0: Ale nebyli jste daleko. Tohle není ostuda. Takovýhle výsledek.
2: Já myslím, že 2000 je trošku méně než 1000.
1: Taky. No. Já jsem typovala 100 milionů.
0: Ty jasně vedou 2000. 210 milionů kusů, ty jo.
1: Je to, že jsem jich tolik neviděla.
2: Přes někde jsou. Kde jsou?
0: To na vás teď hodilo splín, viď?
2: Já mám asi tak kilo v peněžence.
0: Takže 560 milionů, správný výsledek. Míšo, aspoň jeden bod.
1: Mám jeden bodík. Radio Kids.

0: Rádi bychom pozdravili ještě našeho posluchače Libora, který se taky zajímal o to, kolik bankovek je v oběhu v roce 2025. Míša byla svým typem nejblíže, takže získala jeden bod. Libora trápí jedna informace, zajímavost, kterou k tomu slyšel.
1: Slyšel jsem dobře, že na každého občana je v průměru 51 bankovek.
0: Jo, přesně tak.
1: Já teď koukám do peněženky, mám tam jenom jednu stovku. Tak bych chtěl poprosit, kdyby teda někdo těch 50 našel, tak budou nejspíš moje.
2: S kysem za volantem po celé republice.
0: Co jde jedna, Michale?
3: Jednička z Ostravy na Brno. Jak je tam to zúžení ještě, jak je připojovat slídku míst, udělá se tam velká kolona, je to tam zúžení ještě do jednoho kruhu.
0: Alice?
4: V obci Sviany v Libereckém kraji se asfaltuje silnice a jak je tam ten most na Doubravu, tak tam pouští Kyvadlově.
5: Z Tábora, směr Pelhřimov, jak je odbočka na Pacov, návěsu tam vylítalo nějaký železo, kurty, všechno možný, válí se to tam po celý silnici.
0: Ještě Míša?
6: Mezi Pihelem a Novým Borem, štosuje se to tady, jsou tady kolony, řídí to tady hasiči, máme tady dopravní nehodu.
7: V Brně v Jedovnické se srazil osobák s nákladňákem, bouralo se v Blansku v Sušilově ulici a v Karlových Varech ve Studentské se srazil osobák s motorkou a na místě se jezdí Kyvadlově.

0: klasiky ze světa trance.
1: Ahoj, tady DJ Bassliquor. Každý týden ti servíru ty nejlepší pecky z trancové scény. Těším se na vás.
0: Trance Party. Už ve středu od 10 večer na Radio Kiss. Radio Kiss. Počasí.
2: Dnes bude zpočátku slunečno, postupně čekáme oblačno až zataženo a místy déšť nebo přehánky, ojedinělé i bouřky. Teploty vyšplhají na 18 až 23 na jižní Moravě až 25 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Od 1. července nabude účinnosti novela zákona, která sníží minimální zálohy na důchodové pojištění osobám výdělečně činným. Změna se dotkne všech, kteří v uplynulé části roku platili zálohy v minimální výši. Někteří z těchto živnostníků už ale nadále nebudou platit minimální zálohy, ale ty vypočtené ze skutečných zisků. Zdravotního pojištění se změna netýká. Ukrajina oficiálně otevřela první kapitoly ve vyjednáváních o přistoupení do Evropské unie. Mezivládní konference se mohla uskutečnit poté, co Maďarsko po 2 letech zrušilo svou blokaci. Přístupová konference se konala v pondělí v Lucemburku.
0: Sport.
2: Bývalý hokejový reprezentant Václav Prospal bude od nové sezóny asistentem trenéra Jima Montgomeryho v týmu NHL St. Louis Blues. Dvojnásobný mistr světa, který v uplynulých 3 sezónách pracoval jako asistent kouče v nižší AHL, podepsal víceletou smlouvu. Tolik zprávy v jedné minutě a pokračuje raní Kiss s Míšou, Romanem a Patrikem.
0: To nejlepší. Od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy. La, la.

0: Dobré ráno, kysáci. Já věřím tomu, že máte určitě kolem sebe spoustu užitečných přístrojů, ale některé věci, které dneska fungují nějak, byly vynalezeny úplně k jiným účelům. Máte rádi kečup, kolegové?
1: Já ho moc nemusím upřímně kečup.
2: Klidně, v pohodě, jenom si říkám, ty chceš tady zamotat hlavy posluchačům před typováním ranní kachny. No dobře,
0: ano,
2: pojď,
0: máš pravdu, chci jim zamotat
1: tak
0: hlavy.
1: K čemu byl původně kečup?
0: Kečup se v 30. letech 19. století původně prodával jako lék na žaludeční nevolnosti a zažívací potíže. Jo, takže si dej lžičku kečupu a bude ti prej líp.
2: Na něco podobného byla Coca-Cola, ne, původně?
0: To je pravda, ano, to je pravda.
1: Ale mě, když bolí břicho, tak si to dám taky.
0: Ale u kečupu se to neprokázalo, nakonec to bylo vyvrácený, nic to neléčí, ale je to dobrý. Tak to zůstalo. Bublinková folie, ta měla původně sloužit jako plastická tapeta na zeď.
2: Oho.
0: Dokážete si to představit?
2: Jako asi jo.
0: Akorát by neměla velkou životnost, víš, by byla hned vypraskaná.
2: To spíš v nějakých místnostech, kam tě zavřou, aby jsi neublížila, ne?
1: Že jako sadomaso salonek.
2: Ježiš, to jsem nemyslel zase.
0: Vážně,
1: jak
0: se
1: spohnul na ty židli, tak mě to napadlo.
0: Vážně
1: no.
0: Si to řek.
2: Sadomaso salonek s bublinkovýma stěnama. No dobře, Patriku, tak
0: pěkně, pěkně.
2: Tvá tajná přání uznáme.
1: Pojďme dál.
0: Kukuřičné lupínky byly prý vynalezeny s cílem potlačit sexuální touhu a hříšné myšlenky.
2: Dobře.
0: Kdo jste snídal lupínky?
2: Asi každý, ne, někdy měl.
0: No tak v tom případě víme, proč máme nízkou porodnost. A to je za mě vše. O tom, jestli je to pravda nebo ne, můžeme polemizovat do 9:15.
2: Těžký s nám to udělalaš. Uslyšíte Alex Party v playlistu Rádia Kiss, zavolejte a řekněte, co byla ranní kachna.

0: po naší výzvě, kterou uslyšíte v dopoledním vysílání Michala Kavalčíka, zavolat co nejrychleji do studia. Více o soutěži najdete na webu kiss.cz.
1: Puella, značka prémiových vůní do praní a pro domácnost, která si získala srdce žen napříč Evropou. Puella tvoří okamžiky, na které se nezapomíná. Puella vůně.cz. Puella, Puella, Puella.

0: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.livenation.cz.
1: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Radio Kiss.
2: Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: Sex Party a 90 na Rádiu Kiss.
1: Kachna ranního Kissu.
0: Haló, kdo se dovolal do raní kachny? Konečně.
2: Dobré ráno, ahoj, tady Klára. Dobré ráno.
3: Ahoj Klárko, máš ráda Rádio Kiss?
2: Já jako miluju Rádio Kiss. Moje dcera teďkon taky miluje Rádio Kiss. Ale já hlavně se snažím dovolat od února. Já to jenom řeknu jako rychle, že nechci zdržovat. Ale Román před 20 lety v únoru moderoval náš maturák. A my teď v sobotu máme slučák po 20 letech od maturity. A já od února se zkouším dovolat nejen kvůli soutěžím, ale hlavně bych to řekla, že to je neuvěřitelný, že před 20 lety nám moderoval maturák. Wow. Takže prostě... Velká láska už dlouhý roky a Kiss samozřejmě milujem celá rodina, takže já jsem úplně hotová, že jsem se dovolala.
0: Teda, Klárko! Prosím tě, jenom řekni mi, kde jsme měli ples, v jakém sále to bylo?
2: V Prachaticích, ve Veteši, Gimple, Vimperskej. Havajská party, to nekrát byla zlatý, i ten havajský věnec, i tu sukně zapatou si na sobě měl a bylo to fakt super.
4: Ty jsi měl na sobě sukni.
3: A Roman, přeju si, aby to byla raní kachna.
2: Ne, tohle je jako raní realita 20 let zpátky.
0: To je neuvěřitelný. Wow. Prosím, když si na to vzpomeneš, pozdravuj je potom na slučáku. Teď v sobotu, jo, se uvidíte.
2: Teď v sobotu se uvidíme po 20 letech.
0: To je něco.
2: Takže
0: super. Mám radost, velkou.
3: Klárko, když máš tak ráda Radio Kiss a ranní trojku, tak určitě by si asi neřekla o nás, že jsme někdy řekli nějakou nepravdu, viď?
2: Ne. Čistě jenom v zájmu toho, aby si někdo mohl zasoutěžit.
3: Je! Yeah.
0: A co podle tebe byla ranní kachna dneska?
2: Já doufám, že byť teda před chvilkou ještě bylo spousta pokusů nás zmást, ale já doufám, že byť to znělo jako rozumně, ale že to byly ty větrníky u těch kamionů. Já jako doufám, že to bylo ono, že ty větrníky nebudou vyrábět to světlo, nebudou podél nic a čekat na průjezd.
0: Ano, doufám, ano, větrníky, které jsou rozhýbány pomocí nějakého větru, že jo, víru a tak dále, když projede třeba kamion, tak se to přetvoří v energii, díky tomu se bude svítit. Ano. No a Klárko, ozvalo se tolik lidí, někteří tvrdí, že to funguje, alespoň jako v pilotním režimu. V Turecku, ano, jo, ale ne, že by to vyloženě bylo kvůli světlu u dálnice, ale všeobecně to prostě vyrábí energii jako takovou.
2: Vyrábí energii.
0: A nebo snad i v Anglii, že
4: jo,
0: něco takového. Ale zdroj jsem nikde nedohledal, co se týče naší České republiky, my jsme říkali, že to bude pro světlo, no tak je to zatím hloupost, takže je to raní kachna, ty jsi to dala! Hezky! No ty jo.
2: Děkuju.
0: Tak to jsem o to více
2: rád. Ale pro mě už je to jenom bombónek. Já jsem šťastná, že s váma mluvím, takže děkuju, mám tam samozřejmě radost. Ale,
0: my taky.
2: Ale hlavně, že s váma můžu mluvit.
0: Taky. Děkuju. Velkou celou třídu, prosím tě, pozdravu, ještě spolu dáme řeč. Zatím, Klárko, ahoj.
3: Ahoj.

0: Romane, 20 let. My jsme starý. Jak jo? Čau, Kazi.
1: Kdyby někdo řekl, že třeba před 20 lety jsi byl puberťák a tohle támhle to, ale ty jsi už před 20 lety moderoval maturáky.
2: Brigády jsou od 15, ne?
3: No, to...
2: Přemýšlím, jak
3: nemáš
2: z toho
3: tam, prosím tě, podklad Jurského parku?
2: Tak to nebylo vtipný. Jako,
1: bylo.
2: Bylo.
4: Jak to začal hledat a přestal?
2: Teď jste mě. Konferenciéra maturitních plesů.
4: Brigádníka maturitních plesů.
2: Plesového uvaděče. Urazili. Ale bohužel je to tak, no je to neuvěřitelný. Wow. Ty jo.
3: Takových zkušeností, ty, takových plesů. Nevíš, kolik to bylo třeba?
2: Jsou to tisíce.
3: Tisíce?
2: To je to šílený.
1: Já mám otázku do domysli to.
3: Co?
1: Kolik maturantů už Roman vyjmenoval za celou svoji kariéru?
2: Tak to by bylo taky velký
4: to bude
2: číslo.
4: Cifra.
2: Neboj, Patriku Míšo, vás to čeká taky.

0: S Kysem za volantem po celé republice.
1: Jura z Brna, připomínáme.
2: Kdo jedete z Vinohrad na Husovický tunel, souvislá kolona, stojí to až do tunelu, stojí celá gajdoška dolů, do Židenice nedá prakticky dostat. Kompletně ucpaný, souvislý kolony, stojím tady už 20 minut a skoro se to nehne.
3: Juro, taky přejeme, aby co nejdřív se to pohlo. Dávejte si pozor na dálnici D5 na 48. kilometru ve směru na Rozvadov, kde havarovalo auto do svodidel. Nehodu řeší taky v Praze v ulici Na Slupy a v Litoměřicích v Liškově ulici boural osobák s nákladňákem.

0: Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na Kissu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
2: Kvalitní kanalizace bez kompromisů? Vsaďte na tradici. Ostendorf Osma, český výrobce kanalizačních systémů z plastu pro vnitřní i venkovní použití. Člen skupiny Ostendorf. Spolehlivé systémy s dlouhou životností a snadnou montáží. Více na kanalizacesplastu.cz.
0: Radio Kiss. Počasí.
3: Venku je zpočátku slunečno, postupně čekáme oblačno až zataženo a místy občasný déšť nebo přeháníky ojedinělé bouřky. Teploty vyšplhají na 18 až 23, na jižní Moravě až na 25 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: Návrh plošného zákazu mobilních telefonů ve školách má vstoupit k projednání do poslanecké sněmovny. V pondělí o tom premiér Andrej Babiš jednal s ministrem školství Robertem Plagou. Používání mobilních telefonů během výuky teď může regulovat školní řád jednotlivých škol. Ministr školství tvrdí, že aktivní pohyb a nepoužívání mobilů ani během přestávek má na děti pozitivní vliv. Omezení by mohlo vstoupit podle odhadů v platnost od září 2027. Britský soud v pondělí uznal vinu dvojice mužů s vazbami na Ukrajinu za sérii požárů domů a automobilů spojených s premiérem Keirem Starmerem. Muži se podle soudu dopustili žhářského spiknutí s úmyslem poškodit majetek. A teď zpátky domů.
4: Na Rychnovsku se podle meteorologů v sobotu 13. června popolední objevilo slabé tornádo. Způsobilo drobné škody. Český hydrometeorologický ústav to uvedl na síti X. Je to páté tornádo, které meteorologové v Česku potvrdili v letošní sezóně. Všechna byla slabá. Pro Kiss Blanka Holoubková.
0: Sport.
3: Na atletické zlaté tretře dnes bude závodit 50 medailistů z různých šampionátů. Uvedli to pořadatelé ostravského mítingu zlaté kategorie kontinentální tour. Největší domácí hvězdou bude halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel. Tolik zprávy v jedné minutě a Tereza Jandová.
5: A po Terce Jandové taky Roman Anděl,
6: Míša Dinhová,
7: Patrik Peltan a dva bratři ze čtvrtého podlaží
5: jsou tady s hitem Dreams.
0: To nejlepší, to nejlepší. Od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
6: Be happy.

0: Představte si to, kysáci. Je 7 hodin ráno. Rozbalujete stoličku. Na háček dáváte první žížalu. Zakusujete se do rohlíku s paštikou a u rybníka pomalu nahazujete první prut do vody.
1: Je to tady, 16. červen, pro většinu rybářů velký svátek, protože končí doba hájení a začíná sezóna lovu dravých ryb jako štika, canda, cumec.
2: Jo.
3: A nechodí se na ty ryby o mnohem dřív, třeba už kolem 5.
0: Taky
3: ráno?
0: Taky chodí, tak já chodil vždycky na 7.
3: Jo, takhle. No.
1: Navíc teď, že jo, před slunovratem je dlouho vidět.
0: No, to je pravda, to je fakt. Je, já jsem jednou chytil candáta.
1: Nekřič takhle, dobře, vyplačíš je. No, cože jsi chytil?
0: Počkej, candáta.
1: Jo?
0: Tak já i potichu pustím tu písničku.
2: Že bys dal na půl plynu celou dobu.
1: Tak to není dobrý nápad. Užívejte si to, chlapi.

0: Romane, Míšo, máme problém. Posluchačka Lenka má den blbec.
1: Aj.
2: Jestli je to ta Lenka, kterou myslíš, já bych spíš řekl, že má diagnózu pacientka.
0: Proč?
2: No, jakože Lenka je dobrý pacoš.
1: Jak to, co se děje?
0: Leni?
3: Čau, raní trojko, zahrajte něco od podlahy, já mám dneska den, voda neteče, na silnicích se snad všichni domluvili, že pojedou jak to, a hlavně já jsem si při nasedání do auta normálně loktem rozdrtila brýle Rádia Kiss. Brýle, vaše brýle, které se mnou už na podzim přežili, že mě rozsekli čelo, to mě potom šili, jo, to je jedno, ale furt jsem jí milovala, ale toto už nepřežili. Já nemám brýle.
2: Chudák.
1: Lenko, mě tě tak líto, tak když chceš něco od podlahy, tak si něco dáme.
4: Kapelo, zahraj tu polku hezky od podlahy.
2: A Lenko, k těm brejlím, já pro tebe mám jasný návod.
5: Kiss Show Radio Kiss.
2: Nejenom sluneční brejle, ale i osušky, zapalovače, hrnečky, mikiny, všechno tohle seženeš na našem Kiss Shopu.
6: Stejně jako dva Patriky za akční cenu 1100 korun, teď se na to koukám.
0: Jak dva Patriky?
6: No, jsi tady ty plus ty za 1100 korun.
0: Mikina plus tričko.
6: Já bych teda radši tu osušku koukám.
0: Tam je taková baba, viď, na osušce.
6: Ne, Kiss třetinku, tomu dávám přednost.
2: Jo, to je dobrá. No ať už budete chtít cokoliv, mrkněte na naše stránky přes kiss.cz, se k tomu proklikáte.
7: Radio Kiss.
8: Radio Kiss.
7: To nejlepší od 90. let.
8: Od 90. let.

hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za záty pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajn akce. Tak buď od 20. června u toho. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: 9.38, Erika I Don't Know nám právě teď dohrává na rádiu Kiss. 16. června Zbyněk má svátek, tak přejeme všechno nejlepší. A Romane, ty jsi chtěl, mám pocit, že jsi říkal, že budeš takový vtipný, tak něco takovýho?
1: Já jsem řekl, že budu vtipný, jo.
0: No, že budeš mít nějaký forek.
2: Boď, čekáme na to, až budeš vtipný, Romane.
1: No, jako vtip mám, ale je otázku, jestli vy ho vůbec pochopíte, vy dva.
0: Proč bychom ho nepochopili?
1: No, dobře.
2: Jsme moc mladý.
1: Jak chcete, schválně, poslouchejte, jo. Jestli tenhle znáte, jak se takhle pod videem potká palec dolů s palcem nahoru a říká mu, co ty na to jako like?
2: Ježiš.
0: Už to chápu.
2: Dobrý. Hodně dobrý, jako like.
0: Jako jo, Romane.
2: Bylo to dobrý.
0: Ale do zítra to natrénuje.
2: Já jsem sadím, že ještě možná někdo přemýšlí.
1: A to je dvojí smysl normálně.
2: Ale dobrý, mám ráda tyhle slovy.
1: Víš, jak jako ne, jako like?
0: Hele, tak
1: like,
0: uděláme
1: ne?
0: Takovou rubriku po 9. hodině vtipy Romana Anděla.
1: Ne, to ne.

0: Evakuujte se všichni, protože je tady Michal Kavalčík. Nazdar, Michaele.
1: Počkej, co jsi řekl to první slovo?
0: Evakuujte se, já jsem to trošku poplet.
1: Já jsem si říkal, co, ano, takže zapneme pásy.
0: Michale, dobré dopoledne. Chci se tě zeptat, ty jako odborník na peníze, my bychom pro tebe měli, tak všichni to o tobě vědí. Ale Míša prosím, by pro tebe měla jednu takovou otázečku.
1: Ano.
2: Kolik máš u sebe bankovek?
1: Teď hodně, protože jsem měl o víkendu akci, ještě jsem to nedal do banky.
2: Nechci vědět hodnoty, chci vědět kusy.
1: Asi 10 tam jich je.
2: Tak pořád to není.
0: Pořád to není. On totiž průměrný Čech má, na průměrného Čecha je vyrobeno 51 bankovek. Tak řešíme, jestli to vůbec
1: ne,
0: někdo
1: to,
0: u sebe má.
1: To jsem ani možná nikdy v životě u sebe neměl. 51. No ne, jako kusů papírovek, ne?
3: No.
1: Ne, to ne, to ne.
3: A tak to není myšleno tak, že musíš mít u sebe, ale máš je třeba doma v šuplíku.
2: Takhle, jestli je může mít u sebe, tak je bude mít u sebe, Michal.
1: Ano, ano, ale to bych se bál, že to ztratím. Znáte to, jo? Jako jedna kapsička děravá a už je to
0: váhá. Druhá vysypaná. Ztratil jsi někdy takhle spoustu peněz z kapsy?
1: Byly mi odcizeny, no, a byla to moje chyba. Ano, nechal jsem, převlíkal jsem se z Rudy z Ostravy do civilu a vzadu jsem nechal celý baťoch a odjel jsem s autem a ten baťoch byl vzadu u zadního kufru.
0: Tak Michaele, převlíkni se k mikrofonu, je to tvoje. Čau.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Policie České republiky nás informuje, že například na D5 101. kilometr z Prahy na Rozvadov pozor. Je tam nějaký předmět na vozovce, vypadá to na větve, tak ať do toho nevletíte. Další 27. to jsou Klatovy, nehoda 2 na autáky v sobě a k tomu ještě bagr v nákladňáku, opatrně. A D1 z Prahy na polsko-státní hranice 149. kilometr, porouchané vozidlo a odstavený nákladňák. Šťastné kilometry s Kysem a mám tady ještě teda Jardu a Kolony.
2: D10 ve směru na Prahu, kousek za sjezdem na Horní Počernice, je v levém pruhu bouračka asi 5 aut, kolona se táhne až někam k Brandejsu Čelákovicím.
1: No jo, tak zdravíme do Brandejsa.
0: Radio Kiss, filmové tipy.
3: Mezi nejnovější přírůstky na streamovací platformě Prima Plus patří napínavá true crime dokumentární série Minuty zločinu. Nový hloubkový pohled na známé zločiny i jejich souvislosti. Podívat se ale můžete i na pořad Ranč. Nové epizody oblíbené kriminálky Kraj a filmové novinky Když se zhasne, což je česká komedie z roku 2025. A nebo taky Dream Team s Martinem Hoffmanem. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
6: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz

0: KIS počasí.
1: Venku je zpočátku slunečno, postupně čekáme oblačno až zataženo a místy občasný déšť nebo přeháníky ojedinělé bouřky. Teploty vyšplhají na 18 až 23, na jižní Moravě až na 25 stupňů.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura se dnes ve sněmovně setká se svým slovenským protějškem Richardem Rašim. Oba politici by měli podepsat memorandum, kterým zřídí cenu za československou vzájemnost. Okamura a Raši také uctí na Vítkově památku válečných obětí a v chrámu svatého Cyrila a Metoděje. Zrcadlové jezírko Lincolnova památníků ve Washingtonu, které nechal americký prezident Donald Trump natřít bazénovou modrou barvou, zazelenalo. Můžou za to řasy. Modrá barva použitá k natření dna vyvolala kritiku části veřejnosti i některých památkářů. Donald Trump výhrady odmítl a použitou barvu připodobnil k modři na americké vlajce. A teď zpátky domů.
2: Řidiči v Liberci už pocítili první dopady rozsáhlé opravy mostů na silnici první třídy číslo 35 u obchodního centra Globus. Rekonstrukce mostu nad ulicí Sousedská odstartovala o víkendu a doprava je nyní vedena v režimu 1+1 jízdní pruh. Omezení mají trvat až do konce října.
0: Sport.
1: Etická komise Fotbalové asociace České republiky rozhodla. Fotbalová Karviná byla v souvislosti s ovlivněním 3 utkání vyloučena ze šance ligy, ale má oprávnění startovat ve druhé nejvyšší soutěži. Navrch musí zaplatit pokutu ve výši 10 milionů korun. Trest dostal i primátor Karviné Jan Wolf, který se nesmí 12 let podílet na aktivitách spojených s Fotbalovou asociací České republiky. K tomu čelí pokutě 3 miliony korun. Rozsudek je nepravomocný a slezský klub se ještě může odvolat. Tolik zprávy v jedné minutě a teď už začíná dopolední KIS.
3: No a já vás vítám, kysáci, doufám, že se máte skvěle. Úterý 16. června 2026. Hodně šestek tam je.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
2: The hip

krásné úterý. Já se s dovolením teda ještě zastavím u toho zajímavého datumu, protože tam je fakt jako hodně šestek, jo, docela hodně dvojek, nějaké ty nuly. 16.6.2026. No, kdyby tohle datum vyložila kartářka, zdravíme nahoru paní Jolandu.

0: zase peníze. No takže vás dneska vás čeká podle mě láska, štěstí a bohatství. No a kdyby tohle podle mě vyložil nějaký Čech, tak řekne, no jo, je úterý, do víkendu ještě daleko a kafe došlo už včera. Já jsem teda kafičko ještě nestihl. No, doufejme, že tohle datum vám všem dneska přinese štěstí, i Zbyňkům všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Na začátek, co ještě říct takhle, mám tady super balíček za 5000, to bude po 11. hodině. Kdo chce, aby mu to doma nádherně vonilo, ať už v koupelně, v ložnici, možná i v obýváku, ladí KIS až do 14. hodiny a má u sebe telefon, protože na výherní signál musíte volat 210 323 323. Tak jo, 3 šestky, 2 dvojky, 2 nuly, jdeme na to. Úterní dopod po KIS.
1: Michal Kahalčík na KISu.

0: Dopolední KIS miluje i hmyz, mouchy včely komáři, s KISem vždycky zapaří.
1: A dneska zapaříme opět s naším balíčkem samolepky, podpis karty, diplom, vůně do vašeho auta a k tomu přidáme opět tričko s logem Rádia KIS, které si samozřejmě můžete koupit i na našem e-shopu. Já bych se držel té předávky, co jsme tady měli s ranním KISem ohledně peněz. Oni dneska řešili bankovky. Já myslím, že každý v životě to jednou zažil, kdy vlastní hloupostí, sklerózou, nedbalostí, nepozorností a tak dále přišel o určitou část svého finančního obnosu a mohli jste si za to takzvaně sami. Ano, i já jsem přišel o spoustu peněz a věřím, že vy také. Prostě lítá vám něco v hlavě, necháte to tamhle ležet, říkáte si, za 3 minutky se proto vrátím, ono to tam ještě bude, pak na to zapomenete, odjedete, konec, lavička, vlak, autobus, letadlo, já nevím ještě co všechno a najednou ty penízky, které jste tam měli, jsou prostě nenávratně pryč. Ano, já mám hodně takových historek, kdy jsem někde něco nechal, ať už to byla taška, ve které byl nějaký obnos, nebo to byla peněženka, kterou jsem si při placení položil, tak nějak jakoby pod sebe, znáte to, jak tam dáte tu tašku, pak vemete ten nákup a odejdete. No, uvědomíte si to, já nevím, za 5 minut, vrátíte se a ejhle, z té fronty už to někdo čornul. Máte něco takového, kysáci, kdy jste svou nepozorností a prostě přišli o peníze, co? Ať už to byla peněženka, zapomněla jsem něco ve vlaku, v autě, v baťohu, zjistila jsem to po hodině. A nebo možná i historka, neuvěříte mi, druhý den jsem se na tu lavičku vrátila a ta peněženka tam byla. Najde se tady nějaký takový příběh, těším se na vaše hlasovky, pokud máte naší apku a ještě ji nemáte třeba, tak můžete stáhnout, pak zmáčknete tlačítko soutěž a můžete nahrávat 30-vteřinový vzkaz. Děkuju, ta nejlepší před 11. vyhrává balíček KISu.
2: Radio KIS.

0: Dneska tady řešíme naše peníze, naší hloupost, že jsme někde nechali něco ležet, baťoch, peněženku, a pak jsme na to zapomněli a vrátili jsme se a ten baťoch s peněženkou a ty peníze tam už dávno nebyly. Vaše historky začíná David.
1: No čau Michaele, já takhle o peníze přicházím každý týden, několikrát týdně, pardon, jsem chtěl dodat. Vždycky, když si jdu sadit, no a přijdu volně, když přijde losování. Měj se, čau.
0: No jo, Davide, no tak jako je rozdíl teda vsadit na něco nebo koupit tiket, jo, nebo vsadit na nějaké zápasy, jo, to už je, ale to je to prostě, je to o štěstíčku, no, to máš jako s tou sportkou, Saska, že jo, a už to jede, nevím, jestli to teďka jmenuje, losy, ale prostě občas to štěstíčko musíme zkusit, no, Pavel.
2: Ahoj, Michaele, tak já mám nejlepší zářez, že jsem si takhle jednou šel vybrat peníze z bankomatu a vůbec jsem si nevšiml, že na tom bankomatu byla taková ta čtečka karet. Takže pěkně, druhý den ráno se probudíš a máš takový ty SMSky o pohybu na zůstatku na účtu a pěkně celá, samozřejmě přišla výplata, tak úplně dole, naštěstí to banka ale vrátila. Tak čau.
0: No, z toho mám taky strach, když jsem vždycky v zahraničí, tak ono jako dneska je to těžké poznat, oni jsou napřed trošku, no. A teď kde vybrat, že? Kde vybrat? Dave?
3: Čau Michaele, asi tak před 30 lety jsem byl nakoupit těsně před Vánocem a vánoční nákup. Měl jsem úplně narvaný košík a věř tomu nebo ne, než jsem došel ke kase, tak jsem si ještě odskočil pro nějaký bonbony pro děti a košík mi ukradli.
0: Vánoce, Vánoce přicházejí.
4: Tahle soutěž vám bude vonět.

0: po naší výzvě, kterou uslyšíte v dopoledním vysílání Michala Kavalčíka, zavolat co nejrychleji do studia. Více o soutěži najdete na webu kiss.cz.
1: Puella, značka prémiových vůní do praní a pro domácnost, která si získala srdce žen napříč Evropou. Puella tvoří okamžiky, na které se nezapomíná. Puella vůně.cz. Puella, Puella, Puella.

0: kapelou v 14 letech živě geniální Duran Duran a jejich největší hity. Už 24. června v Praze. Vstupenky už teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.
1: Nejoblíbenější hity jukeboxů Radia Kiss.

0: 10 hodin a 37 minut. V úterním balíčku dneska řešíme naši sklerózu. Zapomenutá peněženka, baťoch, taška a v ní nějaký náš obnos peněz. Někdy tam jsme nechali i výplaty a prostě jsme odešli. A pak jsme si na to vzpomněli, vždyť v tom obchodě jsem nechal tašku a rychle jsme letěli zpátky a... A co, Honzo, jak to dopadlo?
1: Ahoj, Michale, to já před 20 lety jsem svýmu vlastnímu strejdovi půjčil 200 tisíc. S tím, že mi to vrátí. Do dnešního dne jsem neviděl ani korunu. A to jsem chtěl pomoct rodině.
0: Honzo, ale to ty jsi nepochopil zadání, my se tady nebavíme o tom, kdo komu kolik půjčil a v životě mu nevrátil. My se bavíme o tom, kde si co nechal a zapomněl vlastní hloupostí, blbostí, myslel si na něco jiného, jo, to se občas prostě stává. Pokud někomu půjčíš prachy a nemáš to černé na bílém, je to těžký. Danča.
2: Čau, Mikle. Tyhle, já moc ztrácí typ nejsem, ale jednou se mi podařilo při návratu z plesu trošku posilněná alkoholem a jsem ztratila telefon. Bylo to zrovna v noci, kdy hodně sněžilo. Ráno už jsem ten telefon nenašla, ale měla jsem z pekla štěstí, protože když přišla obleva, tak ten mobil se najednou objevil v příkopě a dokonce byl ještě stále funkční, protože to obalu.
0: Z pekla štěstí, Karel Gott a pan Troška. Jiras.
3: Čau, Michale, tak hele, já pracuji jako montér měření, vyměňuji elektromíry. Přijel jsem k nějakému baráku, bylo to takhle na ulici, přístupný, dal jsem si služební telefon na parapet, dělám práci, sebral jsem náčiní, odjel jsem do vedlejší vesnice a prostě jsem zjistil, že chci zavolat zákazníku, já telefon nemám a on byl tam na parapetu, tak jsem se tam rychle vrátil, já nevím, po půl hodině a krásně tam na mě čekal, tak jsem byl spokojený a odjel jsem si, nikdo nevzal.
0: A pozor! Teďka poslyšte tento příběh, jo, to jako, to fakt normálně neuvěříte. Pozor. Jednou jsem byla pařit a trochu více, než je slušné. A našla jsem na WC peněženku. Říkala jsem si, že je podobná té mojí, ale vzala jsem ji a hrdě jsem šla na bar, že ji odevzdám a ta barmanka se dívá dovnitř, vytáhne občanku, hledí na mě a říká, jak se jmenujete? A ona se začne smát a říká, to je ale vaše peněženka. Trapné a spokojeně jsem odkráčela na druhý bar pro další drink. No tak to jsou veselé historky, ještě že to takhle dopadlo. Jirka.
4: Tak jednou jsem byl v obchodě nakupovat své oblečení, odložil jsem si věci z kapes na takový ten štender s těma věcma na ramínka. No a asi po 4 hodinách, když jsem šel k autu, tak jsem vlastně zjistil, že nemám klíče od auta, nemám peněženku. Já jsem spanikařil, všude jsem to hledal, pak jsem si vzpomněl, že jsem si to odložil a asi po těch 3-4 hodinách jsem se vrátil do toho obchodu a všechno jsem tam našel na svém místě. Peněžence bylo docela dost peněz a všechno tam bylo, takže díky.
0: V některých obchůdkách ještě žijou dobří lidé. Michal.
5: Ahoj, Michale, tak keď jsem byl ještě na Slovensku, zabudl jsem si peňaženku s 5500 eurami na telefonej budke. Nevím teda, jak se mi to stalo, ale nevadí. Já nosím peňaženke aj telefónne číslo. Takže ľudia, ktorí mi tú peňaženku našli, aj tie doklady, aj tie peniaze, tak mi volali vlastne a peniaze mi vrátili. Dal som im teda 10% ako nálezné. Tak neviem, čo si o tom myslíš, tak čau.
0: Ale jo, to je hezký, hele, zaplať pánbu za 10%. Adélka, ahoj Michale, tak mne se stalo tento rok v Rakousku něco na lyžích, zaplatila jsem kafe a peněženku dala vedle sebe na lavici. Jo, tohle znám. Také jsem jedno takhle platila, už jsem u ní přišel. Na penzionu hledám peněženku. Ta nikde. Až pak mi došlo, že jsem jí nechal na sjezdovce v tom bufetu. Asi 100 euro ráno hned 8.30 nahoru s peněženkou a měli naštěstí jí na baru. No, spadl mi kámen ze srdce. Mě taky.
6: Kiss. Radio Kiss.
0: Kiss. Kiss.

0: úterním dopoledním balíčku dneska zapomenuté peněženky, někdy i s velkým obnosem. A jak to dopadlo? Našli jsme je někde v té prodejně, na autě, na lavičce, ve vlaku, v autě. Dáša.
1: Ahoj Michael, když jsem jezdila na intro, na střední, tak jsem zapomněla, spadla mi peněženka z batohu ve vlaku, tak samozřejmě jsem si myslela, jak jsem ji ztratila, ale naštěstí pan průvodčí našel a normálně neváhal, zavolal do školy, kam jsem chodila, že jsem tam měla průkazku do školy, zavolal tam, že jsem tam nechala peněženku a kde si ji mám vyzvednout. Takže tady to mělo skvělý konec. Ahoj.
0: Výborně. Mám tady o SMS-ku od Katky. Ahoj Michale, tak my máme doma Dory. Smajlík. Trpím výpadky krátkodobé paměti. Ano, má to i potvrzené od lékaře. To je expert na ztrácení věcí. Už dvakrát ztratila své dioptrické brýle, která měla asi 14 dní, telefon asi 3krát, ale ten se jí vždy vrátil, peněženku a čip na oběd do školy. Už jí neřekneme jinak než naše Dory. Vojta.
2: Čau Michael, tak já takhle jednou jako DJ, už bývalý teda, jsem si dal peněženku krásně pod mixák, samozřejmě to znáš, určitě viď. No a potřebuji se odskočit na záchod, tak jsem si odskočil, vrátím se zpátky a koukám, tam nějaký drobný rozsypaný pode mnou, říkám, co to je, no. Tak jsem tomu nevěděl pozornost, ale ráno, když jsem skončil, jdu si nabrat pro peníze, kouknu peněženky a prd, 15 tisíc bylo pryč, tak jsem jej, čau.
0: Jo, no jo. Další hlasovka, tentokrát pekař Lukáš.
3: Čau Michael, tak já mám takhle zářez, jednou jsem přišel vybrat peníze do bankomatu, ještě nebylo tak v modě tolik to telefonní bankovnictví, že jo. Šel jsem si vybrat peníze, nedalo mi to ani korunu a zůstatek na účtu minus 80 tisíc, no. Tak jsem se šel zeptat na pobočku, co se děje. No a bývalý šéf za mě neplatil zdravotní pojištění, no tak si to samozřejmě oborová pojišťovna vzala formou exekuce z mýho účtu. No nic moc teda, jako když přijdeš a zjistíš, že jsi minus 80 tisíc.
0: No, to bolí. To opravdu hodně bolí. Dáša, včera syn položil nový telefon Samsung za 30 tisíc na auto a odjel. 2 hodiny jsme hledali po příkopu, nakonec se jel domů napojit, kde je, a naštěstí našel v té příkopě o kus dál. Dáša. Ježiš, 30 tisíc telefon. No, šroubek money.
4: Čau Michael, tak teď už to není, ale dřív jsem přicházel o peníze, jel jsem náruživou paní, takže ta vydala za 1000 zlodějů, ale teď už jsem náhodně spokojený, tak čau.
0: Měl jsem růžovou paní. Michale, jednou se mi stalo, píše Tereza, když jsem byla v Kalifornii na dovolené, že jsem zapomněla kufr na parkovišti před hotelem a odjela do San Francisca, kde jsem po příjezdu zjistila, že nemám kufr. Naštěstí jsem zavolala do hotelu, kde mi řekli, že kufr našli, takže po návratu do Los Angeles jsem si vyzvedla kufr a šťastně jsem se vrátila domů. Krásný den, Tereza. No to seš teda dítě štěstěny. Baru.
5: Ahoj, já mám poměrně čerstvou zkušenost, kdy dcera šla po škole na hřiště, na lavičku vedle aktovky si položila mobil a ve chvíli, kdy viděla jet autobus, tak bafla aktovku a utíkala. Ne. Telefon našli sedmáci, nevím, jak to udělali, odemkli ho, zavolali mi, že tam telefon jako našli a normálně ho vrátili, takže já normálně tleskám sedmákům z bílý cesty v Teplicích.
0: Pozor, Teplice, výborně, gratulace. Asi nejbolestivější historka přišla od Lukáše a vyhrává dnešní balíček.
6: Ahoj Michael, hele prosím tě, kolega od jedné nejmenované bezpečnostní agentury takhle před Vánoci nechal na střeše auta notebookovou tašku s notebookem, s razítkama a s výplatama pro zaměstnance a jako vydělal si no, takhle před Vánoci no. A nechtěl vědět, kolik dostal men, když se vrátil na firmu. Tak čau.
0: By mě zajímalo, jaké měli Vánoce ty zaměstnanci.
7: Michal Kanalčík. Každý všední den od 10 do 2 na Radio Kiss.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Pár drobností z dopravy tady mám, tak co pak jste nám dali vědět? Pozor, silnice 38 Kámen, okres Havlíčkův Brod, je tam sražená srnka a vzniká pidi kolona. D2, 13. kilometr z Brna na Lanžhot, tak tam je práce údržby a oprava svislých značek a větrných rukávů. D7 z Prahy na Chomutov, kilometr 10. očekávejte zdržení, je tam pro poruchu odstavené nákladní vozidlo. A D1 z Polska, státní hranice na Prahu, 313. kilometr, odstavená dodávka. Za chviličku moudro dne a budeme mít tady balíček za 5000. It's

0: Noční show Rádia Kiss. Už ve čtvrtek od 10 večer.
1: Tyjo, to je bordel, to je binec, to je ale nepořádek.
2: Kdo pak to uklidí?
3: Uklid.to. Uklidová služba pro domácnosti a firmy. Najdete nás v Kercher centru v Litvínovicích nebo na uklid.to.
4: Zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušnej oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
0: Potraviny, kosmetika i barvy z konopí pro váš domov a zahradu. Rodinná firma s tradicí Hemp Production nabízí kompletní řadu konopných výrobků. Olej zastudena lisovaný, loupané semínko, doplňky stravy, masti a mýdla, výrobky pro koně, mazlíčky a dokonce lazury a oleje na dřevo. Více na hempcentrum.cz.
5: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
0: Radio Kiss. Počasí.
6: Venku je zpočátku slunečno, postupně čekáme oblačno až zataženo a místy občasný déšť nebo přeháníky ojedinělé bouřky. Teploty vyšplhají na 18 až 23 na jižní Moravě až na 25 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
6: Hnutí ANO před volbami slibovalo levnější hypotéky a výrazné zlepšení dostupnosti bydlení. Dosavadní kroky vládní koalice zatím nenasvědčují tomu, že se situace brzy zlepší. Nově ale plánuje zvýšit daňovou úlevu pro mladé, kteří už hypotéku mají. Od roku 2028 by lidé do 36 let mohli získat výhodnější daňové odpočty ze zaplacených hypotečních úroků. Zemětřesení o síle 6,7 stupně zasáhlo indonéské město Palu na indonéském ostrově Sulawesi. Epicentrum se nacházelo 46 kilometrů od města v 10-kilometrové hloubce. A teď zpátky domů.
7: Na Rychnovsku se podle meteorologů v sobotu 13. června popolední objevilo slabé tornádo. Způsobilo drobné škody. Český hydrometeorologický ústav to uvedl na síti X. Je to páté tornádo, které meteorologové v Česku potvrdili v letošní sezóně. Všechna byla slabá. Pro KIS Blanka Holoubková.
0: Sport.
6: Basketbalovým mistrem jsou hráči Nymburku. Svůj 21. titul vybojovali v 7. zápase proti Pardubicím, které na Pražské Královce udolali 91-74. S nejvyšší basketbalovou ligou se tak legendární klub, který se od nové sezóny spojí s pražskou Slávií a bude hrát v hlavním městě, loučí ziskem rekordního titulu. Za námi jsou nejnovější zprávy a pokračuje dopolední KIS.
8: Tak pozor, máme tady nové podvodné SMSky, hned vám řeknu, na co neklikat a co vůbec nerozbalovat. Pěkný den.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
7: Be happy.

0: Wow. Tak tohle se poslouchá skvěle. Illenium, David Guetta, Dustin Lynch. Pěkná to pecka v playlistu Radia Kiss. Já mám totiž teďka takový pocit, že nás normálně poslouchají novináři. To není možný. My tady probíráme mezi 10. a 11. hodinou finance, zapomenuté peníze, a v 10.46 vyjde článek o smishingových útocích, které jsou zaměřené na české řidiče, nabírají v posledních dnech na síle. Bacha, přijde vám SMS-ka, která začíná oslovením oznámení o zpracování dopravního přestupku. V průběhu elektronického TDD monitorovacího silničního provozu bylo zjištěno TDD. Dole je odkaz, na který máte kliknout a zaplatit údajnou pokutu v určité výši. No, tak prosím vás, je to samozřejmě podvod, tváří se to jako oficiální upozornění za nezaplacenou pokutu za dopravní prostředek, ale ve skutečnosti podvod, jehož cílem je vylákat peníze nebo citlivé údaje. Takže bacha na tyhle ty SMSky, kysáci, ať ušetříme penízky. To Unlimited, a připomínám, že hledáme logo na stránkách Pueli. Kdo ho najde, má balíček za 5000.
1: Kiss Radio Kiss. Be happy.
2: Let the beat control your body. Let the beat control your body.

0: soutěž Rádia Kiss o voňavé balíčky produktů od Puela.
1: Ano, Puela, Puela, Puela. Veškeré informace můžete najít na našich stránkách kiss.cz a nebo když půjdete právě na stránky puelavunie.cz, tak tam musíte hledat naše logo. Logo Rádia Kiss. My jsme ho tam někde odkryli a když se na ty stránky koukám, mají tam několik rubrik. Začněte s Puela, zvýhodněné sety, všechny produkty, praní, prací gely, prací papírky, míčky do sušičky, parfémy na praní, zelená vůně Double Y a tak dále a tak dále. My tady pro vás máme balíček v hodnotě 5000 korun a když jsem těch asi 15 položek pročítal, myslím si, že vám to bude doma opravdu hodně, ale hodně krásně vonět. Nejenom v koupelně, možná i v ložnici, v kuchyni. Kdo pak je na druhé straně? Tady Michal, Radio Kiss. Ahoj.
2: Ahoj, Michale, tady Andrea.
1: Nazdar, Andrejko, odkud se ti podařilo dovolat?
2: Ze Šardin.
1: Ze Šardic?
2: Ano.
1: Ano, známe Šardice, tam jsou nejlepší plesy, viď?
2: Ano, jsou. Ano.
1: Tak jo, prosím tě, Andrejko, tvým úkolem bylo hledat na stránkách puelavunie.cz logo Radia Kiss. Našla jsi?
2: Našla jsem a je to žlutá Puela a je to jménem Jula.
1: Ano, počkej, já musíš mi říct, ale kde ji najdu, jo? Tak zkus mi poradit.
2: Je to takový velký set, samozřejmě na Puela.cz.
1: Ano.
2: Jsem to tam našla a vlastně jak se jede, jsou tam různý sady, ať už vzorečky, nebo prací gel jako vůně, takže a je to žlutý set a jmenuje se Jula.
1: Ano, za kolik je? Našla jsi?
2: Nevadí,
1: já tě nebudu. Je to od 6 korun s kódem, anebo od 9 kaček. Já jenom přečtu, zažijte intenzivní a příjemný zážitek při praní s parfémem Jalu. Nechte své praní ožít o váš domov a zahalí vás do svěží vůně, kterou si zamilujete na první nádech. Používáš podobné vůně?
2: Já mám zrovna zelenou.
1: Tak ty už máš v tom praxi, jo?
2: Ano, ano,
1: no,
2: krásně
1: dobře.
2: To voní.
1: No tak já moc gratuluju.
2: Děkuju moc.
1: Získáváš tenhle ten krásný balíček v hodnotě 5000 kaček. Asi do čtvrtka by ti to všechno mělo přijít. Měj se moc hezky a ahoj.
2: Měj se taky, ahoj.
1: No, my jsme našli logo Rádia Kiss, další možnost zase zítra po 11. hodině a vy samozřejmě můžete mrknout a všechny ty vůně objevit na puelavunie.cz.
3: Puela, značka prémiových vůní do praní a pro domácnost, která si získala srdce žen napříč Evropou. Puela tvoří okamžiky, na které se nezapomíná. Puelavunie.cz. Puela, Puela, Puela.

0: Za malý okamžik. Moudro dne, děkujeme skútrům za tuhle tupecku, dozvěděli jsme se, kolik stojí ryba, mimochodem jeste ryby, je to zdravé, ano, ano, jsou tam látky, které potřebujeme pro naše tělo, já teda miluju ryby, mňam. No a vemu vás do kina, můj syn Alex dokonce na tom byl, velmi si to chválil, 6. Scary Movie je totiž totální pecka, totální hit, horory dál oslňují, tak se na to podíváme.
1: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu Kiss. Tahle soutěž udělala radost spoustě posluchačů.
2: Rozdali jsme skoro 400 000 korun a jedeme dál.
1: Jsme teprve v polovině, protože soutěžíme až do konce roku.
3: 7-7.
1: Každé všední ráno na Rádiu Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: One Republic. Poprokové hvězdy se vracejí do České republiky a ty můžeš být u toho. 27. června, letiště Letňany. One Republic. From Europe with Love Tour 2026. Vstupenky už teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.
1: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Radio Kiss. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: FIFA, světový šampionát 2026, Andrea Bocelli a David Guetta. No, já mám před sebou moudro dne. Bůh nám dal 10 přikázání. Jako mohl by nám ve čtvrtek seslat nějaký hezký výsledek, že? Mohl by nám seslat výhru.
1: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
0: Bůh nám dal 10 přikázání. Moje žena mi jich jenom tento týden dala už 98.
1: Michal Kavalčík.
2: Od 10 do 2.
1: Na Rádiu Kiss.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: Presley. Kdo ví jestli? Ty brďo, taky si říkáte, jestli ještě Elvis teda žije? A jestli žije Michael Jackson? To jsou vždycky super teorie. Jo, ještě jsem zapomněl, země je placatá. Prosím vás, pojďme do kina. Tržební vzestupy a pády pokračují a kina teďka zažívají zase o něco pěknější období. Byť je venku krásně, pokladny se plní, za což lze vděčit zejména třem kouskům. Já jsem si tady vybral ten hlavní, kde dokonce můj syn Alex byl před týdnem právě na premiéře a říkal, že už nic dlouho tak skvělýho, vtipného neviděl. Šesté Scary Movie. Je to ten pán s tou maskou, s tou bílou, jak vám prostě zavolá po tom telefonu a říká hello, už jdu, ne, já jsem doma a ty mě nemůžeš najít, jo. A pak vytáhne ten velký nůž. Tak pozor, tím nejvýhlíženějším je právě náhrad hororové série Scary Movie. Ta před 26 lety, to je něco neuvěřitelného, odstartovala boom parodických komedií, které si utahovaly z hororového žánru. Šestý díl Scary Movie je absolutní pecka, už to vidělo nějaké šílené miliony dolarů a pokud se chcete opravdu zasmát a viděli jste aspoň jedničku nebo dvojku Scary Movie, zajděte si, tahle ta šestka právě je super v tom, že tam se vrátili někteří členové z těch prvních dílů a je to prý masakr. No jo, no. A pozor, čtu, že za pouhý první víkend dovedl šestý díl této série globálně na zatím 105 milionů dolarů zisk. A to je teprve první víkend v kinech. Scary Movie. Tak já jdu vzít telefon a voláme Lady Gagu.
1: Hello, lady. Už jdu.

0: Snad mi to dovolíte, ještě máme chviličku času. Našel jsem tu legendární scénu. Co je? Scary Movie a děsnej biják.
1: Jo. Ahoj, Shorty. Co děláš?
2: Nic. Sedím a koukám. Dávám si špeka.
1: A seš sám.
3: Co je?
1: Kdo je to?
2: Jo, vem si telefon.
3: Co je?
2: Duky, vem si to.
4: Jo.
1: Co je?
2: Co děláš?
1: Nic, akorát zabijím. Čas.
5: Čas.
6: To nejlepší od 90. let.
5: Non-stop.
6: Kiss.
5: Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Kdybyste viděli o nějakých komplikacích, kysáci tlačítko doprava, můžete poslat hlasovku. Silnice 28, Bělušice, okres Most, nehoda, nákladák, tomu odletl kámen a poškodil osobák a probíhá vyšetřování. Z Českého Těšína na Rybí D48, 67. kilometr, očekávejte zdržení do 1 hodiny, překážka, poruchané vozidlo a tam opravdu počkáte si dlouho. Ulice Svatovínská v Praze, 2 autáky v sobě a jinak to vypadá, že další tahy jsou v pohodě. Pojďme na muziku, NSYNC nám odstartujou 12. hodinu.

0: klasiky ze světa trance.
1: Ahoj, tady DJ Bassliquor. Každý týden ti servíru ty nejlepší pecky z trancové scény. Těším se na vás.
0: Trance Party. Už ve středu od 10 večer na Radio Kiss.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
3: Kvalitní kanalizace bez kompromisů? Vsaďte na tradici. Ostendorf Osma, český výrobce kanalizačních systémů z plastu pro vnitřní i venkovní použití. Člen skupiny Ostendorf. Spolehlivé systémy s dlouhou životností a snadnou montáží. Více na kanalizacesplastu.cz.
4: Viktorko, kam bys chtěla v sobotu na výlet?
5: Na Jupiter nebo na Saturn.
4: Počkej, to je strašně daleko.
5: Ale půlka třídy už tam byla.
6: Tak daleko to zase není. V planetáriu Praha jste vesmíru blíž, než si myslíte. A dobrodružství ve sluneční soustavě, které tu zažijete, bude možná to nejlepší z celých prázdnin. Z uchvatné projekce budou děti nadšené a věřte, že vy taky. Objevte vesmír jako nikde jinde. Přijďte do planetária Praha ve Stromovce. www.planetum.cz.
7: Radio Kiss počasí.
8: Dobré poledne, dnes bude oblačno až zataženo, místy občasný déšť nebo přeháňky. Nejvyšší teploty čekáme mezi 18 až 23 stupni Celsia. Na horách bude kolem 15 stupňů.
7: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
8: Armádní tanky dnes při prvním nácviku jízdy po dálnici jedou z vojenské posádky v Přáslavicích po D35 na Olomoucku rychlostí až 60 km v hodině. Vozovku přitom díky gumovým patkám na pásech zatěžují méně než kamiony. Kolona 6 tanků v rozestupech zhruba 9-kilometrovou dálniční trasu mezi Kocourkovcem a Velkým Újezdem projede 5x. Z Plachetnice, která se v neděli potopila u Splitu s českou posádkou, bylo vytaženo tělo 4. oběti. Prokuratura nařídila toxikologický posudek. Příčiny neštěstí jsou dosud předmětem vyšetřování. A teď zpátky domů.
9: V Ústeckém kraji pojedou od prosince na hlavních tratích nové vlaky. Dva vozy nasadí kraj na trati mezi Děčínem a Kadaní od 1. července. Za 23 jednotek zaplatil soukromý dopravce RegioJet, který bude na hlavních tratích kraji zajišťovat dopravu v dalších 15 letech, zhruba 4 miliardy korun. Pro KIS Lucie Sinková.
7: Sport.
8: Etická komise fotbalové asociace České republiky vyloučila klub MFK Karviná kvůli ovlivnění 3 utkání z první fotbalové ligy. Klub navíc dostal pokutu 10 milionů korun. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
10: Posloucháte Radio Kiss, máme pravé poledne a pokud třeba máte teďka chvilku na váš oběd, tak Kiss vám posílá tohleto muziku a dobrou chuť.
11: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

S vámi je Radio Kiss, přejeme vám nádherné, pohodové, někdy i slunečné úterý. Svátek má Zbyněk a já jsem rád poslem dobrých zpráv, a když se jedná ještě o opravdu hudební rekord, proč se o to tady s váma nepodělit. Bohemian Rhapsody poražena. Film Michael je nejvýdělečnějším hudebním filmem všech dob. Oh my god! Já na tom teda byl, klidně bych šel na to ještě třikrát. Film má celosvětově 932 milionů dolarů a míří k miliardě. Teď bude mít premiéru v Japonsku a tam se to prý všecko překoná. No, co by na to asi řekl Michael? Už asi vím.

0: nady.
1: Nejlepší letní devadesátka. Rozhodni o ní právě teď.
2: Právě teď.
1: Volej studio. Volej do KISu. 210 323 323.

0: Letní devadesátka Rádia Kiss.
1: Letní devadesátka a na druhé straně takový pokus, omyl, a kdo pak se dovolal? Tady Michael.
2: Ahoj, tady Míša.
1: Ahoj Míšo. Tak prosím tě, řekni nám celou tu historku, proč jsi vlastně původně volala?
2: Teď mi tady vypráví přítel, jak je soutěž o Pueli.
1: Ano.
2: Tak říkám, dobře, tuto najít na tu stránku Pueli, najednou tam vidím ti, tak zavolám a najednou mi to zvedneš. To asi tak zahrajeme z 90.
1: Ano, bohužel ti tady žádnou vůni nemůžu nabídnout, ale myslím si, že si můžeš do svého deníčku očkrtnout, že se ti podařilo vůbec dovolat na Kiss, protože já tady to mám všechno žlutý, bliká mi to tady 10 000 za tebou fronta, tak možná ti to udělá krásný den, ne?
2: Udělalo, samozřejmě.
1: Dobře, udělalo mi to hezký den. Prosím tě, odkud jste se dovolali, kam frčíte?
2: Plzně jsme se dovolali a frčíme do Kraslic.
1: Jako do Kraslic na nějaký mejdan?
2: To zase ne, ale vezeme pacienta tam.
1: Jo, tak... Pane bože, ty vado.
2: To jeden.
1: No a prosím tě, když ještě takhle zavzpomínáš, nějaká veselá historka takhle, když jste ještě někoho vezli, vyklopili jste někoho, nevyklopili?
2: No, nevyklopili zatím.
1: Zatím
2: můžete
1: ne.
2: Zavolám příště.
1: Jo, zavolám příště, jo, příště.
2: Až vyklopíme.
1: Dobře. Hele, mám tady připravenou úžasnou baladu, doufám, že ti udělám radost. Chtěli jste skútry, tak hlavně dojeďte dobře do cíle, jo?
2: Potká, děkujeme, hezký den.
1: Tak jo, ahoj!
0: Letní devadesátka Rádia Kiss.

0: Moc hezká písnička, moc hezký text. 12.25. Vydržte u rádia, vydržte u Kissu, protože za pár minut, jenom co tady dohle, Taylor Swift a Alan Walker, si dáme jednu pecku podle toho, jaké je dneska datum. V dnešním datumu jsou 3 šestky. Už víte?
1: Takhle se vstává jedině na Kissu.
2: Dospívej to. 90kový velký hit. Mbap.
3: Tap da mba. Ti ra ta mba. Doprčit.
2: Se mě hrklo, já myslím, že řekneš to český slovo normálně.
4: Dáme českou. Dobré. Neboj se.
5: Neboj se do lesa něco.
3: Má milá.
2: Nechcete, že bychom zkusili někoho z posluchačů?
3: Přítele na telefonu.
5: Prosím.
2: Michale, čau, věděl bys píseň, refren, který začíná slovy neboj se?
6: Je to Eva Farná, neboj se boží mlýny melou.
7: Neboj se boží mlýny
2: melou.
3: To nás mohlo napadnout.
2: Michale, dobře ty.
1: Raní Kiss. Od 6 do 10.

Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Když ostatní usínají, my zůstáváme s vámi.

S váma je Kiss a já jsem říkal, že dneska mám, pardon, opravdu zajímavý datum, 16.6.2026, 36. A musím říct, že mě to nejprve vůbec nenapadlo, ale okamžitě na tohle datum zareagoval můj rádiový brácha DJ Baselker a říká, počkej Michaele, ale 36, to je 666. A to je úžasná kapela, to jsou dobrý borci. To bychom měli na tyhle kluky trošku zavzpomínat. Bring the bass up to the top. 36. Když je dneska 36. The bass goes to the boy. Come on. Super duper fly.

Radio Kiss, 12.46, vypadá to, že počasí už nám leze nahoru, teploty mají stoupat, stoupat a stoupat. Pokud jste ještě nebyli na našem Facebooku, tak mrkněte, protože máme tam krásný plakátek Kiss Party, 18.7. Máchovo jezero, pláž Klůček a Doxy. Na našich stránkách kiss.cz si můžete koupit už teď lupeny a mám pocit, že tam ještě pořád zbývají nějaké VIP místečka s lepším výhledem i s nějakým tím cateringem. Mrkněte na to, jo?

0: a my musíme ale na dopravu.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: Mám pocit, že včera jsme to hráli v letní 90. po 12. hodině. Máme tady hlasovku, já tímto zdravím Vaška, že prý je to dobrý.
2: Čau, Michael Evansa, doprava, Rozvadov, směr Praha, zatím naprosto bez problémů, a když se podíváš na moje telefonní číslo, k těm 666, tak bych si zasloužil možná i samolepku nebo tak něco. Co myslíš? Čau.
0: Musím opravdu říct, že Vašek má číslo, které začíná 723666, pak už to nebudu číst. Venco, já se strašně moc omlouvám, ale mě dneska samolepky došly.
3: Jedna z dopravy, Kladno Švermov, jak je benzínka Robin Oil, policejní razie. Je tam asi 5 aut a 200 policajtů. Tak si dávejte bacha, čau Lukša.
0: Ó, policejní razie, opatrně. A pojďme na D5-ku, 72. kilometr z Prahy na Rozvadov. Předměn na vozovce, opatrně. A ještě tady mám D2-ku z Brna na Lanžhot, 14. kilometr, zdržení a neprůjezdný pravý jízdní pruh, odstavený nákladák.

0: Ježišáckém stylu. Sluneční brýle, šiltovky, trika, mikiny, osušky, ale taky zapalovače, klíčenky nebo samolepky najdete právě teď na webu kiss.cz. V našem Kiss Shopu.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby@legal.cz.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
0: Rádio Kiss. Počasí.
4: Napříč republikou je oblačno až zataženo a místy se objeví občasný déšť nebo přeháňky. Nejvyšší teploty máme mezi 18 až 23 stupni Celsia. Na horách kolem 15.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Pod železničním viaduktem v obci Rybník u Dolního Dvořiště na Českokrumlovsku dnes dopoledne uvízl autobus se zahraničními turisty. 4 lidé byli lehce zraněni. Záchranáři je ošetřili na místě. V autobusu, který při nehodě přišel o část střechy, bylo včetně řidiče 24 lidí. Šlo o zájezd z Lince do Českého Krumlova. Podle policie řidič autobusu zřejmě nerespektoval dopravní značení. Oblast u indonéského města Palu zasáhlo dnes zemětřesení o síle 6,7 stupně. Zatím nejsou zprávy o mrtvých či zraněných. Varování před tsunami úřady nevydaly. A teď zpátky domů.
5: Přehlídka festivální láká návštěvníky do Českobudějovické knihovny. Dvoudenní festival s podtitulem Cestou necestou promění knihovnu na sadech na místo dobrodružných výprav, her a objevování. Dopoledne budou patřit školám, odpoledne rodinám. Slavnostní zahájení bude tento čtvrtek. Z Českých Budějovic Lucie Sinková.
0: Sport.
4: Basketbalisté Nymburka slaví 3. ligový titul za sebou a celkově 21. triumf v klubové historii. V rozhodujícím 7. finále zvítězili v Praze na Královce jako domácí tým nad Pardubicemi 91-74 a vyhráli sérii 4-3 na zápasy. Zprávy na Kisu přinesla Blanka Holoubková.
6: Hezké úterý, za chviličku info o tom, že holky jsou daleko víc zvrhlejší než kluci. Ajajaj.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
4: Be happy.

0: skočíme na tu nejnovější statistiku, co jsem tady zase někde vyhrabal a našel. Zdravíme všechny kysáky. 10 minut teďka přesně po 13. hodině. Holky jsou prý daleko víc zvrhlejší než kluci. Pravda je taková, že holky mívají často mnohem divočejší představivost než kluci. Jen mají roky natrénovaný neskutečný sebeovládací skill, zjistila nejnovější studie. Zatímco kluk na sobě hned všechno dá znát, holky vteřinu potom nejvíc zvráceném vtipu nasadí výraz andílka, jako by zrovna recitovali básničku. Všichni to známe například z poflakování s partou nebo ze školních lavic. Stačí jeden pohled přes místnost, v hlavě vám běží totální úlet nebo brutální černý humor, ale navenek nikdo ani nehne brvou. Skupinové chaty by mohly vyprávět. Zkrátka dobře, zjistilo se, že holky nejsou nevinné, jsou v tom jenom strašně moc dobré a dělají to s grácí. No tak zdravíme všechny kočky. Netušili jsme, že jste zvrhlejší než my, kluci. No, my kluci. My jsme vlastně takoví andílci.
1: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2 na KISu.
2: Hi! This is Captain.

Kisáci, tohle je další nesmrtelná pecka tady ve vysílání Rádia Kiss, Outcast, heja, heja. Tohle se bude hrát ještě, až my tady nebudem. To je neuvěřitelné, jak to furt funguje. Já se moc omlouvám, já vím možná, že už je to trapný s těma šestkama, ale prostě dneska je fakt strašně zajímavý den. Nebudete mi to věřit, já se tady snažím někomu popřát k narozeninám, když je dneska toho 16.6.26, jo, ty tři šestky. Nebudete mi to věřit a normálně mi tady vyjede stránka, že Honza Železný, náš úžasný atlet, oštěpař, trenér, se narodil 16. června 1966 a dneska má 60 let. A když jsem projížděl jeho kariéru, tak mu se podařilo získat za svoji kariéru celkem 16 úžasných takových těch největších cen. Samozřejmě, že těch medailí má možná 50, možná 100, ale s dovolením počítejte se mnou. Největší úspěchy. Olympiáda, první místo, 92. rok, 96 a 2000. Druhé místo, 88. rok. Mistrovství světa, první místo, 93., 95. a 2001. Třetí místo, 87, 99. Mistrovství Evropy, třetí místo, 1994. Světový pohár, první místo, 92. Ocenění, nejlepší atlet světa v roce 2000. Nejlepší atlet Evropy, 96 a 2000. Světový rekord 98,48 metrů je na 25.5.1996 a poslední 16. velká cena. Honza má dneska 60 let. Mistře, všecko nejlepší. Tohle je pro vás.

0: vemu za chviličku do roku 1983. Brilantní seriál, úžasné herecké obsazení, geniální Adam Bernau a seriál Návštěvníci.
1: CML, hovoří CML, centrální mozek lidstva. Nebezpečí. V hvězdném prostoru AL-36 propočten neznámý objekt směřující k Zemi. Kontrola nutná. Vyřadit běžné programy.
0: Ty kráso. Legenda. Vemu vás do Brna.
2: Kiss. Kiss. Kiss. Radio Kiss. Radio Kiss.

0: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
1: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss.

0: tvůj. Jukebox Rádia GIS. Už dnes večer
1: od 6 hodin.
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia GIS.

Posloucháte Radio Kiss a teďka jedna opravdu krásná vzpomínka. Nevím, jak vy, mě v té době bylo opravdu málo let, ale hltal jsem tenhle ten seriál v televizi od začátku do konce a potom, když to po několika letech opakovali, tak jsem prostě opravdu, nikdo mě nemohl rušit, když běžel seriál Návštěvníci. V roce 1983 tohleto veledílo, hudba Karel Svoboda, kamera Jiří Máchaně, tvůrci Ota Hoffmann, Jindřich Polák, režie Jindřich Polák, herci jako Josef Bláha, Dvořák, Patrasová, Datel Novotný, Brodský, Viktor Král, Menšík, Havlová a tak dále a tak dále. Já jsem tady zjistil a klikla tady na mě pěkná zprávička, že pokud jste v 80. letech sledovali tenhle ten seriál Návštěvníci, tak vás potěší to, že v Brně nově pojmenovali most po Adamu Bernauovi, tedy klukovi, který se podle příběhu měl narodit až v budoucnosti a stát se jedním z největších géniů lidstva. Právě jeho výpočty měly zachránit zemi před katastrofou, když se na ní řítila kometa. A most stojí v Bráfově ulici v Brně Žabovřeskách, tedy v místě, kde se v roce 1983 natáčel Adamův rodinný dům. Ten tehdy kvůli natáčení dokonce nechali na konci seriálu vybuchnout. Dneska tam najdete speciální mural s hlavními hrdiny, profesorem Richardem, Emilem Karasem, Káťou, dokonce Nolem, psem Fidem a samotným Adamem. A slavnostního otevření, já tady vidím pěkné fotky, se navíc zúčastnil i herec Pepa Dvořák, představitel nezapomenutelného Emila Karase. A já jsem něco našel. Chtěl bych tímto pozdravit DJ a producenta jménem Bohemiatronic. Protože ten si dovolil tu známou melodii udělat do téhleté verze. Ježiš, husí kůže! CML. Centrální mozek lidstva.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

Hej, brďo, taky tam kluk trošku zpívá slušně, že jo? Je čas se pomalu rozloučit, ale samozřejmě Kiss jede dál, nejlepší 90ky, pecky a k tomu i novinky. Nalaďte si, dneska tady bude opět Radek se svojí úžasnou, krásnou, vždy sympatickou a voňavou Magdičkou. Ona tady sedí, tak jsem trošku musel hřát polívčičku. Mějte se nádherně a 14 až 18 jedeme dál odpolední jump. Mimochodem, Radek mi v sobotu popřál krásné přáníčko k narozeninám, tak jsem si ho schoval. Moc hezký. Takové upřímné to bylo to přání. Děkuju, Radku. Pojďme na muziku. Robin Schulz, já se na vás budu těšit zase zítra v 10 dopoledne a zase tady budu mít pěkně balíček za 5000.

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: Hezké odpoledne, Láďa má pro vás dopravní informaci.
2: Ve směru od Mladé Boleslavy, dálnice D10 směr na Prahu, kousek pár kilometrů od Mladé Boleslavy, lehká nehoda osobního auta, už se to tam štosuje.
3: Děkujeme moc krát. Jedna dopravní nehoda je na dálnici D35, je to ve směru na Olomouc 289. kilometr. Bouralo se v Ostravě, konkrétně dvakrát v ulicích Nákupní a jedna dopravní nehoda v ulici Opavská.
1: Ode mě tři dopravní nehody, jedna je v Brně, je to Vejrostova, dále v Olomouci, je to Gorazdovo náměstí a poslední aktuální v Praze, Jelení ulice.
3: My vám přejeme šťastnou cestu.

0: každý den.
1: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
3: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce. Tak buď od 20. června u toho.
4: Kvalitní kanalizace bez kompromisů? Vsaďte na tradici. Ostendorf Osma, český výrobce kanalizačních systémů z plastu pro vnitřní i venkovní použití. Člen skupiny Ostendorf. Spolehlivé systémy s dlouhou životností a snadnou montáží. Více na kanalizacesplastu.cz.
5: Potraviny, kosmetika i barvy z konopí pro váš domov a zahradu. Rodinná firma s tradicí Hemp Production nabízí kompletní řadu konopných výrobků. Olej za studena lisovaný, loupané semínko, doplňky stravy, masti a mýdla, výrobky pro koně, mazlíčky a dokonce lazury a oleje na dřevo. Více na hempcentrum.cz.
6: Radio Kiss. Počasí.
7: Napříč republikou je oblačno až zataženo a místy se objeví občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty máme mezi 18 až 23 stupni Celsia. Na horách kolem 15.
6: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
7: Léčba závislých na alkoholu podle údajů Všeobecné zdravotní pojišťovny tvoří téměř 2/3 nákladů na léčbu všech závislých. Loni na ně pojišťovna vydala přes 1 000 000 000 korun. Léčilo se i 1170 dětí. VZP to dnes uvedla v tiskové zprávě. Rusku dochází pracovní síla. Ekonomové varují, že krize je tak hluboká, že bude brzdit ekonomiku ještě roky. Podle slov dvou předních ruských úřednic stačí do práce nahnat 12-leté děti a vytvořit pracovní tábory jako v dobách Sovětského svazu. A teď zpátky domů.
8: Šumavský sportovní areál Skibike Špičák, který v zimě funguje jako lyžařské středisko a v létě jako bike park, už zahájil letní sezónu. Největší horské středisko Plzeňského kraje otevřelo turistické cesty od lanovky z vrcholu Špičáku na rozvodí a obě ledovcová jezera. Přístupná je i rozhledna. Pro KIS Lucie Sinková.
7: Vstup do
6: Sport.
7: Vstup do mistrovství světa čeká oba poslední finalisty. Argentinci začnou cestu za obhajobou zlata v noci na středu proti Alžírsku. Lionel Messi, pro něhož půjde o rekordní 6. a zároveň velmi pravděpodobně poslední mistrovství světa, si na stadionu v Kansas City připíše jubilejní 200. reprezentační start. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
9: Páni, moc krát děkujeme, odšpuntujeme odpolední jump na Radio Kiss.
10: Magda Vronková, Radek Hrdina, no a samozřejmě dobrá muzika. Saše tam nachystanej.
11: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
10: Be happy.
12: Kankok to nihon je, jo, kos.

0: který 26. rok po tom roku 2000, takže rok 2026, no trošku matematiky takhle z kraje.
1: Jsem teda nasázel těch čísel, mě už se z toho tačí, normálně točí hlava, já na ty čísla jsem nikdy moc nebyla, takže ano, pojďme hezky po pořadě, 16.6.2026.
0: Tak. Hezký datum.
1: Hezký datum, moc
0: hezký. Datum. Takže kdo má rád česky, se dneska přijde plus minus na svý. Zbyněk svítí v kalendáři, nevím kolik jich je, ale typu tak do 15 tisíc.
1: Do 15 tisíc, tak schválně já se na to můžu hnedka podívat. Ty říkáš 15 tisíc, já typuju třeba takovejch 23.
0: Jakože myslíš, že jich je tolik, jo?
1: No, dobře, no, tak já jsem se trošku kolik? Řekla. 12 802.
0: Tak jo, jsem blíž.
1: Jseš blíž.
0: Nicméně, co jsem se ale dohledal, že jméno bylo oblíbené hlavně mezi 14. a 17. století a vyznačovalo se pánové Zbyňkové, hlavně mezi rytíři. Mm-hmm. A jeho další podobou je jméno, který se jmenuje Zbejna.
1: Zbejna?
0: Zbejna. Jsem že to neslyšel.
1: Zbejna.
0: Ahoj Zbejno. A ty jo, není to super blbý.
1: Takže pánové Zbyňkové, máte ode dneška novou přezdívku a začíná odpolední, že?
2: Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako odpolední jump.
3: Odpolední jump. Kiss. Radio Kiss.

0: Kiss Hit v jedné vteřině.
1: Naše oblíbená rubrika Kiss Hit v jedné vteřině už je připravená. Dneska zadávám Radkovi já. Kdyby to náhodou neohodl, samozřejmě přicházíte na řadu vy, kysáci. Mně včera cestou domů z rádia hrála jedna písnička v hlavě, kterou jsem našla u jednoho videa a říkala jsem si, ježišmarja, tak dlouho jsem to neslyšela a je to skvělý tip na to, aby si ji dneska uhod. Jenomže, co se nestalo? My konkrétně tuhle tu píseň, kterou jsem slyšela, tak nemáme v playlistu. Ano. Toho interpreta tam nicméně máme, takže jsem ti od něho prozrazuju, je to chlap.
2: Vidíte to?
1: Něco
2: a my, jak si to děláme s Magdou, těžší a těžší, prostě to je dobře. Zvedáme laťky. To znamená, že já budu hádat včerejší písničku, aniž bych ji slyšel. Přes toho interpreta, kterýho bych měl poznat.
1: Já budu ráda, když poznáš tu, kterou jsem ti tam dneska hodila, a pak se zkusíme dobrat té písně, kterou jsem teda včera slyšela a kterou bych ráda ti zadala.
2: Dobře. 2,2 vteřiny mi uštědřila Magda. Dávejte dobrý pozor společně se mnou. Dobře. Aha. Tak to je samozřejmě legendární Tom Jones. Jo?
1: Je to
2: jo?
1: Legendární Tom Jones.
2: Ale teď mě zajímá, protože tohle je sex bomb.
1: Ano.
2: A to je asi pro drtivou většinu lidí asi nejznámější. Jo, pro fanoušky samozřejmě ne, ty znají toho víc. Ale kterou ty jsi slyšela?
1: She's a lady.
2: Jo, tak to jo, to je pravda. To bych dal mezi sex bomb a tam bych dal rovná se, to je pravda. Jo, tohleto je velký tigr, doslova do písmena, myslím, že to je dokonce jeho přezdívka, že jo? Tom Jones, ty.
1: Včera jsem
2: hlas.
1: Na těch písničkách normálně ujížděla celý večer a je to strašně fakt takový,
2: ale jako
1: fakt sexy.
2: Odpuste mi to, ale jako kdyby jeho ložnice mohla vyprávět, to bysme se asi divili.
0: Kiss Hit. Kiss

0: další výzvě, kterou uslyšíte v dopoledním vysílání Michala Kavalčíka, zavolat co nejrychleji do studia. Více o soutěži najdete na webu kiss.cz.
1: Puella, značka prémiových vůní do praní a pro domácnost, která si získala srdce žen napříč Evropou. Puella tvoří okamžiky, na které se nezapomíná. Puella vůně.cz. Puella. Puella. Puella.

0: tě nesmíš chybět.
1: Noční show. Noční show Rádia Kiss. Už ve čtvrtek od 10 večer. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss.

0: 14. hodina, 40. minuta právě teď, aby jsme byli úplně přesní a věděli jste, že tady prostě jedeme live.
1: Ty jsi dneska nějaký numerologický, jako furt tam stekáš ty čísla.
0: To ty šestky asi.
1: Asi ty šestky, čoveče.
0: Já jsem mohl za paradox třeba o 3 šestek, ale počkáme až na nějakou pouť.
1: To je brďo, dobře ty. A nicméně, co ty a vlastně jako čísla? Jsi na to nějaký pověrčivý, že máš třeba nějaký oblíbený svoje číslo?
0: No je, za prvý mám oblíbený trojky, čísla.
1: Ano.
0: Ale jako jo, dalo by se to naskloubit. A devítky.
1: Devítky?
0: A trojky a devítky numerologicky jako jsou velmi dobrý.
1: Aha.
0: A když třeba les prdal se na svět, když to řeknu takhle, náš syn Eliáš.
1: Ano.
0: Tak jsem koukal na hodinky, ne samozřejmě furt, pak jsem na to úplně zapomněl v ten daný okamžik, kdy samozřejmě se to stalo. A slyším jenom porodní asistentku, která hlásí čas porodu 14:39 a já trojka a devítka.
1: Hezky.
0: Borec. Takže prostě ten si to nalajnoval, no. A v SPZ-kách a v telefonních číslech mám trojky.
1: Já jsem teda vždycky měla, mě byly sympatický dvojky, jako čísla, kde jsou samý dvojky, ale že by mi to člověče přineslo nějaký štěstí do života, to bych úplně neřekla. Naopak třeba pátek 13. Tak už jsem měla kolikrát je docela povedený, tam bych to třeba úplně smolý nebrala.
0: Já miluji teda víceméně jako trojky teda, jo, číslo. Ale když, a to si můžete ověřit, přátelé, už jsem to tak nějak promoval u některých mých kamarádů, když uvidíte číslo na SPZ, takový to, co si můžete dát, udělat, vyrobit,
1: no. Jo,
0: nebo samozřejmě nějak domluvit, a budou tam víceméně devítky, tak já vám říkám, že v 90%, ne-li 95%, tam bude sedět vietnamský spoluobčan. Protože oni jsou na devítky totálně vysazeni.
1: Tak to je o číslech.
0: Tak si to někdy zkuste kouknout, jestli má ten hrdina pravdu.

0: Magdi, nádoby, talíře, jak ti to jde? Rozbíjíš, nerozbíjíš? Já když jsem byl menší, tak mi to došlo docela jako hladce, dneska už je to taky o něco lepší.
1: Člověče, talíře jsou ještě v pohodě, se skleničkama mám třeba ale větší problém. Jako měla jsem období, kdy mi prdla každou chvíli nějaká sklenička, ale možná
0: jsou křehčí,
1: nějaký
0: jo,
1: materiál nebo něco. Ale vlastně už jako docela dlouho se mi to nestalo, takže uvidíme.
0: Já si taky pamatuju, nedávno jsem pořizoval i dárek, právě jako skleničku a musím říct, že teda jako odešla úplně jako... že měla být na vařící vodu a vařící voda ji zničila.
1: Aha.
0: Takže tam ta recenze úplně jako není dobrá, že jo, co si budeme.
1: Jasně.
0: Ale takovej neporušený žbán, když vykopeš ze země a zjistíš, že je z Římské říše spoustu staletí dohromady, a pozor, nebo dozadu, pardon, tak to je recenze, člověče. On totiž, kromě těch drobných škrábanců hlíny, totiž nemá ani ždibíček jinde. A našli ho jenom kousek od nás v Fouzovkách. Je to na pomezí Vyškovska a Prostějovska. Vykopali archeologové. Tenhle ten žbán, který je naprosto téměř netknut bez jediného kazu zubu. Času. To je krásný.
1: Čveče,
0: ten frajer, co to dělal, tomu bychom měli dát 5 hvězdíček.
1: Z čeho to vyrobil sakry, že to drží?
0: Z nějaká palená hlína, tady je vyfocený a je i hezký, takže...
1: Nejsou tam jo nějaký jako seškrábaný namletý kosti něčeho třeba nebo tak?
0: No, teoreticky máš pravdu, on totiž leželo to vedle kostry v germánském hrobě. Takže to si trefila, no.
1: No, vidíš to.
0: Kostra byla na padrič, ale ten žbán je jak normálně, kdyby ho tam zakopal někdo včera.
1: To vidíš to, to je ale Malta.
0: Tak jenom výrobci, přátelé, bez rozmezí. Vemte si z tohohle příklad. Takhle má držet materiál a výrobek. I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here, right.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: No a je tady Jirka, ten ví, kde kolona je, kde to stojí, kde to hapruje.
2: Z Výškova do Brna jedině helikoptérou, ani to neskoušejte. Kolona tak 5 km od rohlenky s jeden trousem.
3: Děkujeme moc krát. Jedna dopravní nehoda je na dálnici D2, je to ve směru na Brno, mělo by to být na druhém kilometru a bouralo se bohužel taky na D1 ve směru na Brno a je to na 73. kilometru.
1: Pojďme se kouknout do Ostravy, je to Vyškovická ulice, kde se bouralo stejně jako v Benešově, je to na Bezděkově, v Praze je to Kutnohorská ulice. I tady počítejte se zdržením, protože už se to tam štosuje.
3: Pevný nervy a šťastnou cestu.
0: Radio Kiss, filmové tipy.
4: V jednom přepravním kontejneru v Barceloně najdou svázanou ženu, která má v puse roubík a v hlavě zmatek. Neví, co se stalo, proč se to stalo a vlastně vůbec ani netuší, jak se jmenuje. V nemocnici se jí navíc někdo pokusí zabít. Co tak důležitýho ví, že se jí někdo chce tak narychlo zbavit? Napínavý španělský drama Poznamenaná rozplete všechny naše otázky. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
5: Zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušnej oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz
6: Viktorko, kam bys chtěla v sobotu na výlet?
7: Na Jupiter nebo na Saturn.
6: Počkej, to je strašně daleko.
7: Ale půlka třídy už tam byla.
6: Tak daleko to zase není. V planetáriu Praha jste vesmíru blíž, než si myslíte. A dobrodružství ve sluneční soustavě, které tu zažijete, bude možná to nejlepší z celých prázdnin. Z uchvatné projekce budou děti nadšené a věřte, že vy taky. Objevte vesmír jako nikde jinde. Přijďte do planetária Praha ve Stromovce. www.planetum.cz.
8: Tyjo, to je bordel, to je binec, to je ale nepořádek.
9: Kdo pak to uklidí?
10: Uklid.to. Úklidová služba pro domácnosti a firmy. Najdete nás v Kercher centru v Litvínovicích nebo na uklid.to.

0: KIS počasí.
1: Napříč republikou je oblačno až zataženo a místy se objeví občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty máme mezi 18 až 23 stupni Celsia, na horách kolem 15.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Téměř 3/4 lidí v Česku podle průzkumů užívají návykové látky. Denně či skoro denně kouří cigarety až 1 600 000 osob nad 15 let a pije alkohol až 1 000 000 lidí. Až 1 000 000 žen a mužů má problém se zneužíváním léků. Vyplývá to z výroční zprávy o závislostech za rok 2025, kterou dnes zveřejnilo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Evropský parlament dnes schválil zákaz nazývat bezmasé alternativy slovy typicky asociovanými s masem, například steak, játra nebo kuře. Poslanci zákaz přijali jako součást nových pravidel, která mají posílit smluvní postavení zemědělců a přispět ke stabilizaci jejich příjmů. Zákaz se týká i masa vypěstovaného v laboratoři z buněk zvířat, pro které jiné označení než maso neexistuje. A teď zpátky domů.
2: Bývalého lomu Libouš v Ústeckém kraji vznikne jezero, které bude následně propojené s vodním dílem Nechranice. Vznikne tak druhé největší dílo v republice po přehradě Orlík. Vyplývá to z návrhu, který předložilo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Z Ústeckého kraje Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Karviná se odvolá proti vyloučení z první fotbalové ligy. Slezský klub své rozhodnutí oznámil na webu. Pokud odvolací komise FAČR nerozhodne do 22. června, ze soutěže sestoupí Dukla Praha. Etická komise v pondělí vyloučila Karvinou z nejvyšší soutěže kvůli ovlivnění 3 utkání v roce 2024. Klub navíc dostal pokutu 10 milionů korun. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď pokračuje odpolední Jump.
3: A už za málý okamžik budeme mít nebe velice blízko.
4: Dario G a hned po něm přijde Topič, bude nám horko.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
3: Be happy.

0: Kysáci, je dost možný, že jste třeba v tuto chvíli ještě nespokojený se svojí prací nebo i právě s místem jako bydliště. A říkáte si, člověče, kam bych se tak jako odstěhoval, jakou práci bych mohl dělat a tak dál. My si tady za chviličku na Radio Kiss řekneme o jednom obrovském projektu, který se snad údajně chystá a měl by být opravdu zrealizovaný, kde byste si možná našli to vaše ideální místečko a možná i to zaměstnání, který byste jako zvládli. A člověče, po celou tu dobu byste nezůstali na jednom místě.
1: No právě. Přátelé, ono to úplně asi nebude pro každýho, protože ano. Vy, co nemáte rádi třeba kolotoče, houpačky, takový to houpání nahoru dolů lehký, jo, pro vás to nebude. A věřte mi, že balení Kinedrillu vás nezachrání.
0: To asi úplně ne, ale pokud vás
1: Jedině, že by měli spolupráci s Kinedrillem.
0: Člověče,
1: že by je zásoboval.
0: Jako do konce života furt tohle to baštit, nevím, no.
1: Ne, to nechceš.
0: To asi ne. Ale třeba někdo z vás by se takovýhle našel, koho by to hned zaujalo, takže na to se
1: mně by se to líbilo.
0: Já bych to vyzkoušela, minimálně.
1: Jdeš spát a probudíš se úplně jinde.
0: Jo.
1: No, víc vám prozradíme za malou chvíli, tady u nás taky jsou v odpoledním jumpu.
2: Odpolední. Odpolední jump. Každé všední odpoledne. Od 2 do 6. Na Kisu.

0: Hudba budoucnosti možná, anebo možná už to nikdo dává dohromady.
1: Takzvaný projekt s názvem Freedom Ship, což je v překladu jako...
0: Svobodná ovce?
1: Svobodná loď bych to spíš jako přeložila, jo, ale to bylo ší, ale to je jedno, pojďme o to. Je megalomanský, dosud zatím nezrealizovaný koncept gigantického plovoucího města o délce 1,3 až 1,5 kilometru. Pozor, mělo by to pojmout až 40 nebo až dokonce 80 tisíc stálých obyvatel. Mm. Nabídnout vlastní letiště, tramvajovou dopravu a nepřetržitě křižovat světové oceány. Takže vy jste tam prostě normálně zaměstnaný, normálně bydlíte na takový obrovitánský prostě lodi, městě, pod ním. Hmm. A tam makáte, prostě furt takhle se plavíte po světě.
0: Jedete prostě jako jsou soběstační prostě, takže se tam děje všechno, co se tam dít má, že jo. Mm-hmm. Ten dělá to, ten nakupuje v krámě a všichni všechno mají. Aha. No jo, dobrý, pohodě. Tohle to chápu. Na druhou stranu mě děsí jedna věc. Ty jsi říkala, kolik lidí?
1: No, píšou tady 40 až 80 tisíc stálých obyvatel. Přijde mi to trošku moc, jako jo, ale...
0: Taky tady ty bezpečnostní prvky asi budou jiný, třeba jo, ne, chci a narážím na to, třeba Titanic, že jo, ten prostě narazil do kousku ledu, mm-hmm, v vozovkách a šel ke dnu. Jo, je mi jasný, že technologie je 100 let dozadu a tak dále, mm-hmm, ale jako přece jenom ta bezpečnost, kam dáš najednou jako 40 50 tisíc lidí na čluny, jo? Kdyby to nedej Bůh začalo jít ke dnu.
1: Nemluví o tom, že když to bude normálně klasický město, že jo, tak to bude mít i nějaký hospody a tak dál. Hele, ono se to samo o sobě bude dost houpat. Teď si vem, že si zajdeš na pár piv a budeš se houpat i zároveň
0: s tou lodí. Takže ty přemýšlíš takhle, to se mi líbí. Takže vlastně jako oni ty lidi začnou mizet, protože vlastně přebudou začnou přepadat. Takže vlastně.
1: A já jsem šel jenom domů.
0: Máme tady sčítání. Tak po roce nám zmizelo 23 815 lidí.
1: Takže určitě zajímavý nápad, já bych si to tak na týden vyzkoušela, pak bych měla asi dost.
0: Týden, jít nějaká no, dovčas, jako přesně. Zkusit to.
1: Já radši pevnou půdu pod nohama.
0: A nemůžeš nikam, ty jo.
1: To je taky další věc.
0: Jo, to obejdeš prostě, potkáš ty ksichty, který potkáváš každý den. Ty jo, nikam neutečeš.
1: Je to tak.
2: Radek Hrdina a Magda Vronková na Radio Kiss.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Dospívej to. 90kový velký hit. Mbap.
2: Tap tada mbap. Ty ra ta mbap.
3: Se mě hrklo, já myslím, že řekneš to český slovo normálně.
1: Dáme českou. Neboj se.
4: Neboj se do lesa něco.
2: Má milá.
1: Nechcete, že bychom zkusili někoho z posluchačů?
2: Přítele na telefonu.
4: Prosím.
1: Michale, čau, věděli bys píseň, refren, který začíná slovy neboj se?
5: Je to Eva Farná, neboj se boží mlýny melou.
6: Neboj se boží mlýny melou.
1: Raní Kiss od 6 do 10.

0: Franky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Probíhající aktuální mistrovství, co si budeme, sleduje to kde kdo.
2: Ano.
1: A musím říct, že když to převedu na moje kamarády a známí, tak koukají opravdu i jako ty časy, které jsou ve 2 ráno, ve 4 ráno. A přitom jako stávat třeba nemusí úplně brzo, takže opravdu vstávají jenom kvůli tomu, že koukají na fotbal, na mistrovství světa.
2: A to už ale potom jdou rovnou do práce, ne?
1: To jdou, no.
2: Víceméně ano.
1: Někteří ano, někteří ještě ne třeba. Nicméně děje se samozřejmě hromada příběhů na probíhající mistrovství světa a třeba historicky výměna trenéra dokonána, protože dostali na frak, tak vyměnili trenéra hned za pochodu.
2: Mně se moc líbí, samozřejmě myslím si, že to bylo Japonsko, že jo, kteří vlastně fanoušci Japonska po odehraném zápase, oni vlastně celou dobu mávají takovýma modrýma pitýkama na stadionu. Říkáš si jako, co to mají, co to mají. A oni člověče po každém zápase se seberou a uklidí celý stadion. Oni normálně chodí a sbírají prostě odpadky. A oni to mají takový jako i podle nějakého přísloví, že snad jako, že nějaká myš nebo krysa nebo něco za sebou nenechává odpadky nebo něco takové blablabla. Nicméně tohle byl třeba jeden z těch právě zajímavých příběhů, kde tohle to vidíš prostě na tom stadionu, prostě takovýhle respekt vůči tomu sportu.
1: Jeden takovej, kdy remizovalo Španělsko s Kapverdama, jestli se nepletu, a jejich golman kapverdský předved něco neuvěřitelného, prostě byl úplně fenomenální a do té doby plus minus ho nikdo neznal. Za jednu jedinou noc mu přibylo, přátelé, na Instagramu jeden

0: 1,5 milionu sledujících.
1: To je dobrý, co musím, musím nějak jako dobře
0: musíš toho... vychytat Kap Verdám remízu proti Španělsku.
1: A maličkost.
2: Co to pískáš? Branky Body Jump na rádi.

0: Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: 7 ráno, třetí volající dostane možnost si hodit na dálku kostkou a vysoutěžit si nějaký ty peníze takhle pěkně před dovolenýma.
2: To by bylo docela fajn, no. Bylo. Jediná podmínka, kterou vy teda musíte splnit, kysáci, je, že v 7 hodin ráno, přesně v 7, ne prostě 10 minut po nebo 10 minut před, prostě v 7 hodin ráno, budete volat do studia na telefonní číslo 210 323 323 a pak se modlíte, abyste se dovolali jako třetí a pak už jenom v klídku sedíte a čekáte, který korunky se vám nasypou.
1: Dneska to dopadlo o něco hůře než včera, ale taky dobrý. Takhle to bylo dnes ráno u raní trojky.
3: Jdu na to!
4: Tak to bude pětka nebo trojka.
3: Ta trojka, ta tam je! Vyhrála 3000!
1: Petr to věděl a prostě sám si možná přičaroval trojku, každopádně 3000 dobrý Petrovi, nebo Petrovi gratulujeme, no a vám budeme držet palce zítra.
2: V 7 hodin ráno.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
0: 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.

0: To nejlepší od 90. let.
1: Non-stop.
2: Kiss.
1: Radio Kiss.
3: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute.

0: zívenách, půtenách. S kysem za volantem po celé republice.
1: Král Miroslav ví o prasklé gumě.
2: Z Prahy směr Plzeň 43. 44. kilometr. Frajer vybouchla guma z kamionu a je kus ní leží na vozovce.
3: Děkujeme moc krát. Jedna dopravní nehoda je na dálnici D2 ve směru na Brno, je to na 2. kilometru a bouralo se například také v Novém Jičíně v ulici Hřbitovní.
1: Jablonec nad Nisou Palackého, tady se bouralo a ještě jedna dopravní nehoda je na Českobudějovicku, je to přímo Týn nad Vltavou, Lipová ulice. My vám přejeme šťastnou cestu.

0: nejlepší z trancové scény v éteru Rádia Kiss. Nejnovější tracky i legendární klasiky ze světa trancu.
1: Ahoj, tady DJ Bassliquor. Každý týden ti servíruju ty nejlepší pecky z trancové scény. Těším se na vás.
0: Dance Park. Už ve středu od 10 večer na Rádiu Kiss.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
3: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby@legal.cz.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Radio Kiss počasí.
6: Zítra bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Objevit se můžou přeháňky a jen výjimečně bouřky. Nejvyšší teploty napříč republikou budou mezi 20 až 25 stupni Celsia. Na horách kolem 17.
5: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
6: Cenový strop na pohonné hmoty, který denně stanovuje stát ve středu o desítky haléřů, klesne. Maximální cena nafty se oproti dnešku sníží o 57 haléřů na 38 korun 35 haléřů za litr. Benzín pak budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 41,26, což je o 25 haléřů méně než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku, který zveřejnilo ministerstvo financí. Švédský soud dnes potrestal 4 roky a 5 měsíci vězení 61-letého muže, který pohrůžkami nutil v letech 2022 až 2025 manželku k placenému sexuálnímu styku se 120 muži. V případu, který šokoval obyvatele skandinávské země, se podle soudu dopustil zvláště těžkého kuplířství a pokusu o znásilnění. A teď zpátky domů.
7: Blížící se olympiádu dětí a mládeže, která odstartuje už tuto neděli, bude hlavní město hradit ze svého rozpočtu. Magistrát původně počítal s příspěvkem od státu. Ministerstvo školství nakonec akci, která do Prahy svede tisíce sportovců, nepodpoří. Připomeňme, že olympiáda startuje tedy v neděli a potrvá do 25. června.
5: Sport.
6: Ve středu vstoupí do fotbalového mistrovství světa jeden z největších favoritů Portugalsko v čele s hvězdným útočníkem Cristianem Ronaldem, který se na turnaji v USA, Kanadě a Mexiku pokusí získat poslední chybějící velkou trofej. Evropští šampioni z roku 2016 nastoupí od 19 hodin v Houstonu proti Kongu. Ve druhém utkání skupiny K vyzve Kolumbii nováček mezi elitou Uzbekistán. Tolik zprávy v jedné minutě a Blanka Holoubková.
8: A před náma je druhá polovina odpoledního jumpu na Radio Kiss.
9: Magda Vronková, Radek Hrdina a Jason Derulo.
5: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
9: Be happy.

0: 16 hodin 9 minut, úterý, Zbyněk v kalendáři, všechno mu nejvíc nejlepší, vám samozřejmě moc hezké odpoledne, Magda, Radek a odpolední jump, no a taky za malou chvíli detektor lži, protože je úterý.
1: Přesně tak, to znamená, že tebe tady připojíme na všechny ty detektorové diody.
0: A na některých ty přísavky se těším na některých místech.
1: Minule jsme ti to dávali hlavně v té horní oblasti a dneska pojďme kousek. Já nevím, jestli Radek bude v tu chvíli odpovídat nebo spíš vydávat jenom nějaký zvuky.
0: Ale... No, hlavně, aby to nebylo nějaký takový to zařízení, jak na dojení krav. Že?
1: Jo?
0: To jsou taky takový přísavky, že?
1: No to jsou takový přísavky, a to bys nechtěl, jo?
0: No to ne, to se vypíná po 5 litrech. Takže to se jako, pojďme si zase zatančit tady u nás na rádiu Kiss a za chviličku si dáme
1: detektor lži.

0: pravdou ven. Detektor lži.
1: Jo, milí kysáci, takže detektor lži už je teďka v tuhletu chvíli nachystaný na svém místě. Samozřejmě můj kolega Radek Hrdina bude dneska ten, který bude připojený na všech těch diodách a bude muset popravdě odpovídat. Takhle toto již tady u nás v detektoru prostě funguje. Vždycky každý úterý a každý čtvrtek. My se tady jakoby během toho prostřídáme a jeden z nás prostě zadá nějaký dotaz na tou druhýho a už se známe poměrně docela dobře vždycky, ale vyhrabeme něco, o čem ještě se neví. No a samozřejmě ten druhý musí popravdě odpovídat. Samozřejmě můj kolega Radek Hrdina je o něco malinko starší.
2: O 14 dní.
1: ale zažil ještě takový ty slavný doby, kdy se lidi balili na diskotékách, balili se v barech a museli jste vynaložit opravdu nějaký jako úsilí. Protože dneska to všechno funguje přes seznamky, přes sociální sítě, blablabla a tak dále. Přesně tak. Takže mě teď zajímá, aby se nám ty, Ráďo, popravdě sdělil svoje nejlepší balící hlášky.
2: Ty, no, tak to musím zapátrat v paměti, přece jenom už je to nějaký pátek,
1: no,
2: že
1: jo, právě.
2: Ta doba. No tak jenom letmo, co si vzpomenu, jo.
1: Ano.
2: Kdybych byl kočka, strávil bych s tebou všech svých 9 životů. Ale
1: pojď
2: je pravda,
1: dál.
2: Že na to se nikdo nechytám.
1: Pojď dál.
2: Nejsem zrovna náboženský, ale když jsem tě uviděl, věděl jsem, že jsi odpověď na mé modlitby.
1: Och, můj bože.
2: Dobrý, i tady jsem se moc nečap. Tady za to jsem dostal dokonce do držky.
1: Ano.
2: 1 + 1 jsou 2, ale ty a já rovná se osud.
1: Bože. Znova pojď, na to bys mě nedostal.
2: Jiskra ve tvých očích je tak jasná, že slunce musí žárlit. Ty uchylénen.
1: No pojď.
2: Jsem tady, Magdo. Jaká jsou tvá další přání?
1: Dobře, to by eventuálně zabralo.
2: Já si myslím, že maximálně na hluchou.
0: S pravdou ven. S pravdou ven. Detektor lži.

0: tahle soutěž udělala radost spoustě posluchačů.
1: Rozdali jsme skoro 400 tisíc korun a jedeme dál.
0: Jsme teprve v polovině, protože soutěžíme až do konce roku.
2: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
3: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: soutěž, ale pozor, facebooková, to znamená teďko nechte telefony, co se týče teda vyzvánění, úplně být, pokud samozřejmě je to ale chytrý telefon, což předpokládám, že má drtivá většina z vás, tak tam najdete Facebook Rádia Kiss a tam si můžete zasoutěžit, protože tam můžete vyhrát jeden z pěti voucherů do ČES areálu Vltava v Českých Budějovicích na sportovní vybavení nebo pronájem celých hřišť.
1: No a právě teďka takhle před létem je to naprosto fantastický, takže určitě běžte na Facebook Rádia Kiss a klasicky tato soutěž probíhá do pátku do 18. hodiny. Do té doby máte prostě čas. Všechny potřebné instrukce, jak se této soutěže zúčastnit, tam samozřejmě najdete. A my budeme držet palce vám všem.
2: Kiss. Rádio Kiss.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: Ach, ta láska a ty vztahy, jo, občas je to fakt komplikovaný. Kor, když už si začínáte prostě třeba líst na nervy, nefunguje vám to, hledáte třeba důvod prostě, jak být od sebe. Myslím si, že ale nezajdete tak daleko, jako jeden pán v Americe v roce 1993. Ten totiž během katastrofálních záplav způsobil úmyslné protržení protipovodňové hráze v okrese West Quincy v Missouri, odstranil pytle s pískem, což vedlo k zaplavení 14 000 akrů půdy a zničení mnoha farem. Jeho motiv? Chtěl uvěznit svou ženu na druhé straně řeky, aby se nemohla vrátit domů a on mohl pokračovat v pití a zábavě. Jako lidi, buďme normální. Když jako chcete pohár nebo něco, tak si zavřete třeba druhýho prokoje, ale zaplavit jako 14 000 akrů, to už je trošku přehnaný, ne?
1: Jasně, kam se ztratila dobrá sekera, cirkulárka, prostě, pane bože, jako tak lidi, co pro mě to jako tyhle ty staré věci vždycky zafungovaly,
0: že?
1: Když to vyjde.
0: A hlavně netrpělo tolik lidí, jenom takový omezený množství.
1: No, jasný, přesně tak, jo. Tady nikoho nenabádáme, chraň Bůh.
0: Ne,
1: jako,
0: pro
1: boha
0: živýho.
1: Ale jak to kdysi řekl můj táta, a je to svatá pravda, po jednom rozchodu, kdy jsem byl fakt mladý a ještě jsem to jako prožíval úplně jako nějak úplně hůř, tak mi řekl, prosím tě, v klidu. Tato republika má 5 milionů ženských a 5 milionů chlapů. Já myslím, že je z čeho vybírat. A ono to tak je. Od té doby jako si říkám, jo, prostě ne, mávnout nad tím rukou a jít, než si dělat nějaký průšvih zbytečný.
0: Přesně tak. No. Promluvte si a když tak pak odejděte do druhého pokoje.
1: A nebo nemluvte a odejděte rovnou.
0: Tak.
1: No, taky dobrá rada.
2: Odpolední jump od 2 do 6 na Radio Kiss.

0: Kysky jsem za volantem po celé republice.
1: Pojďme kysáci společně na dopravní informace. Bouralo se na dálnici D1, je to ve směru na Brno 122. kilometr. Bouračka taky na D2 opět ve směru na Brno na 2. kilometru a jedna dopravní nehoda je bohužel taky ve Zlíně v ulici Štefánikova.
2: Pojďme se podívat, kde se bouralo. Ta nejčerstvější dopravní nehoda je momentálně v Praze, je to Jana Želivského, kousíček jenom tady od rádia, tady už probíhá vyšetřování. No a taky v Ústí nad Orlicí, je to Lázeňská ulice.
1: A my se řítíme do poslední hodinky odpoledního jumpu.

0: Vybavte se na léto v kysáckém stylu. Sluneční brýle, šiltovky, trika, mikiny, osušky, ale taky zapalovače, klíčenky nebo samolepky najdete právě teď na webu kiss.cz. V našem Kiss Shopu.
1: Potraviny, kosmetika i barvy z konopí pro váš domov a zahradu. Rodinná firma s tradicí Hemp Production nabízí kompletní řadu konopných výrobků. Olej zastudena lisovaný, loupané semínko, doplňky stravy, masti a mýdla, výrobky pro koně, mazlíčky a dokonce lazury a oleje na dřevo. Více na hempcentrum.cz.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
3: Kvalitní kanalizace bez kompromisů? Vsaďte na tradici. Ostendorf Osma, český výrobce kanalizačních systémů z plastu pro vnitřní i venkovní použití. Člen skupiny Ostendorf. Spolehlivé systémy s dlouhou životností a snadnou montáží. Více na kanalizacesplastu.cz.
0: Radio Kiss počasí.
4: Zítra bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Objevit se můžou přeháňky a jen výjimečně bouřky. Nejvyšší teploty napříč republikou budou mezi 20 až 25 stupni Celsia. Na horách kolem 17.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Policie stíhá 8 cizinců a 2 Čechy za rozsáhlé krácení DPH při provozování taxislužeb přes digitální přepravní platformy. Škodu způsobenou státu dvěma gengy pachatelů vyčíslila na více než 300 milionů korun. Na společné tiskové konferenci to dnes uvedli představitelé policistů, celníků a finanční správy. Kauza souvisí s platformami Uber a Bolt. Podle policie by do budoucna pomohlo, kdyby si obě upravili interní procesy. Poslanci Evropského parlamentu dnes schválili balíček na zjednodušení a zmírnění legislativy regulující technologie umělé inteligence. Součástí je i zákaz svlékacích aplikací, který do návrhu prosadila česká europoslankyně Markéta Gregorová z frakce Zelených. A teď zpátky domů.
5: O nově otevřené bakalářské studium v oboru zdravotnický záchranář v Sokolově je vyšší zájem, než se očekávalo. Část uchazečů ale nesplnila nutné fyzické testy. Z přihlášených 59 uchazečů splnilo podmínky 37. Přesto zájem ukazuje, že otevření oboru v Karlovarském kraji má budoucnost. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
4: Na neočekávaných remízách na mistrovství světa ve fotbale ve většině případů vydělávají spíše bookmakeri než sázející. I mezi typujícími jsou ale takoví, kteří se zaměřují na nerozhodné zápasy a těm se zatím daří bookmakeri na šampionátu přehrávat. Na letošní šampionát zatím sázkové kanceláře přijali zhruba 735 milionů korun. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
6: My, Blance, moc za zprávy děkujeme. Je tady poslední hodinka odpoledního Jumpu.
7: Společně s vámi Radek Hrdina a Magda Vronková na KISu.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
6: Be happy.
8: Yes. It is not that funny.
9: Let's go.

0: Předpovědi jsou všelijaký, co se týče teda počasí, o tom teď mluvíme tady u nás na Rádiu Kiss hned startu 4. hodinky odpoledního jumpu na Kissu. Předpověď na víkend by měla být docela uspokojivá.
1: Jak pro koho?
0: Já se třeba těším. Viděl jsem tam, kde mám být, kolem 32, dokonce až 35 stupňů.
1: Výborně, a to znamená, že budeš kde?
0: Tak, a to je právě kámen úrazu, já to mám tak napůl. Protože v sobotu jdu hrát na svatbu, těším se, tady na Rakovnicko, pozdravu novou manžel, ale to není úplně příhodný počasí na svatbu, co si budeme.
1: Je teda fakt, že asi fakt v krásných šatech, hlavně pánové v oblecích a tak dál, tak to může být docela přítěž.
0: Ty make-upy a tohle to prostě každý chce vypadat krásně a vypadá krásně,
1: samozřejmě.
0: Ale to vedro tomu docela obližuje. Dobře, opomeneme tu svatbu, furt lepší, než když prší, co si budem.
1: Tak
0: jo, když to má být venku. Ale neděle má být krásná, 32, 35 stupňů, tam, kde budu teda, nemám přehled, každý si dohledá to své místo. A takže si okolo užiju sluníčko.
1: Samozřejmě, jak máte plány, jakýkoliv máte, já třeba v sobotu budu mít představení, budeme hrát s mojí, s kolegyní, ale ono je to moje macecha, s Wendy Vronka, TV pro děti, budeme mít vystoupení, no ale v neděli budeme slavit maminky narozeniny, a takže to počasí já beru, ať je hezký.
0: Takže z Wendy jedete pracovat v sobotu a
1: s mojí macechou
0: a v neděli slavíte svátek její nebo narozeniny.
1: Ne Wendy, mojí pravý maminky.
0: Jo, pravý, a ty neříkáš Wendy maminko?
1: Ne.
0: To bys měla, ale.
1: Ne.
0: No to jo.
1: A ne.
0: Jo.
1: Ne.
0: Ode dneška všichni tady slyšeli, že Wendy Vronka bude nazývaná od Magdy Vronkový maminkou.
1: Tak uvidíme, jestli to projde
0: tak
1: doma.
0: Tak maminko dvě.
1: Maminko dvě.

0: Víte že?
1: Za mě, já mám radši, říkám to bez skrupulí, a radši chytřejší woman. Jo?
2: Jo.
1: Mm-hmm. Mám to radši prostě jakože, než nějakou, nechci někoho urazit, jako nemyslím to zle, než nějakou naninku, která prostě to má jako nechty, kosmetika, solárko a fitko a tím jsme skončili, tak
2: jo.
1: Neříkám, že je hloupá, protože má takovýhle koníčky, ale spíš jakože nic víc tam není. Jako.
2: V tom případě, kdyby jsi se znova oženil,
1: ano,
2: a vzal by si s velmi chytrou a inteligentní ženu, tak bys byl na tom vlastně dobře. Údajně totiž muži, kteří si vezmou chytré ženy, mají podle studie ve vyšším věku zdravější mozek.
1: Aha, dobře. Mm-hmm. A počítá se to, že to bylo třeba jenom několik let, protože já jsem si vzal advokátku, takže to je okej, okay, ne?
2: Ale v tom případě jako ti to slouží k dobru, protože jsi docela jako chytrý, ale bacha na to, aby ti to vydrželo.
1: Děkuju. Děkuju moc.
2: A tak nic, no.
1: Hele, houba.
0: Jump! Jump! Odpolední Jump! Kiss! Kiss!

0: uslyšíte v dopoledním vysílání Michala Kavalčíka zavolat co nejrychleji do studia. Více o soutěži najdete na webu kiss.cz.
1: Puella, značka prémiových vůní do praní a pro domácnost, která si získala srdce žen napříč Evropou. Puella tvoří okamžiky, na které se nezapomíná. Puella vůně.cz. Puella, Puella, Puella.

0: One Republic. Poprokové hvězdy se vracejí do České republiky a ty můžeš být u toho. 27. června, letiště Letňany. One Republic. From Europe with Love Tour 2026. Vstupenky už teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.
1: Kiss Paráda. Kiss Paráda. Kiss Paráda. Kiss Paráda. Hlasuj pro nové hity Kiss Parády Rádia Kiss. www.kiss.cz. Kiss Paráda. Kiss Paráda. Kiss Parádu s DJem Bejslikrem poslouchej každou středu od 9 večer na Kissu. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss.

0: Funky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Vydáme se teďka v tuto chvíli za fotbalem, ale ne na mistrovství světa, ale podíváme se na český fotbal.
2: Je to tak, tady je dokopáno, samozřejmě řeší se nějaký bafuňářský věci, no a Karviná, to samozřejmě se zaznamenali, jo, byla vyhozená z ligy, když to tak nějak hodně zjednoduším, no ale Karviná se odvolá proti vyloučení z první fotbalové ligy. Trestí udělila v pondělí včera etická komise za ovlivňující utkání v roce 2024. Klub navíc dostal pokutu 10 milionů korun. Pokud odvolací komise Fatscher nevynese pravomocný verdikt, a to do 22. června, to znamená, že opravdu jenom za chviličku.
1: To teda.
2: Ze soutěže se stoupí i Dukla, která se neudržela vlastně sportovní cestou, to znamená prostě vypadla, jo, tam není žádný problém, prostě vypadly. A karvinští se hodlají bránit, pokud by trest na byl právní moci, byl by pro klub a v podstatně likvidační, uvedl karvinský klub na svém webu. No jo, já vím, kluci, tohle je, ale musím taky podotknout třeba vyjádření, nebo zaslechl jsem Pavla Horváta, který řekl, že jako s tímhle jako souhlasí, a po té stránce ano, prostě se to děje a to se nemá dít, s tím já souhlasím. Na druhou stranu ale taky připomněl, že prostě ty kluci, který tam kupou teď, nebo tak těch se to netýká, prostě je to rok 2024. No, to je pozdě hodně dbycha, no. Šalamounsky,
1: tak...
2: jak tohle rozlousknout, ale je pravda to, že tohle je špatný. Musím hrát fotbal, hokej a sportovní cestou vrátit se zpátky.
1: No, každopádně do 22. června ještě nějaký čas je, tak uvidíme, jak se to celý ve finále vyvrbí.

0: 17 hodina 42 minuta a my se přišli jenom rozloučit, zamávat a předat to tady našemu Martinovi Hájkovi, který ještě dnes vás provede tady juboxy, takže rozhodně, přátelé, se máte na co těšit.
1: Takže my zdravíme, jak vy si to říkáte, slimáčku, čumáčku.
0: A slimáčku si říkáte, možná máte slimáček, proč nás jako urážíš, ne?
2: To je pupíček.
0: A sumeček.
1: Aho, sumeček,
2: ne, sumeček a pupíček, ne? Co děláš, ahoj?
1: Ahoj,
0: Martine. Ahoj. No, slimáček,
2: člověče, jak s ním můžeš vysílat? Chápeš to? No. A slimáček ještě za sebou nechává takovou tu stopu, že?
0: No,
1: tak
0: no
1: nic. Martin, ale ty za sebou taky zanecháváš jako samozřejmě pozitivní stopu vždycky.
2: No to dobře, a to neděláš slimáci.
0: To nedělají.
2: Všechno ožerou na zahradě a stopa.
0: I když jako nechci pomlouvat slimáky, protože od jistý doby si na ně dávám majzlo.
1: Pozor na slimáky.
0: Jako myslím ty originál.
1: Jo.
0: Jednou jsem na něj šla, když jsem byl běhat. Takovou trošku jsem dlouho nedělal.
2: To je, ale to je
0: protože já jsem z něj, no já jsem z něj udělal půlmetrovýho prostě hada, ty jako prostě. To bylo nasrlování a vodní z doma na plakát.
2: Hele,
0: jo,
2: ale
0: jako.
2: Já jsem tuhle šlápnul.
0: Ale rozbil jsem, no já jsem odjel úplně. Jako.
2: Já jsem šlápnul na šneka tuhle, protože jsem čuměl do telefonu a šel jsem po autobusové zastávce. A já byl na autobusové zastávce po 20 letech asi. Musel jsem odvézt vůz a nikdo mě nemohl odvízt zpátky. A šel jsem a najednou to křuplo. Hmm. Ty já jsem mu omlouval a jako fakt, a byl jsem z toho špatný.
0: A on byl na zastávce?
2: On byl na zastávce, taky já si čekal.
0: To se ale nemusíš omlouvat.
2: Na 230.
0: Ne. To byla prostě černá svatba, stavba musel to zakvědovat.
1: Takže takovýhle krásný úvod do dnešních juboxů s Martinem Hájkem, sumečkem ale a slimáčkem a máte se na co těšit.
2: To víš, jo, ty slimáčku, ty.
0: Já ji odvedu, nebo budeš mít klid na práci.
2: No, děkuju.
0: Zítra ver

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Mám tady aktuálně 3 dopravní nehody. K té první došlo v ulici Kbelská v Praze, 2 osobáky v sobě, dále v ulici Hartigova v Praze, osobák a cyklista, a do třetice tady mám v ulici Palackého v obci Jedovnice, což je okres Blansko. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.

0: Koukej ladit už tenhle čtvrtek. U toho prostě nesmíš chybět.
1: Noční show. Noční show Radia Kiss. Už ve čtvrtek od 10 večer.
2: Zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
3: Tyjo! To je bordel, to je binec, to je ale nepořádek.
4: Kdo pak to uklidí?
5: Uklid.to. Uklidová služba pro domácnosti a firmy. Najdete nás v Kercher centru v Litvínovicích nebo na uklid.to.
6: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
1: Radio Kiss počasí.
7: Zítra bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Objevit se můžou přehánky a jen výjimečně bouřky. Nejvyšší teploty napříč republikou budou mezi 20 až 25 stupni Celsia. Na horách kolem 17.
1: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
7: Výroční ceny letní filmové školy Uherské Hradiště vedle už dříve oznámeného Jiřího Lábuse získají také Anna Geislerová a francouzský režisér animovaných filmů Michel Oslu. Festival, jehož program je rozdělený do pěti základních bloků. Historie, současnost, Československo, hosté a AČFK uvádí se uskuteční od 24. do 30. července. Talibánci odstartovali na západě Afghánistánu novou kampaň proti ženám, které podle nich nedodržují předepsaný způsob zahalování. V ulicích zastavují ženy, které nemají rukavice nebo ponožky. Krok vyvolal neobvyklou vlnu protestů ve městě Herát, proti kterým tvrdě zasáhly bezpečnostní složky. A teď zpátky domů.
8: Šumavský sportovní areál Skibike Špičák, který v zimě funguje jako lyžařské středisko a v létě jako bike park, už zahájil letní sezónu. Největší horské středisko Plzeňského kraje otevřelo turistické cesty od lanovky z vrcholu Špičáku na rozvodí a obě ledovcová jezera. Přístupná je i rozhledna. Pro KIS Lucie Sinková.
1: Sport.
7: Zápas Anglie s Chorvatskem otevře na fotbalovém mistrovství světa program skupiny L. Výkop je naplánovan na středu 22 hodin. Hrát se bude v Dallasu. V druhém duelu skupiny se ve čtvrtek v Torontu utká Ghana s Panamou. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď už je tady s námi Martin Hájek.
9: Samozřejmě děkuji, Blaničko, za antré. To byly poslední zprávy s Blankou Holoubkovou a teď už se mnou až do 22 hodin. Juboxy.
1: To nejlepší od 90. let. I v juboxech Radia Kiss.

0: Tak dámy a pánové, krásné, překrásné kysačky a svůdní kysáci začínají dnešní úterní juboxy s datem 16. června. Zbyněk má mimochodem svátek, což už tady ale ve vysílání určitě během dne proběhlo několikrát. Je s vámi Martin Hájek za Vojtu Sklenáře až do 22 hodin, tak se samozřejmě budu těšit z vaší přízně, doufám, že to bude i opačně. Já slyším takový hlas v dálce, jak někdo říká, puste mě ven, já ho nemám rád. Takže doufám, že si to dneska rozdáme. Vy se stanete našimi hudebními dramaturgy, jako obvykle v tento čas, kdy si můžete jednak poslat hlasovku prostřednictvím aplikace Rádia Kiss, takže to je samozřejmě ta první cesta. A ta druhá na základě pak výzvy, když se ozve jingle ve vysílání a tam se ozve jukebox 210-323-323, tak vy tohle telefonní číslo vytočíte a bude to skvělý, protože já budu na druhém konci a když se nám podaří to spojení, protože tlačenice tam někdy je, ne, že ne, tak já vám pak splním, co vám na očích uvidím. No a Jarda vykopává z hlasovek.
1: Já bych chtěl poprosit o zahrání písničky Anfaj Policaj od skupiny Modo. Matka, děkuju, přeju všem krásný poslech při takovém počkovém počasí.
2: Jukebox Radia Kiss.
3: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht.

0: turns slowly. Jukebox Radio Kiss. No a máme tady prvního takzvaně pána na holení, který vystihl tu správnou chvíli a zavolal jsem do studia po té, co zazněla výzva, takže 210-323-23 a teď se kormidla ujímá Jirka, v podstatě jako druhý, ale první volající. Jirko, nazdár!
1: Nazdár, Marty, já tě moc zdravím do Kytrária.
0: Nazdár, díky moc, samozřejmě. Odkud voláš?
1: Já prosím tě volám z menší vesničky, která se jmenuje Suchovršice a je to kousek od Trutnova.
0: Jo, tak to už znám, ano, ale jinak samozřejmě vesničku, ne, omlouvám se za svou neznalost.
1: Ne, to je v pohodě, my tady máme jenom 300 obyvatel, takže to vůbec ani není známá.
0: Hele, takhle, já když kolikrát řeknu, kde bydlím, jo, v jaký já bydlím výšce, teda takhle, my už jsme městy, jo, takže já jim vždycky říkám, buďte opatrní na to, co budete říkat, nás už je tam poměrně hodně, tak mi taky někdo říká, ježiš, to je, a teď řekne to hanlivý díra, jo. A já jo. Říkám, a já říkám, tak trochu.
1: My taky, ale jsme, i za zatáčkou.
0: Hele, my jsme tak na konci světa, že tam třeba, když jdeš na konec vesnice, jo, tak tam končí i silnice a ty se takhle podíváš a vidíš do Austrálie dolů.
1: Tam to úplně
0: končí, jo. Ale já to tam mám tak rád a není to zas tak úplně neznámý místo, jako musím říct. Takže rvu se za to vždycky jako eskimácký pes. Co budeme hrát? Co budeme hrát, Jirko?
1: Dobře děláš, Marty, chválím tě. Já bych tě poprosil, Garcia Bombolo. A prosím tě, já jsem tuhle tu písničku vlastně vybral schválně, protože si myslím, že teda ta písnička se k nadcházejícímu víkendu bude víc jak hodit, protože teda hlásí už někde přes 30 stupňů.
0: Jasně.
1: Takže věřím tomu, že budeme mít narvaný ledničky našeho milovaného, jsme Češi, zlatavého moku, nějaká ta grilovačka určitě taky padne, no a samozřejmě určitě budeme prostě bezva užívat, relaxovat, opalovat se, koupat se, no a prostě, jak se říká, i trošku hadlivě a věřím tomu, že prostě i vejkadová chlasačka proběhne na plný prstí.
0: Jasně, a teď samozřejmě ti všichni, co musí pak do práce o víkendu, malinko budou plakat, ale zase na druhou stranu, oni to mají třeba přes týden a příští týden, kdy tam třeba někdo bude mít volno, když má dlouhej, krátkej, tak tam ty teploty mají být taky dobrý, takže v pohodě.
1: Přesně.
0: Děkuji, Jirko, měj se moc hezky, Garcia Bombolo letí za tebou.
1: Přišel, měj se taky. Krásně a všechny vás zdravím, čáko,
0: díky,
1: bejlo,
0: čau, čau, čau.
1: Ahoj. Jukebox. Jukebox. Radio Kiss.

0: Posloucháte Radio Kiss a jsou tady dnešní úterní juboxy, kdy má svůj svátek Zbyněk. Tak já jsem si říkal, že i v následujícím výběru, protože tam mám samozřejmě pár kousků, který vždycky zařadím, nežli se dovoláte, nežli zavoláte na 210-323-323, anebo nežli pošlete vzkaz přes apku. Mimochodem, pár kousků už tady mám, tlačenička pomalu, ale jistě jako přibývá. Takže zahráme za chvilku Zbyňkovi, mám tam třeba Mabla a Disco Disco, takže Zbyňkům k svátku, Zbyňkům.
1: Takhle se vstává jedině na Kissu.
2: Dospívej to. 90-kový velký hit. Mbap.
3: Tap, tap, mba. Ty ráta, mbap. Do prčit.
4: Se mě hrklo, já myslím, že řekneš to český slovo normálně.
2: Dáme českou. Dobře. Neboj se.
5: Neboj se do lesa něco.
3: Má milá.
2: Nechcete, že bychom zkusili někoho z posluchačů?
3: Přítele na telefonu.
5: Prosím.
2: Michale, čau, věděl bys píseň, refren, který začíná slovy neboj se?
6: Je to Eva Farná, neboj se boží mlýny melou.
2: Michale, dobře ty!
1: Raníky od 6 do 10.

0: Duran Duran. Poproková legenda se vrací do Prahy. 24. června v pražské O2 aréně. Zažijte po dlouhých 14 letech živě geniální Duran Duran a jejich největší hity. Už 24. června v Praze. Vstupenky už teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.
1: Potřebujete, aby vám to v práci utíkalo daleko rychleji? Pusťte si Michaela.
2: Michaličku, máš ode mě jedničku s hvězdou a pořádně velkou.
3: Ty jsi bůh i ďábel v jedné osobě, kámo.
4: Jseš výborný, jsi prostě skvělej.
5: Michael, super, takhle jsem si dlouho nepobavil.
6: Mě je dneska celý den na umření, sotva lezu. No ale teď si mě teda pobavil.
1: Startujeme v 10 dopoledne. Těším se na vás.
7: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2 na Rádiu Kiss. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

Media Kiss, to znamená ve vašem chytrém mobilním telefonu jste si to určitě přes markety všechno postahovali. V podstatě pro jakýkoliv mobilní telefon. A pak stačí tam ťuknout na jukebox

0: nahrát mi hlasovku. Je tam jukebox? Jo, jsou tam, ano, konkrétně jukebox je tam doprava a tak dále, tam si vyberete samozřejmě. A za chvilku dám opět prostor někomu z vás na telefonu, až zazní opět výzva 210-323-323. Ježíš Maria, to už musíte znát, jak říkala naše matikářka, i kdybych vás o půlnoci probudil. Michale, je to tvoje a teď si myslím, že budeme hrát jednu z nejhranějších vůbec pecek v jukeboxech a vůbec i v našem vysílání a v historii třeba 90. možná i v celomu 90. a milénia. Skupiny, která je pořád aktivní a musím říct pořád jako frčí, já jsem je uváděl, je to tak 3 roky možná, 3-4 roky v Plzni a byli pořád jako výborní. Je to parta okolo HPho Backstra. Takže Michale, je to tvoje.
1: Ahoj, mohl bych se prosím zeptat, kolik stojí ryba, taková ta známá písnička. Chtěl bych ji pustit všem, kdo jsou ještě v práci.
2: Kiss. Radio Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: Anna je. Jubox. Rádio Kiss.
1: No a na telefonu už mám Vlastičku. Vlasto, ahoj.
2: Ahoj, Vlasto, zdravím.
1: Ahoj, moc tě zdravím. U nás se říkalo kdysi, taky asi jsi to slyšela, je to trapný, ale říkalo se to dost často, Vlasto, máš to za sto.
2: A... já jsem zase slyšela Vlasta, pasta, pivo, chlasta, aby byla veliká.
1: Jo, to je hezký. Mě zase říkali hájku, podej pájku, no, tak co s tím, že? A teď to takhle, jsem to řekl už několikrát, takhle jako ve vysílání třeba, a pak mi chodili vzkazy a apky s oslovením hájku, podej pájku, že? Takže prosím vás pěkně, vy, kdo sem budete posílat apky, žádnou pájku tam do toho nemontujte, jo, hezky, pozdravte. Takže vlastně budeme hrát DJ Vizáže, Formula 96, a pro koho to bude, říkej?
2: A bude to pro manžela, mimochodem ten tě pozdravuje. A že hrozně rád vzpomíná na pecky jako z melounu.
1: Jo, ano, no tak samozřejmě, to byly pecky jako z melounu a šlupky jako z banánu.
2: No, tak nějak. A jinak tak pro všechny, co poslouchají, no.
1: Dobře, tak jo, seš moc hodná, děkuju, užijte si tam večer, že ho moc zdravím a Vlasti zase příště, měj se, ahoj.
2: Díky. Zkusím, ahoj, pa, pa, ahoj. Jubox. Radio Kiss.
3: Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's! Schumacher.

0: rán. S kysem za volantem po celé republice.
1: Mám tady aktuálně jednu dopravní nehodu, podívám se pak možná za chvilku ještě, mi tam nepřistálo něco od vás. Nicméně v ulici Osadní v Praze osobák a cyklista, myslím, že tahle informace už tady zazněla, jeďte opatrně.

0: tak ho i sleduj na Instagramu, YouTube a Facebooku.
1: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 000, včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
4: Pokračují dnešní úterní jukeboxy, takže už za chvilku opět výzva 210-323-323 a mezi tím posílejte apky.
5: To nejlepší od 90. let i v jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: říká před hodinou, že jsem tady za kolegu Vojtu Sklenáře. Samozřejmě jsem moc rád, že tady můžu být s vámi. Minulý týden jsme si to dali celý zase za kolegu Michala Kavalčíka. No prostě takový záskokář, prostě to je moje povolání. Záskokář. Jo, kdyby se to psalo dřív, ještě jestli si vzpomenete, před rokem 89, že se psalo povolání do občanského průkazu. Pokud jste tam nic neměli, tak jste byli automaticky příživníkem, že jste jako nepracovali. Tak já bych tam měl napsáno záskokář. A jinak jsem tady mluvil o formách nebo respektive možnostech, jakým způsobem si můžete dát písničku na přání v dnešních juboxech. Takže jednak na základě výzvy našeho džinglu 210-320-323, až tohle zazní, pak můžete zavolat do studia a taky prostřednictvím aplikace Rádia Kiss. A říkal jsem, že to telefonní číslo byste měli znát, jak říkala naše matikářka, i kdyby vás o půlnoci probudili. Jára na to zareagoval.
1: No ahoj, tady Marcel. Jakou jsi měla matikářku? Nebyla to Hofmanka, tam měla vždycky taky takový podobný průpovídky.
0: No prosím tebe, já už ani nevím, jak jsem jmenovala. Já jich měl jako víc, takže nevím. Takže to nevím. Teď už to opravdu, jako lovil jsem to z paty, že bych jako to našel to jméno, ale to neklapne. Takže pustím radši ke slovu Marka, ať nezdržujeme a stihneme toho co nejvíc.
2: Marťas, čau. Všichni tě moc rádi slyšíme v juboxech.
0: Děkuju.
2: Prosím tě, zahraj tam něco od Fun Factory a bylo by to pro tebe do éteru, bylo by to pro všechny kysáky, co už jsou doma z práce a mají pohodičku, no a pro ty, co jsou ještě v práci a tím to utíká. Mějte se, Marek, čau.
0: Děkujeme, Marku, čau. A teď já jsem přemýšlel, jestli Don't Go Away a nebo Dreaming. A nakonec jsem se rozhodl pro tu druhou. Tak doufám, že se bude líbit. Za chvilku výzva, abyste zavolali do studia, tak neváhejte. A točte. Vytočte mě. Zkuste mě nějak vytočit. Jubox. Jubox. Rádio Kiss.

0: Alexe mám na telefonu. Zdravím tě, Alexe, ahoj.
1: Čau,
0: čau. Čau, vydržel jsi, tak to je dobře, vydržel, Alexi. Ty voláš odkud?
1: Já volám momentálně z D1.
0: Z D1? A stojíš jako? Máš tam nějakou pěknou kolonu?
1: Ne,
0: nebo
1: já jedu, já jedu.
0: Jede to, jo?
1: Jede to.
0: A je tě docela dobře slyšet, člověče, to koukám, protože já někdy na D1 to mrskám tak, že úplně ztrácím signál, člověče.
1: Nevím, čím to bude.
0: Že ten signál normálně zůstává za mnou. Víš, jak se rychle jezdí, ne, na D1?
1: Chápu.
0: Jedna, dva, nic, že ten signál, tak, to tak mrskám, že signál je za mnou vždycky úplně.
1: Tak, tak jak s těma větrníkama, že jo?
0: No, to jo. To je úplně nemrych totéž, prosím tebe. Alexi, my budeme hrát Kaiga, si vybral, Save My Love. Ona to je taková celá parta, dneska je to takový moderní, že ty producenti jako to dělají všichni dohromady, jo, že si udělají takovou partičku a sem tam, tady něco natočej, tady něco natočej. Ono je to dobrý, protože samozřejmě víc hlav, víc ví. U nás se tomu jako moc nepěstuje zatím, protože u nás jsou hudební producenti jako poměrně ješitové, takže aby přišli za nějakým jiným, že by to nabralo nějaký takový spád, to se moc jako tady neděje. Což je samozřejmě škoda, protože tady spousty skvělý muziky a mohlo by to vypadat jinak. Poslouchej mi, teď se to tam nějak změnilo, ten zvuk. Co se stalo?
1: Jo, okolo mě policajti, víš, teďka tak musím...
0: No, tak jim...
1: Dělat, že nejsem.
0: No, ne, dělej, že nejsi, jako ukaž jim ten telefon a řekni, zastavte, teď telefonuju.
1: Nemůžu, volám s kytem.
0: Přesně tak, nemůžu, zastavte. Alexi, komu to budem posílat?
1: Určitě tobě do studia, všem, co mají po práci, co odpočívají doma a všem, co je dopalí na noční.
0: Dobře,
1: a okay. Na benzínky a kamionákům.
0: Dobře, tak jeď opatrně, šťastnou cestu, Alexi, měj se, ahoj.
1: Díky. A si to vždyká, čau.

Pokračují dnešní úterní juboxy a já jsem rád, že mi posíláte apky, i když je pravda, že teda teď už je tam opravdu velký přetlak v apkách, takže spíš pak zkuste na základě výzvy opět zavolat sem do studia na 210 323 323. Mezi tím samozřejmě ještě diktuju muziku já, takže teď to byla Paola a Chiara, Vamos a Bailar a za chvilku Kato, anebo třeba vzpomínka na Get Far.

0: všechny vítěze naší ranní soutěže.
1: Přes 400 000 korun jsme poslali na vaše účty a jedeme dál.
0: Soutěžit budeme i po celé léto.
2: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Rádia 1942, kdy posloucháte Rádio Kiss. A jo, ono to vypadá vlastně jako letopočet, když se na to dívám. Před sebou máme veliké hodiny 1942. Takže kdybych ještě to zopakoval, tak vlastně pak bude třeba 2025 a bude to 20 hodin 25 minut. Jo. Jenom to máte takový klíč do budoucna, kdyby náhodou mě to ještě přepadlo. Jdeme na Pavlu, která chtěla nějakou pěknou devadesátku.
1: Ahoj, Martine, tady je Pája, prosím tě, zahrál bys mi tam nějakou pořádnou devadesátku, bylo by to speciálně pro tebe, pro vaše skvělé Radio Kiss, pro mě, pro moji segru Haničku, Martičku a pro všechny kysáky a kysáčata, přeju krásné úterý.
0: Děkujeme moc krát, Pavlí, a rozhodovat, pokud se nebudeš zlobit, bude David.
2: Čau, Martine, tady David, prosím tě, zahraj mi tam písničku od E-Type, Here I Go. Bude to pro všechny kysáky a taky pro všechny, co mají rádi tuhletu písničku. Díky, ahoj.
3: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Jukebox Radio Kiss.
1: A další, kdo se dovolal na 210-323-323, poté co zazněla výzva, je Vašek, který o tímto zdravím. Vašku, ahoj.
2: Čau.
1: Vašku, odkud voláš? Prozraď.
2: Volám z Ostravy.
1: Z Ostravy? Kde je razovitý lid, že?
2: Ano, samozřejmě.
1: V Ostravě razovitý lid. A teď mi prosím tebe, řekni Vašku, co děláš takhle? Asi po práci, ne? Předpokládám, že nějaký pivečko nebo něco, ne?
2: Ne, sedím doma a sedím tady s kolegy.
1: S kolegy? A kolegyně žádný nedorazili? Nebo?
2: Ne, to jsou starší pánové návštěva, jenom takhle, víš?
1: a to se vylučuje s nějakýma dámama?
2: No, tak v současné době, jo, protože nebudeme to řešit, to nejde.
1: Tak jo, dobře, okay, tak jo, nebudem to řešit, ale já jak slyším, že někdo řekne starší, hele, musíte furt jako přemýšlet nad tím, že jsme mladý pořád.
2: Pořád, tak mi je 55, já jsem ještě mladý, budu mít 55.
1: No přesně chvíli, tak. No tak
2: a tady mi sedí kolegové, kteří mají 75 a poslouchají Radio Kiss. No, tak,
1: no to jste mladý kluci tam, kdybych vám řekl, kolik je mě, prosím tebe, tak si jdete koupit do krámu pacholíka, jako s rohlíkem. Takže, takže vybrali jsme společně, takhle, ta cesta k tomu finálovému kousku pecky, kterou teď budeme hrát, byla trošku delší. Nakonec jsme se teda shodli na Tiestovi a Adagio for Strings, takže komu to pošleme, povídej.
2: Pošleme to všem, co poslouchají radio.
1: Okay.
2: Není zbytečně někde co vymýšlet.
1: No dobrý, tak jo, Vašku, rád jsem tě slyšel, měj se hezky a pozdravuj tam pány, jo, měj se.
2: Jasné.
1: Díky, ahoj.
2: Čau. Jukebox.

0: Kvalitní kanalizace bez kompromisů? Vsaďte na tradici. Ostendorf Osma, český výrobce kanalizačních systémů z plastu pro vnitřní i venkovní použití. Člen skupiny Ostendorf. Spolehlivé systémy s dlouhou životností a snadnou montáží. Více na kanalizacesplastu.cz.
1: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
2: Potraviny, kosmetika i barvy z konopí pro váš domov a zahradu. Rodinná firma s tradicí Hemp Production nabízí kompletní řadu konopných výrobků. Olej za studena lisovaný, loupané semínko, doplňky stravy, masti a mýdla, výrobky pro koně, mazlíčky a dokonce lazury a oleje na dřevo. Více na hempcentrum.cz.
3: Za chvíli dám šanc opět telefonní linku čísla 210-323-23. Do té doby vyberu já dva kousky. Ten první bude Britney Spears.
4: To nejlepší od 90. let. I v juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Přesně tak, pokračují dnešní úterní juboxy, takže vás všechny zdraví, Martin Hájek i dneska za Vojtu, stejně tak jako včera, takže si to dáváme takhle dva krásný, pěkný dny. Mimochodem, měli jsme tady v minulý hodině taky Tiesta a opožděně ještě se mi tam ukázala apka, tedy respektive vzkaz prostřednictvím apky od Ládi, který chtěl něco od Tiesta. A vzhledem k tomu, že jsme ho hráli, tak já dám aspoň ten pozdrav Ládi, ať se slyšíš a ať to padne na úrodnou půdu, komu jsi to vlastně chtěl poslat.
1: Čauko, tu Lacu zo Slovenska. Zahraje, prosím tě, bolo čo dobrého od Tiesta pre všetkých, čo pri hraní Eurotrack Simulatory 2 počúvajú Kiss.
0: Tak, děkujeme za tenhle ten vzkaz a pokračováte v druhé polovině dnešních juboxů, protože máme po 8 hodině, takže nám to samozřejmě zase teče, zase to utíká jako blázen, takže už teď vidím ten přetlak těch vzkazů, především teda v rámci té naší apky, tak k tomu pustím Vláďu a dáme nějakou Madonu.
2: Čau Marťa, rád tě slyším, bombariáku.
0: Děkuju.
2: Jiná tam něco hezkýho od Madony, něco rychlejšího. Sedíme teda, sypím je pivečko.
0: Děkujeme Vláďo, tak ať vám chutná, na zdraví a tady jedna Madona. Jubox.

0: A Jindru už mám na telefonu, kterého tímto zdravím. Jindro, ahoj, seš tam, vydržel jsme.
1: Ahoj Martine, ano, vydržel jsem, to je fajn, to je dobře.
0: Fantasticky.
1: Ano. A vybrali jsme spolu písničku od kapely NSYNC.
0: Ano, já jsem tam vybral pecku Bye Bye Bye. Jednak ona se váže trošku i třeba jako mezi ty topovky třeba u nás doma. Tak se takže to máme i na takovým jako se váže k takovému našemu jako nenápadnému tichému žebříčku toho nejlepšího, že když si tuhle pustíme doma se ženou, tak jsme z toho takový šťastní. I v rámci vlastně filmu, v čem oni to použili, čověče. V nějakém filmu teď naposled Wolverine versus...
1: Něco takového to tam bylo.
0: Jak furt neumírá. Teď si nemůžu vzpomenout. Za chvilku mi samozřejmě na to přijde hromada apek, že jo, kde mi budou všichni říkat, jak jsi nemohl vzpomenout a tohle, že jo. Tuhle písničku máme rádi, tam byla dokonce na začátku v titulkách. No, kdybys mě zabil, tak já si teď nespomenu. Tak prosím tebe, komu to budeme posílat, Jindro, říkej.
1: No, já bych to vybral pro všechny posluchače rady, pro mámku, pro taťku, pro brachu, pro sebe a samozřejmě i pro tebe.
0: Děkuju moc krát.
1: A pro všechny, kteří poslouchají, no.
0: Děkuju. A prosím tebe, když jsem to zvednul, tak ty jsi tam hýřil takovými superlativy. Mohl bys si to zopakovat ještě jednou? Já bych si to samožersky chtěl poslechnout ještě jednou, co jsi říkal.
1: Nevím, že jsem rád, že jsem si dovolil, nebo...
0: No, a potom ještě, co jsi mi říkal?
1: Jo, že mi to krásně vyšlo, že jsme vybrali tu chlapeckou skupinu.
0: Ne.
1: Jo, že dobře hraješ.
0: No
1: jo,
0: to
1: že
0: jsem...
1: pěkně hraje. Jo, děkuju, jo, toto.
0: To jsem říkal, samožersky jsem chtěl slyšet ještě jednou. Tak jo, děkuju, prosím tebe. Jindro, měj se moc hezky a popřeji ti hezký večer. Měj se.
1: Díky, ahoj, čau, hezký večer.

0: Trvoj už jsem taky dlouho neslyšel, musím říct, že při výběru muziky, kterou tam třeba dávám já, mezi to, co samozřejmě vybíráte dneska jako hudební dramaturgové, někteří z vás nešetří chválou a nadšením jako Aleš.
1: Dobře Marťo, get fat, dobře děláš chlapče, udělal jsi mi velkou radost,
0: Aleš,
1: díky.
0: Aleši, to jsem samozřejmě rád, já jsem tam zařadil i get far. Za chvilku už opět váš výběr a ode mě tam budou třeba Global DJs.
2: Tahle soutěž vám bude vonět.

0: uslyšíte v dopoledním vysílání Michala Kavalčíka zavolat co nejrychleji do studia. Více o soutěži najdete na webu kiss.cz.
1: Puella, značka prémiových vůní do praní a pro domácnost, která si získala srdce žen napříč Evropou. Puella tvoří okamžiky, na které se nezapomíná. Puella vůně CZ. Puella, Puella, Puella. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Pokračují dnešní juboxy a já tady mám další kousek, který poslal Hurvajs. A pak přijde opět výzva k tomu, abyste zavolali do studia. Je to jednoduché, je to vždycky tak jako na střídačku, tak. Tak se seje mák, takže Hurvajs.
1: Zdravím krále éteru. Sedím v autě, ladím si tady kysáčka a chtěl by to nějakou nakopávačku. Hodil by si do juboxu pesku od S Club 7 Don't Stop. Oholím si rádio na max. Proberu všechny řidiče kolem sebe i s tebou tam někde v dálce za mixem.
0: Hurvajs, to byl krásný pozdrav, čověče. Já se dneska tady trošku červenám, to už je taková druhá nebo třetí velká pochvala. Já si to pustím ještě jednou.
1: Zdravím krále éteru.
0: No to zní, to zní. Hurvajs, moc tě zdravím, děkuju za pozdrav a dáme ty S Club 7. A za chvilku výzva, abyste volali do studia. Tak to nepropásněte.
2: Kiss. Radio Kiss.

0: A na telefonu už mám Ladu, kterou tímto zdravím. Ahoj, Lado, dobrý večer.
1: Ahoj, děkuju.
0: Já děkuju moc krát, já jsem totiž Lada zavolala a já jsem jí normálně nadrzo nabídnul tykání z pozice toho silnějšího, kdo má mikrofon a kdo může kdykoliv udělat ťuf a Lada už tam nebude. takže jsem říkal, teď jí zatlačím trošku ke zdi a budeme si tykat, protože oba dva jsme co? Mladý jsme, Jánky, je to jasný?
1: No, jsme pořád,
0: no, jasně.
1: Jak to bylo v tom...
0: No pořád
1: jsme.
0: Pořád mladý.
1: Ale už dost dlouho.
0: No, dlouho jsme mladý a taky to zůstane až do smrti. Jo, že budeme dlouho mladý. Takže budeme hrát Lucky Twice, I'm So Lucky Lucky. A komu to budeme, Lado, posílat, prosím?
1: No, pro nejlepší rádio, pro všechny
0: Děkujeme.
1: Kysáky a krále éteru, jak to říkal posluchač přede mnou.
0: Ale já dneska, já už, jako mě to dojímá tyhle ty věci, já se tak jako nepovažuju za něco takového a chodím sem rád a jsem rád, že vy jste rádi a to mě jako tak naplňuje a pak někdo tohle řekne a já jsem takovej stydlivka, ono se to nezdá, já jsem tuhle vyprávěl, že jsem v podstatě introvert, jo. Já vím, že...
1: Ale tak to potěší přeci, ne?
0: No potěší,
1: vlastně
0: no jasně, no samozřejmě.
1: Pochválí,
0: no, nebo samozřejmě,
1: to, nebo
0: no...
1: když něco uděláte, pochválí vám, máte to třeba dobrý, když něco uvaříte, tak máte z toho radost, ne?
0: Jo a pozor, to já vařím dobře. To já no, jako tak... tam jako já musím říct, že tam jsem opravdu dobrý. A jsem rád, že tady...
1: Dneska jsem dělala vepřovej bůček, jsem upekla a špaličky.
0: No tak ale to je nechutný, já mám hlad strašný. Strašný mám hlad a vím, že jsem tam dostal i nějakou hlasovku od posluchačky, která tam psala, že by chtěla zahrát něco. Já jsem se k tomu ještě nedostal, já to beru opravdu postupně tak, jak to přichází. A že něco peče, jo. A já už jsem se na ní chtěl rozčílit, protože jsem říkal, pro boha, neříkejte mi to, já jsem tady nemám nic, vůbec jsem si sebou nevzal a mám strašný hlad, že bych ten mikrák zežral. Jaký mám hrozný hlad.
1: Že bych přijel potom.
0: Že bych pak možná přijel na večeři. Takže Lado, děkuji moc krát za telefonát, bylo to velmi příjemný a děkuji samozřejmě za lechotku, nesmírně si toho vážím. Hezký večer
1: děkuju,
0: a posílám moc. Lucky Twice. Tak jo, děkuju.
1: Děkuju
0: dobrou noc. Ahoj taky.
1: Ahoj. Děkuju. Ahoj. Jukebox.

0: to baví. I tahle nová verze je prostě fantastická. Aleši, ty jsi zlatíčko.
1: No ty jsi fakt zlatíčko, Martin. Ty jsi fakt zlatý, díky
0: ne,
1: moc.
0: Ne, ty jsi zlatý. Ty jsi zlatý, Aleši, ty jsi zlatý.
1: No ty jsi fakt zlatíčko, Martin.
0: Ne, ty.
1: Ty jsi fakt zlatý, díky moc. Aleši, budeš. Čau.
0: To mi připomíná, ne, ty to polož. Aleši, děkuju. Za chvilku pokračují v poslední hodině dnešního úterního večera, 16. června, Juboxy.

0: ostatní usínají. My zůstáváme s vámi. Toto jsou noční moderátoři Rádia Kiss, kteří pro vás vysílají od pondělí do pátku, od půlnoci až do 6 do rána.
1: Zdraví vás Kuba,
2: Lenka,
3: Alex,
4: Katka
5: a Lukáš.
0: Rádio Kiss vysílá
6: non-stop. A jak už jsem říkal před chvilkou, pojďme do poslední hodiny dnešních jukeboxů, kde je s vámi Martin Hájek a teď jedna super trooper 90 Culture Beat.
0: To nejlepší od 90. let i v jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: a kousíček, kdy vás zdraví Martin Hájek. Takže poslední hoďka dnešních úterních jukeboxů, kdy vás, no ještě jednou pozdravím a popřeju vám hezký večer, ať jste kdekoliv a děláte cokoliv, máte pořád ještě šanci, i když je teda pravda, že apek tady mám velkou spoustu a nevím, jestli se, nebo takhle, já to vím, že se ke všem určitě nedostanu, takže beru to tak, jak to vlastně přichází, pak tam budou ještě dvě možnosti se dovolat do studia, takže ještě dvakrát dám šanc telefonní linku 210 323 323, no je toho prostě hodně. A vy jste dneska skvělí a musím říct, že i ten výběr je skvostný a líbí se mi, jak je to různorodý, jak je to takový košatý, jak je to takový hodně široký hudebně. Takže děkuji i Tomášovi, který si teď bude psát. A za chvilku zmíněná výzva, abyste zavolali do studia. Takže 210 323 323, dneska už jsem o tom mluvil, jak to říkala ta moje matikářka, ještě s někým jsem to tady konzultoval. I kdyby jsme vás o půlnoci zbudili, jak to musíte znát.
1: Zarec, Martine, tady Tomáš Jindřichu Hradec. Mohl bych tě poprosit zahrát písničku Makeba, bylo by to hlavně pro tebe do studia, protože jsi super DJ a pak by to bylo pro všechny, děkuju, co pracujou, anebo nepracujou, co řídějí, anebo už dořídili, prostě pro všechny kysáky. Díky moc, měj se, čau Tomáš.
2: Kysky.

0: No, teď to bylo teda jen tak tak, protože tam bylo spousty takových výpadků, nepříjemností a většinou je to samozřejmě tím, a my vás na to dost často upozorňujeme, dávejte si na to pozor, aby když telefonujete z auta, tak pokud možno vím, že kvůli tomu máme handsfree, jako všichni v autě, aby jsme to stíhali sem tam a přitom se mohli s někým domlouvat, ale ono to potom dost vypadává a je to škoda, když mi od někud zmizíte, takže nakonec tam byl Petr, říkám to dobře?
1: Jasně.
0: Petře, ahoj. Petr teda, já jsem na něj byl přísnej, Petře. Přiznej, že já jsem na tebe byl přísnej.
1: Jo,
0: říkal jsem,
1: tak já jsem v pohodě.
0: Okamžitě zastav a okamžitě vypni to handsfree a tě pořádně slyšíme. Nakonec jsme vybrali Le Monde vzducholoď. Tak mi řekni, komu to budeme posílat, Peťo.
1: Ale mojí přítelkyní Klárce, která teď míří do JTECu do kantýny, mm-hmm, a jinak všem kolotočářům, což jsou naši nejlepší řidiči, který znám, a i řidičům od naší firmy.
0: Dobře, OK.
1: Oni budou vědět.
0: A ty teda, když jsem tě vynadal, tak ty cestuješ odkud kam?
1: Právě do práce.
0: Jo, právě jedeš do práce, jako. To znamená, ty máš auto ne jako povolání, ale jenom, že tě přemístuje a pak máš někde
1: jenom
0: nějaký jiný.
1: Ano.
0: Jo, a pracuješ teda jako co, jestli to můžem prozradit jenom tak?
1: SAP operátor, víceméně se zastřešuju PC záležitosti a pomáhám na skladě.
0: Jo, to znamená PC záležitosti, takže i radíš někomu třeba s počítačem?
1: Ne, dělám jako sám s počítačem, co je potřeba, ale radím skladníkům, co je potřeba.
0: Jo, takhle, já jsem myslel, protože já bych chtěl vzkázat všem IT odborníkům, že samozřejmě si vážíme jejich pomoci, když člověk jako si neví rady. Na druhou stranu, prosím vás, nepokládejte nám tu nejhloupější otázku na světě, jestli to máme v zásuvce vždycky, jo.
1: To je základ.
0: Prosím vás, a máte to, první otázka je, mě to nějak nejde, prosím vás, a máte to v zásuvce. Takže Petře, děkuji moc krát, že jsi zavolal, díky, popřeju ti hezký večer, zdravím i tvojí přítelkyni a měj se hezky. A ti to jde v práci. Ahoj, díky, čau.

0: Jdeme do finále, já tam budu mít ještě prostor pro dva kousky, dám tam teda jednu poslední apku s největší pravděpodobností, víc tam opravdu už dneska nenarvu. Tak to bude první věc, no a pak bude výzva na závěr, kdo nám to dneska uzavře v rámci dnešních úterních jukeboxů, tak tam poběží výzva na 210-323-323, tak se brňtěte sem ke mně do studia a já budu velmi rád za to, že se na závěr uslyšíme. Takže jste připraveni, za chvilku ještě Alesso, Becky Hill a taky Selena Gomez.
1: Takhle se vstává jedině na Kisu.
2: Dospívej to. 90kový velký hit. Mbap.
3: Tap tada mba. Ty ra ta mba. Doprčit.
4: Se mě hrklo, já myslím, že řekneš to český slovo normálně.
2: Dáme českou. Neboj se.
5: Neboj se do lesa něco.
3: Má milá.
2: Nechcete, že bychom zkusili někoho z posluchačů?
3: Přítele na telefonu.
5: Prosím.
2: Michale, čau, věděli bys píseň, refren, který začíná slovy neboj se?
6: Je to Eva Farná, neboj se boží mlýny melou.
7: Neboj se boží mlýny melou.
1: Od 6 do 10. Yes. Open, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
8: Come on. Let's do this.

0: Takže Selena Gomez skoro ve finále dnešních úterních jukeboxů, kdy s vámi byl Martin Hájek. Teda takhle, já teď dám ještě, než se budu úplně loučit, já teď dám ještě jednu apku, bohužel víc už aplikací dneska nestihnu. Zůstalo mi jich tady, nevím, 12. Prostě víc toho fakt nedám. Ten čas není nafukovací, takže fakt, nedá se prostě svítit, no, takže omlouvám se všem, že jsem to prostě nestihl, no, nejde to jinak. Ale napadla mě jedna věc, v téhle souvislosti asi před 2 hodinama, že navrhnu kolegovi Romanovi Andělovi, našemu šéfovi, že bych mu navrhnul, že bych udělal takový třeba 6-hodinový maraton jukeboxů a že bych to bral opravdu kousek po kousku, jednu po druhý a že bych to tady úplně do skonání vlastně sama sebe, že bych to tady odbavil a že bych udělal takovýhle třeba maraton. Jo, ale asi je to blbost. Protože si myslím, že bych možná umřel u toho. Takže Ara je předposlední a pak přijde výzva, abyste zavolali do studia a tím to dneska skončí.
1: Bonjour, messie.
0: Bonjour.
1: Valím z Francie, od Jepice, mám to do Prahy, respektive na Kladno. Chtěl bych nechat zahrát třeba Modrý tanky, nějaký remix. Pozvednutí nálady.
0: Dobře, pozvedneme náladu. Modern Talking, Thomas Anders, Dieter Bohlen, You're My Heart, You're My Soul ve verzi z roku 1998. Kiss.

0: Sweet Kisses. Loučí se s vámi Martin Hájek, jednu pusinku na cestu, ale mezi tím samozřejmě vemu toho posledního z vás. A díky za to, že jste si se mnou dávali tento týden, nebo respektive minulý týden za kolegu Michala Kavalčíka. A dneska, tedy respektive tento týden, minulý týden, tento týden, dobrý, už mám taky dost. Už bych taky měl jít domů. Takže pondělí, úterý, i včerejší, i dnešní, včera, dnes a zítra, v sobotu večer, v neděli ráno. Tak já jdu domů. Vláďo, seš tam?
1: Čau, čau, jsem tu.
0: Čau, to je dobře, prosím tebe, protože já už tady v podstatě jako jedu z posledního, nevím, mám toho nějak, asi ten den byl takový nějaký náročnější, co se týče mluveného slova, protože je pravda, že teda dneska jsem vyřizoval hromady věcí, jo. Takže teď až řeknu dobrou noc a pak přijedu domů, tak tam už s nima nepromluvím, za to, že jsem mluvil tady jako celou dobu. A doma mi vždycky říkají, ty vůbec nic neříkáš, a já... No já už nevím co. Takže, Vláďo, vybrali jsme Duck Sauce, Barbaru Streisand.
1: Ano, ano.
0: A teď mi řekni, pro koho to bude, seš úplně na konci, říkej.
1: Čau, prosím tě, zahrajeme to pro Dana do Bartošovic, mm-hmm. pro Terku, do Olomouce, pro Áďu, pro Patrika, pro Tomáše. Dneska jsme celý den pracovali, až jsme se sedřeli z kůže.
0: Jste sedřený jako já, čověče. Já taky
1: no,
0: dneska makal.
1: Až do večera.
0: No já makal normálně jako blázen. Jako blázen.
1: No my taky.
0: Zasloužil bych si prémie a vzhledem k tomu, že jsem OSVČ a platím se sám, tak já si zítra něco přidám. Ať nežeru, jak se říká.
1: Jasný.
0: Tak jo, děkuji, že jsi zavolal, Vláďo. Přeju ti hezký večer, měj se moc hezky. Taky, ahoj, čau. A ještě jednou s vámi ostatními dobrou noc, díky. Loučí se s vámi ještě jednou Martin Hájek a mějte fantastický zbytek večera. Jukebox.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
0: Ranní trojko. Dořekni.
2: Dořekni to. Jde do finále. Poslední úterý, čtvrtek a ještě, takže asi 4 kola celkem?
3: Jo.
4: 4 kola, no.
2: S bodama jsme na tom plus minus a samozřejmě každý chceme vyhrát. Takže zůstaneme přáteli, i když vám teď budu dávat hlášky, které neznáte.
4: Ne.
3: Ne, já ti nevím. Co?
4: Ne.
3: Ty nebuď úplná zmije.
2: No tak jako, že jo, body a vy když nebudete bodovat, já vyhraju. Jdeme na to?
4: Jdeme na to.
3: Pojďme.
2: Tak jo.
5: Tak kde pak je ten prděla?
4: Co tady čepuje to pivo?
3: Pivo, ne pivo.
4: Co tady čepuje to pivo?
3: Já bych řekl
4: no.
3: Pivo.
5: Mhm. Tak kde pak je ten prděla, co tady čepuje pivo?
3: Ještě to tam není.
4: Počkej, já jsem řekla to.
2: Tam není to.
3: Tam není.
4: Jo, tam není to.
3: A je tam pivo s krátkým, takže ani jeden.
2: Já jsem vám kecal, že ty hlášky neznáte.
4: Známe.
2: Znáte je všechny. I tuhle.
6: Běda vám.
4: Běda vám, jestli mi to nepůjde.
3: Jo?
4: Ještě něco?
3: A běda vám, jestli mi to nepůjde. Je tam A?
4: Běda vám, jestli mi to nepůjde.
3: Počkej. Běda vám, jestli mi to nepůjde.
2: Takhle.
4: Běda vám, jestli mi to
3: jenom
4: nepůjde.
3: Jenom takhle.
2: Tam, ono tam ještě něco je, ale...
6: Běda vám, jestli mi to nepůjde. Běda vám.
3: Jo, zatím.
4: Běda vám. Běda vám.
2: A ne, já vám to uznám.
3: Ne. To by bylo nefér.
4: To by bylo nefér.
3: Běda tobě.
4: Stejně s tebou nebudem mluvit.
2: Tuhle znáte taky.
7: Rodiče, kteří chtějí vidět idiota...
2: Ať se dostaví do ředitelny.
4: Nechť se dostaví do ředitelny.
3: No to je vždycky, jsme tam měli problémy, tam necht nebo ať nebo...
4: Tak já řeknu necht.
2: Dobře.
3: Máš pravdu, ale řeknu...
4: Ne, bože,
3: já řeknu ať. Ať
7: rodiče,
3: se dostaví.
7: Rodiče, kteří chtějí vidět idiota, nechť přijdou do ředitelny.
4: Přijdou.
3: Já odcházím.
4: Nová doba.
2: Romane, ty jsi měl pravdu. Ani medaily, ani bod.
3: Takový hlášky.
4: Počkej, ještě není konec.
2: Počkej, ale já jsem fakt myslel, že bodovat budete
4: jasný,
2: teda.
4: Jasný.
2: Skoro.
0: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
0: Ranní trojko. Dospívej to.
1: Dospívej to.
2: Budou nějaké chytáky v této rubrice, nebo budou všechny písně bezpečně znát? 90 českou i bonusovou. Uvidíme, jedeme dál, zatím je to bez bodů. Ale teď body mohou přijít. 90 velký hit. Jakmile to řeknu, okamžitě začnete zpívat, je mi to jasný. Mbap.
3: Tap tada mba, ti ra ta mbap, ta ta ti ra na ja.
2: Má pravdu.
4: Ze mě hrklo, já myslím, že řekneš to český slovo normálně.
3: Měla jsem na mále.
5: To by se ale hodilo.
2: Hele, já když hledal text pro ten říkal, já myslím, že tam jaký jako umbap, jo? Ještě,
3: no.
2: Ta říká, hele, on je to nomé jak Hanson, přesně to, co ty jsi zpívala. Mbap. Dobrý, viď? Dáme tak českou, tak třeba nevím, neboj se.
5: Neboj.
3: Neboj se.
5: Neboj se, já přijdu až ráno, ne?
3: Ne. Ne.
5: Neboj, neboj se pasáčku, neboj.
3: Co to je za song?
5: Vůbec nevím.
3: Neboj. Neboj se.
5: Neboj se do lesa
3: se,
5: něco.
3: Má milá, počkej, neboj, neboj se.
5: On to říká klidně, Roman, bude to nějaký. Neboj se, na kabáti.
2: Nechcete, že bychom zkusili někoho z posluchačů?
3: Přítele na telefonu.
5: Prosím.
2: Jo, ale to jako bod dostane posluchač nebo posluchačka, dobře, jo. Dobře, nevím teda, co s něma bodama budou dělat ve finále. Tak, že byste zavolali na 210-323-323, jestli víte, co to může být. Schválně, jo. Kdo tam je? Kdo se dovolal? Čau.
6: Čau, čau.
2: Jak se jmenuješ?
6: Michal, ahoj.
2: Michale, čau. Věděl bys píseň, refren, který začíná slovy neboj se?
6: Já si myslím, že je to Eva Farná, neboj se boží mlýny melou.
7: Jo.
2: Hele, prosím tě, ozvi se mi někdy třeba přes e-mail heslo Eva Farná, pošleme ti minimálně samolepku na auto, jo?
6: Dobře, díky.
2: Tak jo, ahoj,
6: ahoj.
2: Já to musel dát tu Evu Farnou.
5: Já to měl v hlavě, že jsi byl na Evě Farný, ale říkám, neboj se, to mi k Evě vůbec nesedí. A ona je tato písnička.
3: Jo, já to znám od boží mlejny melo.
5: Já taky, no. Neboj se, mi nedošlo.
2: Tým otvírá tu velkou show a někteří dneska jdou na její poslední, třetí Eden.
5: No,
2: tak si to moc užijte, protože je neuvěřitelný, co ona i se svým týmem dokázala. Evo, opravdu děkujem, protože jenom jednou větou to, jak skvěle si to všechno odbavila a tu laťku, jak si zvedla vysoko, tím motivuješ i nás všechny ostatní, co podobné věci děláme, aby jsme byli lepšími, takže klobouk dolů před tebou.
3: A jakou Eva Farná zpívala bonusovou písničku?
2: Bonusovou? Let's go!
3: Let's go!
5: Let's go.
2: A řeknu...
3: Počkej, to jsou ty...
5: Let's go.
3: Jak to bylo v tom filmu? Let's go!
2: Let's go a je to, myslím si, 90 hit.
5: 90?
2: Maximálně... Nově mileniový.
3: Nově, aha, počkej,
5: let's,
3: tak...
5: Let's go!
3: Let's...
2: Zpívaj to zborově a veselé.
3: Jo.
2: A je to Be Happy.
3: Let's...
2: A je to hit horečky sobotní noci.

0: který je ten tvůj jukebox rádia Kiss FM?
1: Hele, tady žádný bod teď?
2: Ne.
3: Vůbec.
1: Ne, ani to, no jo.
3: Hoď po něm něco, Míšo.
2: Deku.
0: Romane.
4: Raní Kiss. Raní Kiss. Každý všední den od 6

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
2: Takže, ptám se, kolik bankovek bylo v oběhu v České republice v minulém roce? Dáte mi váš výsledek?
3: Když budeš hodnej.
4: Na desítky milionů?
2: Desítky milionů.
4: Jo, vidíš, počkej, hele.
2: Jo, dělá, že ne?
3: Jo, rychle. Tak
4: tím je to úplně jasný. No,
2: takže kdo chce z vás první říci správný číslo?
4: Je by to jedno, Míšo, chceš, nebo já, řekni si.
3: Dobře, ty vypadáš vyrovnanějš.
4: No, já jsem v pohodě, já vím naprosto přesně, že to je 420 milionů.
2: Ano.
3: Já mám 470 milionů.
2: Mhm. Tak jo. Takže jdeme na to. Na každého obyvatele Česka připadá v průměru zhruba 51 bankovek. Nejrozšířenější je dvoutisícovka, která tvoří více než třetinu všech bankovek v oběhu. Máme jich 210 milionů. Dvoutisícovek.
4: To by do toho hodilo vidle.
2: Pokud započítáme i mince, tak jsou v Česku v oběhu cca 3 miliardy kusů platidel. Ale bacha, to motáme ty mincový a ty papírový. Z toho bankovek je 560 milionů.
3: Míša, mábo!
2: Míša je blíž!
3: Jo!
2: Sakra, správnému výsledku.
3: Jediný bod za dnešní rubriky.
2: Ale nebyli jste daleko, tohle není ostuda. Takovýhle výsledek.
4: Já myslím, že těch 2000 je trošku méně než 1000.
3: Taky, já jsem typovala 100 milionů.
2: Ty jasně vedou 2000, 210 milionů kusů, ty jo.
3: Jak to, že jsem jich tolik neviděla.
4: Přes někde jsou? Kde jsou?
2: To na vás teď hodilo splín, víc.
4: Já mám asi tak kilo v peněžence.
2: Takže 560 milionů, správný výsledek. Míšo, aspoň jeden bod.
3: Mám jeden bodík.
1: Ranní Kiss.
2: Každý všední den
0: od 6 do 10. Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
0: Kachna. Ranního Kissu.
2: Haló, kdo se dovolal do ranní kachny? Konečně.
3: Dobré ráno, ahoj, tady Klára. Dobré ráno.
4: Ahoj, Klárko, máš ráda Radio Kiss?
3: Já jako miluju Radio Kiss. Moje dcera teď taky miluje Radio Kiss. Ale já hlavně se snažím dovolat od února. Já to jenom řeknu jako rychle, že nechci zdržovat.
2: Vodě.
3: Ale Román před 20 lety v únoru moderoval náš maturák. A my teď v sobotu máme slučák po 20 letech od maturity. A já od února se zkouším dovolat nejen kvůli soutěžím, ale hlavně abych to řekla, že to je neuvěřitelný, že před 20 lety nám moderoval maturák. Wow. Takže prostě... Velká láska už dlouhý roky a Kiss samozřejmě milujem celá rodina, takže já jsem úplně hotová, že jsem se dovolala.
2: Tak, Klárko! Prosím tě, jenom řekni mi, kde jsme měli ples, v jakém sále to bylo?
3: V Prachaticích, ve Veteši, Gimple, Vimperskej. Havajská party, to nekrát byla zlatý, i ten havajský věnec, i tu sukně s zapatou si na sobě měl a bylo to fakt super.
5: Ty jsi měl na sobě sukni.
4: A Roman, přeju si, aby to byla ranní kachna.
3: Ne, tohle je jako ranní realita 20 let zpátky.
2: To je neuvěřitelný, wow. Prosím, když si na to vzpomeneš, pozdravuj je potom na slučáku, teď v sobotu, jo, se uvidíte.
3: Teď v sobotu se uvidíme po 20 letech.
2: To je něco.
3: Takže
2: super, mám radost, velkou.
4: Klárko, když máš tak ráda Radio Kiss a ranní trojku, tak určitě by si asi neřekla o nás, že jsme někdy řekli nějakou nepravdu, viď?
3: Ne. Čistě jenom v zájmu toho, aby si někdo mohl zasoutěžit.
4: Je!
2: A co podle tebe byla ranní kachna dneska?
3: Já doufám, že byť teda před chvilkou ještě bylo spousta pokusů nás zmást, ale já doufám, že byť to znělo jako rozumně, ale že to byly ty větrníky u těch kamionů. Já jako doufám, že to bylo ono, že ty větrníky nebudou vyrábět to světlo, nebudou podél nic a čekat na průjezd.
2: Ano, doufám, ano, větrníky, které jsou rozhýbány pomocí nějakého větru, že jo, víru a tak dále, když projede třeba kamion, tak se to přetvoří v energii, díky tomu se bude svítit. Ano. No a Klárko, ozvalo se tolik lidí, někteří tvrdí, že to funguje, alespoň jako v pilotním režimu. V Turecku, ano,
3: okay.
2: Jo, ale ne, že by to vyloženě bylo kvůli světlu u dálnice, ale všeobecně to prostě vyrábí energii jako takovou.
3: Vyrábí energii.
2: A nebo snad i v Anglii, je, že něco takového. Ale zdroj jsem nikde nedohledal, co se týče naší České republiky, my jsme říkali, že to bude pro světlo, no tak je to zatím hloupost, takže je to ranní kachna.
5: Hezky.
2: No ty jo.
3: Děkuju.
2: Tak to jsem o to víc rád.
3: Ale pro mě už je to jenom bombónek. Já jsem šťastná, že s váma mluvím, takže děkuju, mám tam samozřejmě radost. Ale,
2: my taky.
3: Ale hlavně, že s váma můžu mluvit.
2: Taky. Děkuju. Velkou celou třídu, prosím tě, pozdravu, ještě spolu dáme řeč. Zatím, Klárko, ahoj.
4: Ahoj.
0: Ranní Kiss.
4: Ranní Kiss.
0: Každý všední den
6: od 6 do 10.

0: z našeho vysílání. Michal Kavalčík.
1: Dneska tady řešíme naše peníze, naši hloupost, že jsme někde nechali něco ležet, baťoch, peněženku, a pak jsme na to zapomněli a vrátili jsme se a ten baťoch s peněženkou a ty peníze tam už dávno nebyly.
2: Také jsem byl ještě na Slovensku, zabudl jsem si peněženku s 5500 eurami na telefonej budke. Nevím teda, jak se mi to stalo, ale nevadí. Já nosím peněženky aj telefonné číslo. Takže ľudia, ktorí mi tu peněženku našli, aj tie doklady, aj tie peniaze, tak mi volali vlastně a peniaze mi vrátili. Dal jsem jim teda 10% jako nálezné.
3: Přednou jsem si šel vybrat peníze do bankomatu, ještě nebylo tak v modě tolik to telefonní bankovnictví, že jo? Šel jsem si vybrat peníze, nedalo mi to ani korunu a zůstatek na účtu minus 80 tisíc, no, tak jsem se šel zeptat na pobočku, co se děje. No a bývalý šéf za mě neplatil zdravotní pojištění, no tak si to samozřejmě oborová pojišťovna vzala formou exekuce z mýho účtu.
1: Nejbolestivější historka přišla od Lukáše a vyhrává dnešní balíček.
4: Kolega od jedné nejmenované bezpečnostní agentury takhle před Vánoci nechal na střeše auta notebookovou tašku s notebookem, s razítkama a s výplatama pro zaměstnance a jako vydělal si, no, takhle před Vánoci, no. A nechtěl vědět, kolik dostal men, když se vrátil na firmu.
1: By mě zajímalo, jaké měli Vánoce ty zaměstnanci.
0: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na Rádiu Kiss.

0: z našeho vysílání. Michal Kavalčík.
1: Bůh nám dal 10 přikázání. Jako mohl by nám ve čtvrtek seslat nějaký hezký výsledek, že? Mohl by nám seslat výhru.
0: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
1: Bůh nám dal 10 přikázání. Moje žena mi jich jenom tento týden dala už 98.
0: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na rádiu KISS. Gimme, gimme.

0: z našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Hudba budoucnosti možná, anebo možná už to nikdo dává dohromady.
2: Takzvaný projekt s názvem Freedom Ship, což je v překladu jako...
1: Svobodná ovce.
2: Svobodná loď bych to spíš jako přeložila, jo, ale to by bylo ší, ale to je jedno, pojďme o to. Je megalomanský, dosud zatím nezrealizovaný koncept gigantického plovoucího města o délce 1,3 až 1,1 kilometru. Pozor, mělo by to pojmout až 40 nebo až dokonce 80 tisíc stálých obyvatel. Nabídnout vlastní letiště, tramvajovou dopravu a nepřetržitě křižovat světové oceány. Takže vy jste tam prostě normálně zaměstnaný, normálně bydlíte na takový obrovitánský prostě lodi v městě, pod ním. A tam makáte, prostě furt takhle se plavíte po světě.
1: Jedete prostě, jako jsou soběstační prostě, takže se tam děje všechno, co se tam dít má, že jo. Mm-hmm. Ten dělá to, ten nakupuje v krámě, všichni všechno mají. Aha. No jo, dobrý, pohodě. Tohle to chápu. Na druhou stranu mě děsí jedna věc. Ty jsi říkala, kolik lidí?
2: No, píšou tady 40 až 80 tisíc stálých obyvatel. Přijde mi to trošku moc, jako jo, ale...
1: Taky tady ty bezpečnostní prvky asi budou jiný třeba, jo, ne, chci a narážím na to, třeba Titanic, že jo, ten prostě narazil do kousku ledu v uvozovkách a šel ke dnu. Jo, je mi jasný, že technologie je 100 let dozadu a tak dále, ale jako přece jenom ta bezpečnost, kam dáš najednou jako 40 50 tisíc lidí na čluny, jo? Kdyby to nedej Bůh začalo jít ke dnu.
2: Nemluvím o tom, že když to bude normálně klasický město, že jo, tak to bude mít i nějaký hospody a tak dál. Hele, ono se to samo o sobě bude dost houpat. Teď si vím, že si zajdeš na pár piv a budeš se houpat i zároveň s louhodí.
1: Takže ty přemýšlíš takhle, to se mi líbí. Takže vlastně jako oni ty lidi začnou mizet, protože vlastně přebudou začnou přepadat. Takže vlastně...
2: A já jsem šel jenom domů.
1: Máme tady sčítání, tady po roce nám zmizelo 23 815 lidí.
2: Takže určitě zajímavý nápad, já bych si to tak na týden vyzkoušela, pak bych měla asi dost.
1: Týden, vidět, nějaká dovčas, jako přesně. Zkusit to.
2: Já radši pevnou půdu pod nohama.
1: A nemůžeš nikam, ty jo.
2: Je, to je taky další věc.
1: Jo, to obejdeš prostě, potkáš ty ksichty, který potkáváš každý den. Ty jo, nikam neutečeš.
2: Je to tak.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: z našeho vysílání. Odpolední čau.
1: Jo, milí kysáci, takže detektor lži už je teďka v tuhletu chvíli nachystaný na svém místě. Samozřejmě můj kolega Radek Hrdina bude dneska ten, který bude připojený na všech těch diodách a bude muset popravdě odpovídat. Takhle to totiž tady u nás v detektoru prostě funguje. Vždycky každý úterý a každý čtvrtek. My se tady jakoby během toho prostřídáme a jeden z nás prostě zadá nějaký dotaz na toho druhýho a už se známe poměrně docela dobře vždycky, ale vyhrabeme něco, o čem ještě se neví. No a samozřejmě ten druhý musí popravdě odpovídat. Samozřejmě můj kolega Radek Hrdina je o něco malinko starší.
2: O 14 dní.
1: ale zažil ještě takový ty slavný doby, kdy se lidi balili na diskotékách, balili se v barech a museli jste vynaložit opravdu nějaký jako úsilí. Protože dneska to všechno funguje přes seznamky, přes sociální sítě, blablabla a tak dále. Přesně. Tak, takže mě teď zajímá, aby se nám ty, Ráďo, popravdě sdělil svoje nejlepší balící hlášky.
2: Ty, ono, tak to musím zapátrat v paměti, přece jenom už je to nějaký pátek,
1: no, jo, právě.
2: Ta doba. No tak jenom letmo, co si vzpomenu, jo?
1: Ano.
2: Kdybych byl kočka, strávil bych s tebou všech svých 9 životů.
1: Ale
2: pojď dál. Že na to se nikdo nechytl.
1: Pojď dál.
2: Nejsem zrovna náboženský, ale když jsem tě uviděl, věděl jsem, že jsi odpověď na mé modlitby.
1: Och můj bože.
2: Dobrý, i tady jsem moc nečap. Tady za to jsem dostal dokonce do držky.
1: Ano.
2: 1+1 jsou 2, ale ty a já rovná se osud.
1: Bože. Znova pojď, na to bys mě nedostal.
2: Jiskra ve tvých očích je tak jasná, že slunce musí žárlit. Ty uchylénen.
1: No pojď.
2: Jsem tady, Magdo. Jaká jsou tvá další přání?
1: Dobře, to by eventuálně zabralo.
2: Já si myslím, že maximálně na hluchou.
0: Odpolední čas. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu KISS.

0: Tahle soutěž vám bude vonět. Máme pro vás voňavé balíčky produktů od Puella v hodnotě 5000 korun. Jak vyhrát? Jak vyhrát? Stačí najít logo Rádia Kiss na webu puellavonie.cz a po naší výzvě, kterou uslyšíte v dopoledním vysílání Michala Kavalčíka, zavolat co nejrychleji do studia. Více o soutěži najdete na webu kiss.cz.
1: Puella, značka prémiových vůní do praní a pro domácnost, která si získala srdce žen napříč Evropou. Puella tvoří okamžiky, na které se nezapomíná. Puella vůně.cz. Puella, Puella, Puella.

0: Odbyla půlnoc a vaše oblíbená muzika tím pádem teď dostane prim 210 323 323 nebo apka. Hezkou noc.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.

0: Díky, že už i ve středu 17. června posloucháte Kiss. No a jdeme na to. Odpočítali jsme si start středečních nočních jukeboxů, tedy muziky tak, jak ji vy máte rádi, tak, jak ji chcete slyšet v noci mezi půlnocí a šestou. Zdraví vás Lukáš Bláha. No a pojďme se podívat na dvě možnosti, které stále trvají na to, abyste se dostali do éteru. Buď tedy mobilní aplikace, kam posíláte hlasovky, anebo číslo 210-323-323. A toho už využil Zdenda. Ahoj Zdendo.
1: Čau, čau, zdravím tě. Hele, chtěl bych zahrát písničku tu El Combo, Chacarón.
0: Ano.
1: A bylo by to pro všechny lidi, kdo poslouchá Radio Kiss, pro Petru Janzovou. Ta už možná bude spát, ale ona v noci taky poslouchá rádio někdy.
0: Jasně.
1: Takže pro všechny lidi, kdo poslouchá rádio, no.
0: Dobře, dobře. Jak ty jsi na tom pracovně?
1: Pracovně na službě, ano, jo, hlídám.
0: Skvělý. Takže tak doufám, že ti to uteče.
1: Jo, tak do 6 do rána.
0: Hele, to jsme na tom úplně stejně. Tak pojedeme v tom spolu. Tak jo, přesně. Tak si dáme něco teďka veselýho. El Combo, Chacarón, měj se krásně, Zdendo. Za málo.
1: Ahoj, čau,
0: a zase
1: čau.
0: Se ozvi. Ahoj.
1: Hele, čau.
0: A vám všem skvělou noc. Radio.

0: Let the beat control your body.
1: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radia Kiss.
2: Neboli, jak před malou chvílí dospívali Two Unlimited, máte to tady pod kontrolou vy a teď právě z mobilní aplikace, jelikož se navíc jedná o narozeninové přání.
3: Ahoj, prosím tě, mám tady velkou prosbu na tebe. Můj kolega z práce, Jirka, má dneska narozeniny a chtěl by zahrát písničku Flipside, Happy Birthday. Je to ode mě, od Jirky a od všech našich kolegů, určitě mu taky přejou, takže mluvím za nás, za všechny. Ať se mu v životě daří a hlavně zdravíčko, všechno ostatní si koupíme.
2: Přesně tak, souhlasím, přidávám se s přáním všeho nejlepšího a vám všem hlavně klidnou noc z úterý na středu.
1: Kiss, Radio Kiss. Happy birthday.

0: krátce před půl druhou, pardon, jednou. Já už jsem nějakou hodinu dál, ne, teprve půl jedné, já vím, bylo by to takové přání i váš posluchačů, kteří musíte pracovat, aby bylo už o 60 minut více, ale ne, jsme těsně před půl jednou a víte, kdo je nejlepším střelcem francouzské reprezentace všech dob? Od včerejšího večera je to s 58 brankami Kylian Mbappé, který řídil výhru země kohouta na mistrovství světa nad výběrem Senegalu 2 trefami. Mimochodem šlo o stejný zápas, jako bylo úvodní utkání v roce 1998 na tehdejším mundialu, kde byla hymnou tahle pecka od Ricky Martina, co tady pode mnou zní. No a dál ty pecky už budou pochopitelně vaše 210 323 323 anebo mobilní aplikace, kam posíláte hlasovky nebo vzkazy. Mám tady, prosím, pustám nějakou dobrou klasiku všem lidičkám, které jsou v práci, nebo kteří jsou v práci, nebo jsou někde na cestách, a i tobě do rádia pro dobrou náladu, ať to všem uteče. Čauky, Martina z Prahy. No já myslím, že Rednex, to už jsou v podstatě takový klasici.
1: To nejlepší od 90. let. KISS Rádio.

0: vaším uším se s Kisu Linou středeční noční žuboxy. Ano, už je tady středa 17. června a za dalším přáním se posuneme do mobilní aplikace, kterou určitě ve svých telefonních zařízeních máte. Jestli ne, tak to dožeňte. No a tam úplně krásně stačí nahrát hlasovku. Stručně, jasně, tak jako to udělal Tom.
1: Ahoj Lukáši, prosím, mohl bys mi zahrát písničku od Ega Žijemilenera, se bude to pro tebe do rádia, pro mě do práce a pro všechny kysáky, co musíme na noční díky, ahoj.
2: Kiss. Radio Kiss.

0: posluchačů.
1: Přítelé na telefonu.
2: Prosím.
0: Michale, čau, věděl bys píseň, refren, který začíná slovy neboj se?
3: Je to Eva Farná, neboj se boží mlýny melou.
4: Neboj se boží mlýny
3: melou.
0: Raní Kiss od 6 do 10.

0: Vánoční jukebox. Jukebox.
1: Jedeme na vaše přání muziku, a to i ve středu 17. června. Právě teď na čísle 210-323-323 už netrpělivě vyčkává Luky. Ahoj. Luky, jsi tam? Luky, kam jsi se nám ztratil? No Luky, jsi tam?
2: Ahoj, jsem tu.
1: To je dobře. Ano.
2: Pro všechny lidičky ze Škodovky z Unilinky, co musí makat na noční směně, hlavně dobrou sítího boxu, panu mistrovi Vymlátilovi a parťákovi Vlastimilu Budskýmu a všem, že mě strašně moc chybějí, protože oni mě odvedli na jinou práci a dělám na satelitu. Dělám špinavější práci, ale nevadí, já si nevybírám, já mám všechny práce rád.
1: Jasně.
2: A pana svýho parťáka Patrika Kmerka bych chtěl pozdravit a všechny lidi, co tady pracujou.
1: Paráda. Kluci, tak ať vám to tam jde pochopitelně od
2: jo,
1: ruky.
2: Jo, díky moc,
1: ať
2: díky,
1: se auta vyrábí a naslyšenou. Ahoj.
2: Jo, jedou se, vyrábějí se cud auta, je to hrozný, ale hlavně to je práce.
1: Přesně tak. Mějte se krásně, ahoj.
2: Díky moc, ahoj.
0: Radio Kiss.
3: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět, jsem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dla

0: hodiny ukazují jednu a i kdyby jste měli teď právě chuť plakat, tak Culture Beat, ty to vezmou za vás.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: Black Eyed Peas nám sice na Kissu žádali, abych si držel pusinku, slušně řečeno, shut up, ale ne, já nemůžu, protože vám strašně moc potřebuju říct, že jsou dvě možnosti, jak zase ovlivníte náš playlist. Buď nahráváte hlasovky do mobilní aplikace, a nebo vytáčíte číslo linku 210 323 323. Od Mixpultu vás moc zdraví a přeje parádní středu Lukáš Bláha. A teď nás taky chvilku v éteru oblaží Pavel. Ahoj!
1: Ahoj.
0: Já ti moc zdravím. Jakou ty máš noc z úterý na středu?
1: Budu mít takový pracovní.
0: Jo, takže jdeš na to teprve.
1: Teprve na to půjdu.
0: No jo, tak doufám, že ti to bude od ruky. Ty jsi říkal, že by si rád slyšel něco od Malé motorky.
1: Přesně tak.
0: Jo, tak já jsem tady vybral jednu klasiku, ve kterých se ptají, kolik stojí ta ryba. Může být?
1: Může, může.
0: Jo, já myslím, že nás to pěkně nakopne. A pošlem to někomu?
1: Jo, bylo by to pro mého pejska, který bude mít za chvíli svátek i narozeniny.
0: Mm-hmm.
1: Potom pro manželku, pro tebe. A všichni, co mají rádi zvířata a ty, co poslouchají Kiss.
0: Jasně. Řekni mi, prozradíš, jak se jmenuje pejsek?
1: Démon.
0: Mm, a to je teda v psím kalendáři, předpokládám.
1: Není.
0: Ne? Takže, ne. A Démon jako podle čeho teda? To, jsi to určil, že bude mít svátek?
1: Podle jednoho dobrýho filmu.
0: Jo, takhle, tak to jo, tak to jo. Tak prosím tebe, moc pozdravuj všechny kolem sebe, hlavně ať ti to jde dobře v práci. No a jdeme na skútr.
1: Tak jo, díky, ahoj.
0: Ahoj.

0: jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Na to se určitě můžete spolehnout, a to i tuto středu, kdy letíme písničkami podle vás. Teď aktuálně jedna žádanka v mobilní aplikaci od Jirky.
2: Prosím tě, když máme to mistrovství světa ve fotbale, co takhle nějakou fotbalovku? Bylo by to pro nás, pro všechny Čechy a kurňa pro hlavně pro ty naše kluky, ať se jim konečně zadaří. Díky, čau.
1: No tak před chvilkou jsme si dokonce hráli novinku, což je hymna letošního šampionátu DNA, když to řekneme anglicky, Andrea Bocelli, David Guetta a s nimi ještě další projekty. Tak já myslím, že jo, proč ne? Zaspomínáme si na rok 2000, když se tenkrát evropský šampionát konal v Belgii a v Holandsku. E-Type, a i kdyby to náhodou těm našim klukům nevyšlo zítra, ale věříme, že ano, proti Jihoafrické republice, tak pro nás budou vždycky šampioni. Radio Kiss.

0: Už hodinu a půl jsme společně na KISu v novém dni, proto pojďme před dalšími vašimi přáními otevřít kalendárium pro 17. červen. To je Světový den sdělovacích prostředků a já bych vám rád sdělil, že i meniny dneska slaví ti, jejich jméno trošku poškodil takový ten pán německý Adolf, ano, ale tohle jméno za to určitě nemůže, krásné jméno, tak všechno nejlepší. A co se týče narozenin, tak ty dneska má 46. sestra starší jedné z nejslavnějších tenistek světa, to jest Vína z Williamsova. No a taky přesně před 83 lety se v Americe narodil zpěvák a skladatel Barry Manilow. Ten měl obrovský hit Mandy, spousty předělávek se dočkal, zaprvé od mistra Karla Gotta, taky od Westlife, a v roce 2002 to byla tahle parádní předělávka od Mark O pod maličkými animovanými postavičkami Mandy a Randy. Tak ať máte hezkou noc.
1: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

0: máte tu správnou noční vlnu, to znamená Kiss, a pojďme se podívat na linku 210-323-323, ta je totiž obsazená a já se tak ptám, kdo je tam?
1: Ahoj, tady Jarča.
0: Ahoj Jarčo, jakou pak ty máš noc z úterý na středu?
1: Pracovní.
0: A pracuje se dobře?
1: Ale jo, docela to jde, jsme tady jenom dvě.
0: To tak. Tak vám do toho nikdo nekecá, takzvaně.
1: Asi tak, no tohle to je úplně nejlepší, prostě bejt na noční a nikdo tady neotravuje.
0: Ano, stačí, že do toho kecáme a je mi to jasný, no tak jo.
1: No, mě to nevadí.
0: To se brát. Jarčo, co si zahrajeme a komu to pošleme?
1: Gabry Ponte, tam tu, co jsme se domluvili.
0: Ano, ano.
1: A bylo by to asi pro všechny, co jsou na noční a pro ženský, který svářejí a tak.
0: Ano.
1: A tak.
0: Ano. Takže vlastně dá se říct, že tvůj nejoblíbenější film je o té svářečce. Je to tak, Flashdance?
1: Asi jo, no.
0: Jo. Vidíš se tam v tom trošku, jo? Ale už si to určitě no. Dlouho neviděla.
1: Dlouho jsem to neviděla, ano.
0: Už je to nějaký ten pátek. No tak si to zase třeba někdy připomeň. A my si teď připomeneme velký hit Gabriela Ponteho o tanci čarodějnic. La Danza delle Streghe. Jdeme na to. Jarčo, hlavně ti to utíká, jde od ruky.
1: Děkuju moc.
0: Za málo.
1: Ahoj.
0: Radio Kiss. Spiriti potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi, che stanotte balliamo.

0: všechny vítěze naší ranní soutěže.
1: Přes 400 000 korun jsme poslali na vaše účty a jedeme dál.
0: Soutěžit budeme i po celé léto.
2: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Noční Jukebox.
1: Ten jedeme na Kisu a já už si šahám pro další vaše vzkazy. Jeden nahrál v mobilní aplikaci nebo do mobilní aplikace Skipy.
2: Čauky, tady Skipy. Hele, prosím tě, hoď tam něco tanečního, rychlého, dřív než za tím volantem usnu. Tahnu to ze Slovenska, jedu do Žatce, mám to úplný brýle. Pro všechny, co taky jezděj, pro tebe a tak dále. Díky, čau.
1: Já moc děkuju, no a konkrétní song, ten už nám vymyslel Vašek.
3: Prosím tě, bylo by možný zahrát písničku 365 dní od Bacil. Rugby, bylo by to pro tebe do studia, bylo by to pro všechny kamionáky, šoféry, musí určitou platovou patrou, všichni dojedou tam, kam mají pořádku a pro všechny kysáky, díky kamionáku.
0: Kiss.

0: Druhá hodina na dohled, za minutu a kousek je tu a playlisty jsou patří dál vám, buď skrze apku, anebo číslo 210 320 320.
1: Od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.